0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Je tu květen, konečně. A my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby doktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takové specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano. Které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam seženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha. Takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten rostok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny, nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. A řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
2: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
3: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
2: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
3: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
2: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
3: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
2: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
3: Tu barvu jste ještě nezmínil?
2: Je to mahagonově červená barva.
3: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
2: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená, takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
3: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
2: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
1: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou, až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů.

0: třeba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit, a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
1: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
0: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
1: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
0: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých 25 cm na výšku 3,2-3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady, a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor, a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků, a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
1: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
0: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
2: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zabránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mý sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vzniknul u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji moc. Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo, Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No zátek, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčnej za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčnej dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
3: bílou,
1: a já od něj ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotifye, já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo. Hele, co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Potkaj, mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no, no vůbec netuším, track,
3: no, diss track. To většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
3: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Aleši,
3: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech ohledech.
3: No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že mluví, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, Aleši, uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí. A
3: mě také nesmírnou ctí.
1: Ježišmarja,
3: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat tak takhle mimo. Jako... Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny, s čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... Dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbídí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest v listech fuchsidí. Na první chvíle poset mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se. Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž.
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta aktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžem to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježišmarja.
0: Jo?
3: Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luzkou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích.
0: Ano,
3: on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl jistě, ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční vtáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. V sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: dělám, ano, to ano. Ale
3: není
2: to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych
0: noční...
2: to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční vtáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
4: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: si SMSku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuji s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Máme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
0: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
3: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
4: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
3: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
5: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár anebo v rychlém sledu,

0: běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené přes ty podcasty právě.
1: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo. K tomu věkovému spektru, já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
2: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají. A oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
3: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
2: Ano, tak hlavně je to obrovské děkování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
3: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
4: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
4: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
6: 2 kostely.
4: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
6: Aha.
4: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
6: Myslím, že ty recepty.
4: Myslíte C?
6: Myslím, že jo, stupka.
5: Kuchařské čarování Petra Stupky.
4: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bony a klid. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
7: Kolia.
4: Jendo?
6: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
4: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům. A pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
1: Přidal naopak.
4: Ja, kerej?
1: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
4: No dobře, tak ale produkoval.
1: To, ne, tak to je rozdíl.
4: Já vím, ale...
1: To psal Ivan Hlas.
4: No ale můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
1: No tak jo, no.
4: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
6: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
4: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
7: Johanka z Arku.
4: Vy myslíte Johanka z Arku?
7: Ano.
4: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
0: Už to tak bude.
4: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
0: Já nevím, jestli to můžu říct.
4: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
0: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
4: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený žrají dědiště!
8: Rychle žerem Leopanu, pustme žerem Leopanu!
10: Ať pustí měli dešť!
8: Promlá oheň!
9: Požár!
8: Hoří, hoří,
9: hoří! Vidíte, tady je před okolou!
11: Tady je, panové, takovejte klid, pomalu vycházejte, takovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, promlá, hrajte! Tak.
4: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
6: Řekněte tu Bčku.
4: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
6: Může být, no.
4: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
12: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek,
3: Velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most zatím nepočítá se zdražením jízdného v městské hromadné dopravě v souvislosti s drahou naftou. U jezera Milada v Ústí nad Labem už po ránu startuje cyklistický závod v rámci Milada Tour. Liberec nabídne k odprodeji pozemek nedaleko vznikajícího sídliště Nová Kunratická. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova neplánuje zdražení jízdného v souvislosti s vysokými cenami nafty. Za uplynulý měsíc přitom dopravce zaplatil za palivo o 1,5 milionu korun víc, než plánoval. Debata o zdražení jízdného teď ale není aktuální, říká primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
2: To jsme absolutně zamítli, že to nebude ta cesta. My i doufáme, že to bude vlastně nějaký krátkodobý nárůst. Doufáme, že se ta situace vyřeší. Takže to jsme ochotni zasanovat a kdyby to mělo být nějakého dlouhodobého pak hlediska, tak je potřeba se o tom bavit.
0: U jezera Milada v Ústí nad Labem se dnes koná 19. ročník cyklozávodu Milada Tour. Hlavní závod měří zhruba 50 kilometrů. Kratší trať má přibližně 25 kilometrů. Pořadatelé připravili i závody pro děti. Doprovodný program, který začíná už po 8. hodině, nabídne například soutěže, malování na obličej anebo tombolu. Liberec nabídne k prodeji lukrativní pozemek na okraji města. Zastupitelé o tom rozhodli i přes odpor části opozice. Prodejem parcely nedaleko vznikajícího sídliště Nová Kunratická by město mohlo získat přes 40 milionů korun. Po vyhlášení soutěže budou mít zájemci 180 dnů na předložení nabídky. Součástí bude muset být i urbanisticko-architektonická studie. Zájem má například liberecký podnikatel a bývalý poslanec Hnutí ANO Jiří Bláha. V místě chce postavit pekárnu s prodejnou a také atrakce, například stezku v oblacích.
3: Opoziční hnutí Liberec otevřený lidem považuje výstavbu dalšího obchodního centra za špatnou. Obávají se zvýšení dopravní zátěže a zničení menších obchodů ve městě. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO je ale na zastupitelstvu, zda a komu prodej pozemku schválí. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Švédská hudební platforma Spotify zavádí verifikační odznáčky pro lidské umělce, snaží se odlišit od tvorby umělé inteligence. Podle firmy má ověření získat více než 99% všech umělců. Ověřovat pravost hudebníků začne firma v následujících týdnech. Verifikace nebude zkoumat, jestli hudebníci k tvorbě umělou inteligenci využili. Pouze ověří, že za účtem stojí skuteční lidé.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty od 23 do 26 stupňů Celsia ve stínu. Na horách dnes počítejte s teplotami do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žadci počítejte s uzavírkou ulice Ostrov, probíhají tam práce na inženýrských sítích a v Dubí u Teplic očekávejte omezení v ulici Střední. Kvůli stavebním pracem je tam vozovka zúžená do jednoho pruhu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno na severu Čech, dneska tu máme sobotu, je 2. května a právě o ní budeme mluvit v našem kalendáři už za malou chvíli. Přece jenom včera byl 1. máj a tak před 17:30 tu budeme mít filmové Polibky, Velká vyznání i Osudová loučení. Prostě 1. máj si připomeneme skrze ikonické filmové lásky. Ale teď už písničky, které nestárnou, připraveny Michal Tučný nebo Argema.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever dospíval, teď je 5:12 a dneska máme sobotu. Já už to mám taky nepořádek, nevím, jak jste na tom vy, ale ty svátky mi s těmi dny vždycky zamíchají. A tak je dobře, že je tu Petr Jungmann se svým kalendářem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 2. května. Svátek má ochránce vítězství Zikmund a dnes je světový den ptačího zpěvu. Tady je Petr Jungmann. V roce 1476, to je 550 let, zemřela ve Vídni Perechta z Rožmberka. Dodnes každou noc prochází místnostmi a chodbami svých panství na Rožmberku, na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, v Třeboni a Telči, jako bílá paní, jako na potvoru vždycky po zavírací době. Třetí nejstarší metro na světě a první v kontinentální Evropě se rozjelo před 130 lety v roce 1896, a to v Budapešti. Maďarská metropole se stala po Londýnu a Chicagu třetím městem s podzemní dráhou. Tento užatý nezbeda z lipového dřeva se poprvé objevil 2. května 1926 v Plzni. Hurvínek. Na rovnou stovku má stále elánu na rozdávání.
3: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, Paťulíčku.
2: Jeho jméno prý vzniklo ze zvolání třikrát hurá do vínku. Nebo prý možná měl Hurvajs na začátku i jiné písmeno než H. Barack Obama před 15 lety v roce 2011 oznámil, že byl dopaden nejhledanější terorista světa.
4: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
2: Speciální jednotka Navy Seals dopadla a zneškodnila bin Ládina v jeho domě v Abbottabadu v Pakistánu.
4: A terrorist who's responsible for the murder of thousands.
5: Byt Hercule Poirot.
2: Kulatých 80 slaví seriálový Hercule Poirot, tedy britský herec David Suchet.
6: A nyní, přátelé, je čas, abych vás pozval k obědu.
2: 75 je muzikantovi, skladatelovi a porotci superstar Ondřeji Soukupovi. Já přeju krásnou první májovou sobotu.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 17 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty jsou docela různorodé, někde 3-4 stupně Celsia. Na druhou stranu třeba v Ústí nad Labem Kočkově nebo na Milšovce je dokonce 10. Takže ty rozdíly jsou velké. Každopádně je jasno a předpověď nemluví o ničem jiném. Bude jasno až skoro jasno, bude se rychle oteplovat. Ty nejvyšší teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio Vaše.

0: děkuju ti.
1: Zpívala Lucie Bílá. Včera byl 1. máj, lásky čas a taky čas těch nejslavnějších filmových polibků a osudových setkání. Jak dobře znáte ikonické dvojice z plátna, kin nebo obrazovek, tak my si teď připomeneme nejen ty české, ale i světové.
2: Film dal některým milostným příběhům nesmrtelnost. Někdy stačí pár vteřin a i hned si vybavíme konkrétní scénu, dialog nebo tváře hlavních hrdinů.
3: Drž se, neotvírej oči. Věříš mi?
4: Věřím ti. Já letím. Jacku.
2: Romance Jacka a Rose z filmu Titanic patří k těm vůbec nejznámějším. Slavná scéna na přídi lodi přitom nevznikla na moři, ale ve studiu. Filmaři si pomohli obřími ventilátory, aby vytvořili iluzi větru.
5: To nestojí, tohle není žádný Shakespeare.
2: Moderní klasiku představuje oblíbená vánoční romantika Láska nebeská. V ní se prolíná hned několik milostných příběhů, třeba vztah spisovatele a portugalské hospodyně, kteří si nerozumí jazykem, ale přesto k sobě najdou cestu. Nechybí ani tichá, nenaplněná láska nejlepšího kamaráda nebo pohádkový románek britského premiéra a jeho zaměstnankyně.
6: This could never be. You're not the type for me. And there's not a spark inside.
2: Když je řeč o velké filmové romantice, nesmíme zapomenout na další Oscary ověnčený snímek La La Land. Muzikálový příběh Mii a Sebastiana v podání Emmy Stone a Ryana Goslinga. Na svůj ikonický tanec při západu slunce se připravovali 2 měsíce. Filmové, respektive televizní lásky, ale nevznikají samozřejmě jen v Hollywoodu. Silné příběhy nabízí i česká kinematografie. Často sice méně okázalé, ale o to uvěřitelnější.
7: Prosím tě, Hanko, nechoď jenom okamžitě. Já tě potřebuji něco říct, jenom opravdu okamžitě. Já už bych to nikdy neřekl. Hanko, já tě miluju.
8: To je něco jiného. Povídej.
2: Třeba románek Hanky v podání Ivany Pavlové a Filipa. Toho hrál Vladimír Puchot ze Starců na chmelu. První československý muzikál natočil v roce 1964 Ladislav Richman. Zajímavostí je, že hlavní postava v něm nespívá ani netancuje. Richman tak chtěl Filipa odlišit od davu a zdůraznit jeho intelektuální odtažitost a neobratnost. Obyčejnou, autentickou lásku nabízí také komedie Léto s kovbojem, kde se do sebe zamilují Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
9: Vy ji znáte?
10: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
2: A takto bychom mohli pokračovat dál. S nadsázkou v případě limonádového Joa Winifred, sněžností u Marišky a Francina v Postřižinách nebo s klidnou, zralou láskou Tkalouna a Elišky ve Vratných láhvích. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Tak to byl Jiří Korn a protože se blíží půl šestá, už je tu pozvánka ke zprávám, které pro vás bude mít František Janačík. Do oblastní muzeum a galerie v Mostě vystavuje práce plastikových modelářů. Pozveme vás už za chvíli ve zprávách.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Klub českých turistů vyznačil novou 13-kilometrovou trasu z Krásné Lípy do saské soutěsky Oberešluise. Trasa vede už existujícími cestami, bylo ale zapotřebí sjednotit její značení. Oblastní muzeum a galerie v Mostě ode dneška vystavuje práce plastikových modelářů. Severočeský letecký archiv Most v muzeu pořádá už pátý ročník modelářské výstavy. Do kostela svatého Vavřince v Dlouhém Mostě na Liberecku se dnes dopoledne sjedou motorkáři. V 10 dopoledne tam začne tradiční motorkářská bohoslužba, včetně žehnání strojům. Soukromý zámek Poláky u Nechranické přehrady na Chomutovsku připravil na dnešek jarní slavnost. Konat se bude od 10 do 17 hodin. Kromě ní mohou zájemci absolvovat také prohlídky zámku. Český rozhlas Dvojka dnes dopoledne odvysílá speciální dvouhodinové vydání pořadu Tobogán k 95. narozeninám herečky Jiřiny Bohdalové. Herečka je slaví zítra. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně se mírně zdržíte ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice ulicí Kamenická. Čekejte omezení kvůli rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly zprávy o půl šesté od Františka Janačíka. Pěkné ráno. Za chvilku Babské rady, které nás tedy dnes seznámí s Mangoldem, a pak si podíváme v příbězích měst a obcí do Budyně nad Ohří na Litoměřicku. Teď už ale písničky, které nestárnou, Olympik nebo Jaromír Nohavica.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Kdo jiný než Olympika, teď už na Českém rozhlasu Sever, další z Babských rad. A tentokrát si představíme zeleninu, která u nás doma zase tak často k vidění nebývá. Mangold.
1: Babské rady.
2: Mangold je zelenina pocházející ze Středomoří. Chutná podobně jako špenát, vzhledem je barevnější. Pěstuje se mangold listový a řapíkový. Oba druhy jsou velmi zdravé, pomáhají nám při detoxikaci a urychlují trávení. Mimo vitamínů a minerálů obsahují lutein, kyselinu listovou. Z mangoldu připravujeme karbanátky, placky nebo jej zaděláváme. Ke konzumaci se hodí jak listy, tak řapíky. Listy se nejčastěji připravují a využívají podobně jako špenát. Dušený mangold se hodí jako příloha k masu nebo rybám. Jeho řapík lze využít podobně jako chřest. Mangold byste měli zpracovat poměrně rychle. Zabalený ve vlhké utěrce vydrží v chladničce asi 3 dny. Tahle chutná zelenina je také vhodná ke zmrazení. Nejdřív jej krátce blanšírujte v horké vodě, poté jej v uzavíratelných nádobách zamrazte a můžete si jeho vitamínovou smršť užívat celoročně.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: 5:44 je tu předpověď počasí, tak jaké máme aktuální teploty. Je to docela široké rozmezí. Třeba v Žadci jsou 3 stupně Celsia, vidím tady Dobroměřice s teplotou 1,2 nebo Doksany, jen 2 stupně. Ale na druhou stranu třeba v Ústeckém Vaňově 6, na Kočkově dokonce 10, stejně tak jako v Krásné Lípě. Takže to rozmezí je opravdu vysoké. Každopádně během dne se to určitě všechno bude srovnávat, protože i dneska čekejte skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů Celsia, takže možná nejteplejší den v tomhle roce.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Vera si to sama. Přeber si to sama.
1: Dobré ráno, 5:49. I dnes si projdeme Ústecký kraj a v našem seriálu o příbězích měst a obcí tentokrát bude hrát hlavní roli Budyně nad Ohří na Litoměřicku. Mimochodem má alchymistickou minulost a ve Vodním hradě tam mají dokonce draka. Ale víc vám řekne Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Tohle město na Litoměřicku má ve znaku dva zajíce a černé kančí hlavy. Budyně nad Ohří má cenou minulost a i dnes je tam krásně v každé roční době. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Při procházce proto zvedněte hlavy od mobilů a rozhlížejte se kolem sebe. Zastavit se můžete třeba u barokního domu číslo popisné 94 v Děkanské ulici. Ten původně sloužil jako špitál. Chloubou města je vodní hrad a budinský drak. Ve skutečnosti je to ovšem vycpaný krokodýl nilský, kterého si páni v 16. století přivezli ze svých cest po Palestíně a Egyptě. V 17. století nechal Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka přestavět Budyni na renesanční zámek. Byl to štědrý mecenáš a zajímal se o různé vědy i nevědy. Alchymisty hostil na svém zámku velmi často. Dodnes to připomíná pravá středověká alchymistická dílna, kde zůstaly původní pece, váhy a nejrůznější kotlíky, ve kterých míchal tajné přísady, možná i slavný dánský astronom a astrolog Tycho de Brahe. Každé léto ožije město návštěvníky, které láká tradiční bitva na Vodním hradě, anebo festival folku, bluegrass a country muziky Budyňský poutník. Tak v srpnu naschledanou v Budyni nad Ohří.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5 minut už tu bude 6. hodina a se 6. hodinou také zprávy, které vám přinese František Janačík. A co se dozvíte? Třeba to, že Hřensko na Děčínsku už připravuje na otevření Edmundovu soutěsku. Dobrá zpráva pro turisty. Ale samozřejmě i další informace ze severu Čech, aktuální zprávy, tu budou přesně v 6, tak si na ně počkejte.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Je 6 hodin. Za letošní březen a duben napadlo v Česku nejméně srážek za poslední desítky let. Hřensko připravuje Edmundovu soutěsku na otevření. Brniště na Českolipsku letos čeká oprava dalších dvou krajských silnic. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejméně srážek od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem 32 litrů vody na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak na hladinách podzemních vod. Portál Intersucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Podprůměrný objem srážek meteorologové zaznamenali i po celý loňský rok, zatímco teploty byly loni naopak nadprůměrně vysoké. Zaměstnanci Hřenska připravují Edmundovu soutěsku na otevření. Správa Národního parku České Švýcarsko nejdřív musí zajistit nestabilní skalní blok. Obec už se ale na zahájení provozu připravuje. Podle starostky Kateřiny Horákové ze sdružení soutěsky Věc veřejná, věc neprodejná by mohla být Edmundova soutěska přístupná do konce května.
2: Kluci museli si vyčistit zase řeku Kamenici od srubové stavby až k hornímu přístavišti, aby ty lodě mohly splout vlastně dolů na plavební dráhu. Teď vlastně pouštěli chlapy lodičky na vodu, 3 a 1 pracovní, takže 4.
1: Téměř 57,5 milionu korun bude v Libereckém kraji stát oprava dvou krajských silnic v Brništi na Českolipsku. Pro řidiče bude omezený průjezd na Lindavu a také na Velenice a Svitavu. Opravy začnou před létem a potrvají do podzimu. Situaci ale komplikuje uzavírka mostu v Zákupech. Objízdné trasy vedou právě přes Brniště. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj se ale stavební práce cesty na Zákupy nedotknou. Mezinárodní porota Benátského bienále podala demisi. Pět jejich členek už dříve dalo najevo, že nebudou hodnotit díla zemí pod vedením politiků podezřelých ze spáchání zločinů proti lidskosti. Vedení bienále rozhodlo, že soutěžit budou všechny národní

0: Krimi historky.
1: V Teplicích se odehrála nebezpečná honička, která skončila až po sérii nehod. Policisté si všimli řidiče, o kterém věděli, že má zákaz řízení a chtěli ho zastavit. Jenže muž začal ujíždět vysokou rychlostí, přejížděl do protisměru, najížděl na chodníky a poškodil několik zaparkovaných aut i další věci v ulicích. Jeho jízda skončila nárazem do vozidel v ulici Bílinská. Po zadržení vyšlo najevo, že nadýchal téměř 2 promile alkoholu a měl pozitivní test na drogy. Navíc řídil i přes zákaz a s vozidlem bez technické kontroly, takže skončil ve vazbě a čeká na rozhodnutí soudu.
0: Krimi historky.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na borek a taky porcelán. Jsem pod.

0: prachy. Si.
1: Počasí. 6 hodin a 18 minut. Jaké máme počasí na severu? Tak je to docela různorodá záležitost. Někde naměříte jeden stupeň nebo jen těsně nad nulou, jako v Dobroměřicích. Na Milešovce je ale 10, stejně jako v Krásné Lípě nebo jako v Nové Vsi na Horách. Každopádně jasno a během dne se bude určitě oteplovat. Teploty se nakonec dostanou na 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

pracovat.

0: Dobré ráno, 6 hodin a 21 minut. Míříme s Českým rozhlasem Sever na hřebeny Krušných hor. Turisti totiž můžou přenocovat na hřebenech v Nových Útulnách. Na údolí u Stezky Českém a hřebenovky poblíž Hory svatého Šebestiána na Chomutovsku, ale taky na Cínovci na Teplicku. Na každém místě stojí 2 dřevěné budky a do každé se vejdou minimálně 4 lidi. A ty cínovecké budky mají dokonce i svá jména.
1: To jsou jména mých dětí. Když jsem ty útulny přivezli, tak už si je rozdělili. Řekli si, že tohle je Julinka, tohle je Vítek a že tam budou bydlet.
2: Vysvětluje správcová nové útulny Vendula Laštovková, která bydlí v sousedství.
1: Vlastně já jsem úplně prapůvodně vlastně od začátku Stezky Českém působila jako Trail Angel. Takže u mě na zahradě vlastně každoročně stály ty stany a setkávali se u mě ty stezkaři.
2: Teď bude zájemcům o přenocování vydávat potřebné heslo k otevření dveří.
1: A vždycky právě, když někdo bude chtít do té útulny jít, tak nejdřív se musí říct o ten kód a pak samozřejmě taky zkontrolovat, jestli je tam všechno v pořádku.
3: Snažíme se pokrýt celý ten hřeben a zhruba po 25 kilometrech takovejhle má místama.
2: Štěpán Javůrek vede destinační agenturu Krušnohoří, která za projektem Útulen v Krušných horách stojí.
3: Je to vlastně 3. a 4. útulna, dohromady ideální by bylo 10, takže budeme v tom projektu pokračovat.
2: A proč je na kolečkách ten modul?
3: Toto je podle stavebního zákona dočasný turistický přístřešek, protože on skutečně bude na zimní sezónu odstraněn, bude tady fungovat jenom během letní sezóny a tudíž jsme tuhle stavbu tady umístili pouze na ohlášení a nebylo potřeba k tomu stavební povolení.
2: Nápad postavit turistické útulny podél Stezky Českem se líbí taky jejímu zakladateli Martinovi Úblovi.
4: Mně se hrozně líbí, že to je koncept, že to není o jedno místo, že prostě až to bude hotový, tak to dá možnost lidem přejít celý Krušní hory a v rámci udržitelného turismu. To znamená, že pokud lidi chtějí spavenku nebo chtějí využít toho přístřešku, tak jim to dá možnost jako putovat a vlastně sníží to zátěž na ty místa a zároveň to přináší něco těm lokalitám. Takže mně se líbí celý ten koncept a tady to místo je nádherné, myslím, že každý rád přespí na Cínovci.
2: A pokud je útulna plná, platí pravidlo, že přednost mají poslední příchozí. Jsou totiž nejvíc vyčerpaní nebo prochladlí. Z Cínovce Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 6:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvíli nás čekají také další zprávy, ve kterých vám František Janačík řekne třeba to, že na Mácháči, na Máchově jezeře začaly pravidelné výletní platby. Víc ve zprávách.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou aktuálně ve srovnání s pracovním týdnem výrazně dražší. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 44 korun a 55 haléřů. To je o korunu a 4 haléře víc než ve čtvrtek. U benzínu je aktuální cenový strop určený ministerstvem financí ve výši 43 korun a 89 haléřů. Další maximální ceny ministerstvo vyhlásí v pondělí a budou platit od úterka. Nejvyšší správní soud v týdnu rozhodl, že se krajský soud v Ústí nad Labem musí znovu zabývat vymezením koridoru pro vysokorychlostní trať od Mneteše na Roudnicku přes Ústí nad Labem k hranici s Německem. Vyhověl tak kasační stížnosti obce Přestavlky na Litoměřicku a spolku Koridor D8. Na Máchově jezeře začaly pravidelné výletní plavby. Do letních prázdnin budou lodě vyplouvat o víkendech a svátcích dvakrát denně z přístaviště Doxy. Plavby začínají ve 13 hodin a v 14:30, trvají přibližně půl hodiny. Mezi mateřskou školou a supermarketem ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku vzniká nové dětské hřiště. Budou tam například pískoviště nebo houpačka pro nejmenší děti. Podobné atrakce pro ně zatím ve městě chybí. Hurvínkovi, slavné postavišce loutkového divadla, je právě dnes 100 let. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května roku 1926 a vytvořil dvojici se svým otcem Josefem Spejblem. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty od 23 do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S omezením počítejte na výjezdu z Kadaně po silnici 568 ve směru k hlavnímu tahu 1/13 u Vernéřova. Silničáři tam opravují vozovku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 6:30 jste slyšeli, tak dobré ráno i dnes při sobotě. Za chvilku vyrazíme do kina, budeme pro vás mít zajímavý filmový tip a pak před 7 hodinou v minutě o zdraví budeme mluvit o prospěšnosti bosé chůze. Jak tedy chodit na boso, nám poradí Eva Bucharová. Ale teď už písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo Buty.

0: Bariéra trvá na Českém rozhlasu Sever, za 5 minut bude 6:45. A pokud nás posloucháte, tak nás čekají také filmové tipy. Vyrazíme do kina. Alena Škraňková vás pozve na film Ďábel nosí Pradu 2.
1: Filmové tipy. Jestli jste si oblíbili Meryl Streep jako ďábelsky přísnou šéfku módního magazínu Mirandu a čekali jste na další pokračování, tak jste se dočkali. Ďábel nosí Pradu 2 je na světě. Po 20 letech se vracejí do svých ikonických rolí nejen Meryl Streep, ale i Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci. Svět vysoké módy se mezi tím zásadně proměnil. Prestižní magazín Runway tentokrát čelí tlaku digitální éry a proměně celého odvětví. Mladičká novinářka Andy si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpátky tam, kde kdysi začínala. Na pozadí pulzujícího New Yorku se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutích. Ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dříve. Jak to všechno dopadne? Na to se běžte podívat do kina.
2: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Za 2 minuty bude 6:45 a počasí na severu Čech. To nás bude zajímat právě teď, protože na telefonu je Polina Maťulína z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: No hezké ráno to je. Slunečné určitě, ale leckde je docela zima.
1: Máte pravdu, není to úplně ještě takový typický letní ráno, na které čekáme. Většinou máme kolem 3 stupňů Celsia, ale samozřejmě nám se to začíná ohřívat, ale na druhou stranu západní část Ústeckého kraje je o něco chladnější, tam v současné chvíli máme jenom 1 stupeň Celsia.
0: Tak a během dne už jsme říkali, že oteplovat se určitě bude, čeká nás sluníčko, co říká předpověď?
1: A tak sluníčko nás čeká i po celý den. A co se týče teplot, tak očekáváme už i letní den na některých stanicích, neboť teploty dneska se nám budou pohybovat v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách budeme mít většinou kolem 20 stupňů.
0: Pojďme ještě k předpovědi. Před námi sobota, ale co zítřek, neděle, ještě máme volno. Bude se počasí nějak měnit?
1: Tak počasí se nám změní jenom trochu, protože k ranním hodinám očekáváme přibývání vysoké průsvitné oblačnosti, takže zítra budeme mít spíš jasno až polojasno, ale i nadále nám bude svítit sluníčko. Co se týče teplot, tak ráno budeme mít velmi podobně, jak jsme měli dneska, což znamená 8 až 5 stupňů. Šluknovský výběžek bude o něco teplejší, tam očekáváme, že teploty nám pod 10 stupňů Celsia nepoklesnou. A co se týče maximálních teplot, tak zítra bude ještě teplejší, než bude dneska. Budeme očekávat 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Říká Polina Maťulína z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za předpověď a hezký den, naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen a v naší minutě o zdraví tentokrát promluvíme o prospěšnosti chůze na boso. Tak, chůze na boso je naprosto přirozenou součástí lidského života tisíce let. A chodidla jsou, i když se tomu těžko věří, opravdu přizpůsobena tomu, aby si poradila s různými typy povrchů. O chůzi bosky si něco poslechněte od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Lidské chodidlo se skládá z 26 kostí, 33 kloubů a více než 100 svalů, šlach a vazů. Chůze na boso umožňuje chodidlu pracovat přirozeně, což zajišťuje správné zapojení všech těchto částí. Chůze na boso stimuluje svaly chodidel, kotníků a nohou, což vede k jejich posílení. Tento přirozený pohyb může pomoci předcházet běžným zraněním, jako jsou třeba výrony. Když chodíte bosí, vaše tělo musí neustále vyrovnávat drobné nerovnosti terénu. To zlepšuje rovnováhu a stabilitu. Je to důležité hlavně u starších lidí, kde se tím snižuje riziko pádů. Chůze na různých površích, jako je tráva, písek nebo oblásky, poskytuje přirozenou masáž chodidel. Tato stimulace nervových zakončení podporuje relaxaci. Kontakt chodidel se zemí při chůzi na boso stimuluje krevní oběh a podporuje lepší prokrvení dolních končetin. Začněte chodit na boso nejdřív po měkkých površích, jako je tráva, mech, jehličí nebo písek. Pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest, je důležité přestat a nechat tělo odpočinout. Začněte opět pozvolna, aby si svaly, šlachy a klouby mohly přivyknout na nový způsob pohybu. Jestli máte obavy ze zranění chodidla, ideálním řešením jsou barefoot boty. Klíčovými vlastnostmi barefoot bot jsou tenká a flexibilní podrážka, široký prostor pro prsty, minimální podpora klemby a lehká konstrukce. Díky tomu si můžete užívat většinu benefitů chůze na boso, i když zrovna nechodíte po měkkém a bezpečném terénu. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví. Dobré ráno s Petrem Beranem.

6 hodin a 55 minut. Pozvánku nahoru od Václava Neckáře nemůžeme bohužel přijmout, ale vy můžete přijmout pozvánku ke zprávám, protože za 5 minut už tu bude 7 hodina. A František Janačík připravuje další porci informací nejenom ze severu Čech. Co se dozvíte? Třeba to, že aktivita klíšťat v celém Česku je vysoká, ono to taky souvisí s tím suchem. Podíváme se ale i do oblastního muzea a galerie v Mostě, které zahajuje výstavu plastikových modelů. Počkejte si na zprávy, budou tu za malou chvíli.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Oblastní muzeum a galerie v Mostě zahajuje výstavu plastikových modelů. Aktivita klíšťat v celém Česku je vysoká. Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na evropská auta. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty ve stínu i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také sobotní ráno přeje František Janačík. Oblastní muzeum a galerie v Mostě ode dneška vystavuje výsledky práce plastikových modelářů. Severočeský letecký archív Most totiž v muzeu pořádá už 5. ročník modelářské výstavy. Návštěvníci budou moci obdivovat jak samotné modely, tak vytvořené scenérie s letadly, loděmi nebo auty.
2: Podle webu muzea najdou návštěvníci na výstavě širokou přehlídku modelů napříč kategoriemi i měřítky. K vidění bude také diorama bitvy u Chlumce a Přestanova, které bude letos představeno už v kompletní podobě. Výstava potrvá do 16. května. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat po celém Česku. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo případů nákazy nemocemi, které přenášejí. Přednosta motolské kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Milan Trojánek uklidňuje, že ne z každého přisátého klíštěte se člověk nakazí boreliózou nebo encefalitidou. Důležité ale je klíště odstranit, místo vydezinfikovat a pak sledovat. Trojánek taky doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout. A pokračuje.
3: Velmi spolehlivou ochranou je očkování. To nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarubnutí.
0: V tu chvíli už je nutné vyhledat lékaře. Do Adršpašských skal míří tisíce turistů. Vstupenky do skalního města jsou na dnešek i víkend prakticky vyprodané a obec žádá turisty, aby přijeli jindy. Do Adršpašských skal může každý den maximálně 4000 turistů, každou hodinu pak 400 lidí. Zvýšenou návštěvnost během aktuálně prodlouženého víkendu očekají také v sousedních Teplických skalách. Tam kapacita omezená není. Spojené státy od příštího týdne zvýší cla na dovoz aut z Evropské unie na 25%. V příspěvku na sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. 27 podle něj totiž neplní obchodní dohodu. Po automobilkách chtěl, aby konstruovali auta v továrnách na území Spojených států.
1: Počasí.
0: Dnes po celý den jasno nebo skoro jasno. Teploty ve stínu od 23 do 26 stupňů Celsia. Na horách dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: České Kamenici omezuje provoz v křižovatce na příjezdu od Huníkova po silnici 263 a průtahu 1/13 u železničního přejezdu nehoda dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 7, hezké sobotní ráno, slyšeli jste Františka Janačíka a další novinky ze severu Čech. No a za malou chvíli pohled do kalendáře, dneska je 2. května, pozor, máme tu sobotu, neplést se, ale myslím, že si to všechno srovnáme v kalendáriu s Petrem Jungmanem. No a pak se také seznámíme s dalším sportovcem, tentokrát vyrazíme za fotbalovým brankářem Tomášem Grigarem, který možná po sezóně končí v Ústí nad Labem. Stále Ústí atakuje baráž o postup do první ligy a podrobnější informace o fotbale v Ústí uslyšíte před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou. Ilona Čáková nebo Petr Rezek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Ilona Čáková dospívala Dobré ráno, teď je 7 hodin a 11 minut, tak pojďme do kalendáře. Mě tyhle ty svátky, nevím jak vy, ale vždycky ten kalendář úplně rozhodí, takže pojďme se shodnout. Ano, dneska je sobota, máme 2. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 2. května. Svátek má ochránce vítězství Zikmund a dnes je světový den ptačího zpěvu. Tady je Petr Jungmann. V roce 1476, to je 550 let, zemřela ve Vídni Perchta z Rožmberka. Dodnes každou noc prochází místnostmi a chodbami svých panství na Rožmberku, na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, v Třeboni a Telči, jako bílá paní, jako na potvoru vždycky po zavírací době. Třetí nejstarší metro na světě a první v kontinentální Evropě se rozjelo před 130 lety v roce 1896, a to v Budapešti. Maďarská metropole se stala po Londýnu a Chicagu třetím městem s podzemní dráhou. Tento

0: kožatý nezbeda z lipového dřeva se poprvé objevil 2. května 1926 v Plzni. Hurvínek na rovnou stovku má stále elánu na rozdávání.
1: Ano, budu přesně dbát i tvých rad, Paťulíku.
0: Jeho jméno prý vzniklo ze zvolání třikrát hurá do vínku. Nebo prý možná měl Hurvajs na začátku i jiné písmeno než H. Barack Obama před 15 lety v roce 2011 oznámil, že byl dopaden nejhledanější terorista světa.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
0: Speciální jednotka Navy Seals dopadla a zneškodnila bin Ládina v jeho domě v Abbottabadu v Pakistánu.
2: A terrorist who's responsible for the murder of thousands.
3: Byt Hercule Poirot.
0: Kulatých 80 slaví seriálový Hercule Poirot, tedy britský herec David Suchet.
4: A nyní, přátelé, je čas, abych vás pozval k
0: obědu. 75 je muzikantovi, skladatelovi a porotci superstar Ondřeji Soukupovi. Já přeju krásnou první májovou sobotu.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, tak jaké máme počasí na severu Čech. V tuhle chvíli jsou teploty docela různé, někde, hlavně na západě, jsou ještě nízko okolo 1-2 stupňů Celsia, ale třeba kdybyste byli na vrcholu Milešovky, tam je i 11. No a radar neukazuje žádné srážky, dalo by se říct skoro bohužel, protože je hodně sucho. Každopádně nás i dnes čeká slunečno. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byli zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Za 9 minut bude 7:30 a na Českém rozhlasu Sever teď míříme do Ústí nad Labem na fotbal. V Ústí nad Labem jsou stále v šance národní lize ve hře o postup do baráže a o postup do nejvyšší soutěže. Velkou zásluhu na to má veterán v brance Tomáš Grigar, který odchytal všech 25 zápasů, ale přesto není jisté, jestli bude v severočeském klubu pokračovat i v příštím ročníku.
1: Tady jde o to, že když najdu lepšího golmana, tak já tady prostě budu končit. Hledá se golman, hledá se trenér golmanu. Dá budu plnit své povinnosti do 36. a uvidím, co se vznikne.
2: Řekl 43-letý gólman. Ústecký sportovní ředitel Jakub Dobijáš ale nevyloučil, že zkušený Grigar v klubu zůstane. Určitě ale ne na pozici trenéra gólmanů. Bývalý dlouholetý brankář Teplic by se setrvání v Ústí rozhodně nebránil.
1: Poskládali tady dobrý tým, dobrou partu a myslím, že tady vidět. A projeli jsme třetí ligu úplně jednoznačně. Tam nebyl soupeř, který by byl lepší než my. A teď v druhé lize myslím, že hrajeme hodně důstojnou roli a soupeři musí mít strach, když jdou k nám nebo my k ním.
2: Ústečtí fotbalisté na to mohli být ještě lépe. V úvodu jarní části doma ztratili všechny body v zápasech s Kroměříží a Příbramí.
1: Určitě je to škoda. Trošku na začátku té sezony toho Hřiště nebylo dobrý a to nám nevyhovovalo. Byl to spíš takový boj a nakopávaná. Teď, když se ta trava zvedla, tak hrajeme i dobrý fotbal. Myslím, že divákům se to musí líbit, goly padají. Je to škoda, ale zase některé zápasy jsme zvládli se štěstím, takže se to nějak srovnalo asi a jsme rádi za to, co máme.
2: Ústí se drží v horní polovině tabulky, stále ještě může usilovat o postup do baráže.
1: Před sezonou jako asi nikdo jako nečekal, že budeme hrát takhle jakoby nahoře. Když budeme hrát kolem toho 10. a 8. místa, takže že to bude OK, všichni budou spokojení. Byla by to dobrá snadná, kdybychom se dostali do baráže a zahrali si. Jako, proč ne? Jako, půjdeme vyhrát každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě náš cíl byl být do 8. místa, je problém se záchranou, to si myslím, že jsme jednoznačně splnili. Vedení musí být spokojeno to, co předvádíme, jak hrajeme, kde jsme, jako nováček druhé ligy.
2: Velmi dobře si v sezóně vede také nestárnoucí Tomáš Grigar, i když nulu udržel jen v 5 zápasech.
1: Na podzim byla jenom jedna, ale je to vyklupené tím, že hrajeme otevřený fotbal nahoru dolů a naše zápasy nekončí 1-0 nebo 0-0, maximálně 1-2 za 2-3 měsíce. Hráme to pro diváky a myslím, že to musí ocenit.
2: Řekl Tomáš Grigar. V dalším utkání se Ústí představí odpoledne v souboji týmu s nejvíce vstřelanými góly na hřišti Zbrojovky Brno, která si už zajistila postup do první ligy. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dalibor Janda na Českém rozhlasu Sever, také pozvánka ke zprávám, protože se blíží 7:30. Soukromý zámek Polánky u Nechranické přehrady, to je na Chomutovsku, připravil na dnešek jarní slavnost. I to vám řekneme ve zprávách, které tady budou přesně v 7:30 za 4 minuty.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Zaměstnanci Hřenska připravují Edmundovu soutěsku na otevření. Správa Národního parku České Švýcarsko ale nejdřív musí zajistit nestabilní skalní blok. Obec už se ale na zahájení provozu připravuje a spustila lodičky na vodu. Soukromý zámek Poláky u Nechranické přehrady na Chomutovsku připravil na dnešek jarní slavnost. Konat se bude od 10. do 17. hodiny. Kromě ní mohou zájemci také absolvovat prohlídku zámku. V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku. Je to blízko stezky Českem a trasy Hřebenovka. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejméně srážek od začátku sledovaného období v roce 1961, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem 32 litrů na metr čtvereční. Stát od května mění pravidla pro výpočet cenových stropů u paliv. Ministerstvo financí bude průměrovat velkoobchodní ceny za poslední 3 dny. Doteď se stropy určovaly z průměru za 1 den. Od května můžou taky pumpaři stanovit marže až na 3 koruny za litr. Je to o půl haléře více než předtím. Změny se poprvé projeví v úterý. Dnes čekáme jasno, nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústecké ulici hoření řeší policie nad serpentínami u autobusových zastávek nehodu, při které osobní auto srazilo lišku. V České Kamenici omezuje provoz křižovatce na příjezdu od Huníkova po 263 a průtahem 1/13 u železničního přejezdu srážka 2 osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly aktuální zprávy od Františka Janačíka a na Českém rozhlasu Sever. Za malou chvíli něco o pěstování teplomilné zeleniny, pak se také podíváme do Friedlandu na Liberecku a pozveme vás do kempu. A teď už samozřejmě písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Janek Ledecký.

0: Zpíval Petr Novák a na Českém rozhlasu Sever. Teď vyrazíme na zahradu a budeme pěkně pěstovat. Kam a jak sázet teplomilnou zeleninu a jak se o ní po výsadbě postarat, to nám prozradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, kdo by nevěděl, že rajčata, papriky, okurky nebo cukety vyžadují teplo a dostatek slunce. Právě proto se jim venku daří na jižně orientovaných místech, kde nefouká studený vítr a kde je půda kyprá a zásobená živinami. Na venkovním záhoně pomůže jednoduchá ochrana. Na noc můžeme použít netkanou textílii nebo fólii. Přes den je ale potřeba zakrytí odstranit, aby měly rostliny dostatek světla a nepřehřívaly se. Kdo má skleník nebo fóliovník, může začít s výsadbou dříve. Prostředí se tam rychleji prohřívá, ale zároveň kolísá teplota mezi dnem a nocí a proto se sledování teplot nevyhneme a v případě potřeby raději rostliny přikryjeme. Také nesmíme zapomenout pravidelně větrat, aby se omezila vlhkost a předešlo se chorobám. Důležitá je i zálivka. Zaléváme ke kořenům a spíše méně často, ale vydatně. Ve skleníku půda rychleji vysychá, tak tam zaléváme častěji. V ideálním případě odstátou vodou, která nemá výrazně nižší teplotu než okolí. Nejčastější chybou bývá příliš časné vysazení teplomilných rostlin bez ochrany a uzavřený skleník bez větrání. V obou případech rostliny trpí a jejich růst se zpomaluje. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Je 7:45, jaké máme počasí na severu Čech, tak teploty už začínají pomalu stoupat i v těch místech, kde bylo jen těsně nad nulou. Každopádně například v Doksanech okolo 4 stupňů Celsia, ale třeba v Dubí už 11. Na radaru nenajdeme ani kapku, i dnes má být jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami od 23 do 26 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kabáti na Českém rozhlasu Sever, dobré ráno. My teď máme takovou malou pozvánku do městského kempu ve Frýdlantu. Tam totiž začala včera turistická sezóna. Ten areál má nového provozovatele, protože s tím předchozím se město po roce rozloučilo. Dlužil totiž na nájmu. A ten nový provozovatel, ten má v plánu přilákat veřejnost i do nového bystra. Pec bude taky vlastní chleba. A tak jsme před začátkem sezóny do kempu vyrazili taky my.
1: Sprchy máme na 20-korunové mince, takže je potřeba jet do našeho kempu patřičně vybaven vlastně s 20-korunovýma mincema.
2: Ukazuje nový provozovatel autokempu Jaroslav Volešák sociální zázemí. To nechala radnice v zimě opravit. Takzvané antivandal vybavení z nerezu nahradila porcelánová sanita.
1: Ty toalety byly v tom antivandalovém vlastně provedení a teď je tam klasický porcelán.
3: A hezky. Pavouk.
4: No. A tady to je vlastně dřez vlastně na mytí nádobí.
2: Kromě toho nechala radnice opravit taky prasklou podlahu v bystru, doplňuje starosta Dan Ramzer z ODS.
5: Jsme museli v gastro části položit novou dlažbu a zajistit vlastně praskliny.
2: Do bystra chce provozovatel přilákat i místní.
1: Máme v plánu loutkový divadlo, blíží se nám prostě mistrovství světa ve fotbale, takže mám připravený projektor. Chceme prostě, aby sem chodili jako lidi i z Frýdlantu.
2: Říká Volešák. Kemp nabízí 25 stání pro karavany a obytné vozy a taky plochu pro stany. Do budoucna by podle Ramzera mohlo v kempu přibýt taky 10 chatek.
5: Chatičky, které by měly být vlastně na té severní straně autokempu, bude záležet na koordinaci města s provozovatelem a na tom, jak na tom budeme s financemi.
2: Podle Volešáka je o chatky zájem už teď.
1: Za poslední 14 dní bylo třeba 5 lidí, jako kteří se chtěli ubytovat v chatkách, i když jako viděli, že chatky nemáme, takže ta poptávka po těch chatkách je.
2: Lidé ale volají taky kvůli rezervacím karavanů.
1: Na frýdlantské jazzové dílničky, že to je termín 15 až 22 srpen, takže to máme zhruba, co si pamatuju, asi 15 lidí. Nějaké rezervace jsou tam na červenec, takže jako rezervace jsou.
2: Místa se už plní i v dalších kempech v kraji. Třeba vyhlášený kemp Sedmi horky v Českém ráji už má kapacity v chatkách naplněné. Na Kristýně v Hrádku nad Nisou zbývá v chatkách posledních pár volných míst. V městském autokempu v Hamru na Jezeře jsou ještě místa volná. S Frýdlantou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Zpíval Karel Gott a za 5 minut už tady bude 8. hodina. S 8. hodinou samozřejmě nesmí chybět ani zprávy Českého rozhlasu Sever. Při sobotě pro vás připravuje František Janačík. A co se dozvíte? Podíváme se třeba k jezeru Milada v Ústí nad Labem. A dneska tam totiž pořádají cyklistický závod Milada Tour. A ve zprávách vás zavedeme také na zámek Zákupy na Českolipsku. Nebude pro změnu výstava historických kočárů. Počkejte si na zprávy v 8.

0: Radost a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: U jezera Milada v Ústí nad Labem se dnes koná cyklistický závod v rámci Milada Tour. Na zámku v Zákupech na Českolipsku bude trvalá výstava historických kočárů. Premiér Andrej Babiš z ANO se chce kvůli financování médií veřejné služby sejít s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty ve stínu i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. U jezera Milada v Ústí nad Labem se dnes od 20:30 koná 19. ročník cyklozávodu Milada Tour. Hlavní závod měří zhruba 50 kilometrů, kratší trať je poloviční. Pořadatelé připravili i závody pro děti. Doprovodný program nabízí například soutěže, malování na obličej anebo tombolu. Národní technické muzeum zapůjčilo zámku v Zákupech na Českolipsku sbírku historických kočárů. Kolekce byla dosud vystavena na zámku v Děčíně. Kočáry už jsou umístěné v prostorách loni otevřených barokních koníren. Lidé je budou moci vidět od konce května, říká kastelán Vladimír Tregl.
4: Loni byla konírna nová a přilákala spoustu návštěvníků tady z místa, ze Zákup nebo z blízkého okolí a to jsou lidé, kteří znovu nepřijdou za rok. A abychom neměli propad v návštěvnosti, tak potřebujeme znovu nalákat i tyhle ty lidi a myslím si, že právě tohle by mohlo splnit svůj účel.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Plánuje s nimi řešit změnu financování. Řekl to Českému rozhlasu s tím, že by se mohli sejít po skončení připomínkového řízení k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Ten nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíř z motoristů sobě. Návrh ruší systém financování z poplatků od občanů a firem na příspěvek ze státního rozpočtu. Opozice se změnou nesouhlasí a plánuje obstrukce. Babiš odmítá, že by měl zákon omezovat svobodu médií. Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální vydání pořadu Tobogán k 95. narozeninám Jiřiny Bohdalové. Herečka je slaví zítra. Dvouhodinový přenos vedený moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia.
5: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
6: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
7: Mě potěšil Míra Donutil. Ten řekla, ježiš, to mě to sluší, bych bývala za mladá měla zájem. A on pátek jsem ještě nebyl na světě.
6: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. K vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále a to od neděle. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty od 23 do 26 stupňů, na horách dnes do 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dnes čekejte za 650. kilometrem ve směru na Prahu až ke kilometru 53 omezení kvůli opravám v levém pruhu, ten může být uzavřený. V České Kamenici pozor na nehodu v křižovatce na příjezdu od Huníkova se silnicí 1/13. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Právě od Františka Janačíka. Dobré sobotní ráno, bylo 8 hodin. Dnešní Česká nej už za malou chvíli připravená, budou patřit naší nejdelší řece. Pak budeme slavit ještě jedny narozeniny, tentokrát 100 let. Legendární dřevěná loutka Hudvínek má právě dneska z té narozeniny. O tom budeme mluvit před 8:30. A písničky, které nestárnou, nám zaspívají Petr Spálený nebo Lucie Vondráčková.
3: Dobré ráno s

0: Za 3 minuty bude 8:45 a na Českém rozhlasu Sever teď Česká Nej. A ta dnešní Česká Nej, ta budou patřit naší nejdelší řece. Slovo má Vojta Kotek.
1: Česká Nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí.

0: Nejdelší řeka. Od pramene pod Černou horou na Šumavě až k Mělníku, kde se vlévá do Labe, měří Vltava 430 kilometrů a je tak naším nejdelším vodním tokem. Když porovnáme nadmořskou výšku jejího začátku a konce, dojdeme k výškovému rozdílu přes 1011 metrů, které na své pouti Českem překonává. Další její rozměry, zejména hloubku a šířku, trvale změnila výstavba tzv. Vltavské kaskády, tedy série přehrad v úseku od Lipna až do Prahy. Nejširší místo toku proto dnes najdeme blízko Černé v Pošumaví, kde jsou dva břehy Lipenské nádrže od sebe vzdálené 5 kilometrů. Nejhlubší místo je pak na dně Orlické přehrady. 74 metrů. Našli bychom desítky obcí, které mají Vltavu ve svém názvu. Například Kralupy, Kamík nebo Hluboká. Všechna tato města jsou nad Vltavou. A mostů jsou přes tuto řeku desítky. Vltava byla také velkou inspirací pro mnoho umělců. Malíři ji zvětšnili na spoustě obrazů, které zachycují původní podobu řeky. Třeba známé svatojánské proudy. Bedřich Smetana vzdal naší nejdelší řece hold ve stejnojmenné symfonické básni a Český rozhlas pojmenoval jednu ze svých celoplošných stanic také Vltava.
1: Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak jaké máme počasí na severu Čech? Teploty už docela rychle stoupají, jsou teda ještě místa, kde je opravdu zima, jako třeba v Žadci nebo v Doksanech jen 2 až 4 stupně, ale jinde už klidně 12. Během dne nás čeká jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Takže opravdu krásná a slunečná sobota.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Marek Ztracený. No a my teď budeme slavit jedny obzvlášť vypečené narozeniny. Legendární dřevěná loutka Hurvínek má dneska 100 a proto divadlo z Pejbla a Hurvínka připravilo hned několik novinek. Kromě nově zrekonstruovaných prostor domovské scény, třeba taky kabaretní představení. A víc nám řekne Sabina Vosecká.
1: A je to představení, které je na jednu stranu reminiscenční, protože v něm diváci uvidí ty nejslavnější scény, které většinou všichni vidět chceme, což jsou třeba Úžovky nebo Dialog o lásce.
2: Říká dramaturg divadla David Janošek.
3: Ale já tě paruju, aby moc nespoléhá na můj otázku člověk. Protože se kterou hlavu vidět, než těm tam. Jinak se ti slyšet žádné věří. A o tom, jak to bylo? Objevá si?
4: Ano. Úžová.
3: Tak je to prokrýta pána. Přece jenom pravda.
1: Zároveň je to všechno zabalený v takovým jako krásným balíčku starého kabaretu, ze kterého to všechno vzniká a hlavně ze kterého vzešel pan Spable. Takže si myslím, že budou diváci trošku možná až překvapení některýma souvislostma, které se v tom představení objeví. A já doufám, že je to bude bavit, protože jsme se maličko vrátili k tomu Kašpárkovi, ze kterého to celý u pana Skupy začalo.
2: Ty si vlastně k tomu představení dělal výpravu.
1: Já si troufnu říct, že je to jedna vůbec z největších výprav tohoto divadla za posledních několik let. Já jsem chtěl využít ty možnosti a ten potenciál tady toho divadla do maxima a právě diváky i trochu možná překvapit tím, jaké možnosti to divadlo má právě v té velikosti, protože všichni většinou máme dojem, že je to malinké okénko, ve kterém se hrají ty naše iluzivní příběhy, ale tady tentokrát odkrýváme v podstatě kompletně celou technologii, využíváme hlavně celou technologii a na tom jevišti nám stojí opravdu krásný starý vintage kabaret, ve kterým se to všechno odehrává. Takže já si myslím, že možná to překvapení v tom, jak opulentní ta scénografie je.
2: Dodává David Janošek. Součástí z tého výročí Hurvínka je taky venkovní výstava, kniha nebo třeba pamětní mince. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

Darina Rolincová na Českém rozhlasu Sever, za chvilku 8:30 a také další zprávy. Dozvíte se třeba to, že do kostela svatého Vavřince v Dlouhém Mostě, to je na Liberecku, se dneska sjedou motorkáři. Víc informací uslyšíte v 8:30 ve zprávách.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Klub českých turistů vyznačil novou 13-kilometrovou trasu z Krásné Lípy do saské soutěsky Oberschleuse. Trasa vede už existujícími cestami, bylo ale zapotřebí sjednotit jejich označení. Oblastní muzeum a galerie v Mostě ode dneška vystavuje práce plastikových modelářů. Severočeský letecký archív Most v muzeu pořádá 5. ročník modelářské výstavy. Do kostela svatého Vavřince v Dlouhém Mostě na Liberecku se dnes dopoledne sjedou motorkáři. V 10 hodin tam začíná tradiční motorkářská bohoslužba, včetně žehnání strojům. Ústí nad Labem upraví prostory plaveckého areálu na Klíši. Zakázku podle mluvčího radnice Marka Lukyniče získala firma Solution Construction za necelých 11 milionů korun. Dopravní nehody v Ústeckém kraji si v dubnu vyžádaly 3 lidské životy, meziročně o 2 více. Od začátku roku mají nehody v kraji 7 obětí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací České tiskové kanceláře. Dnes přes den jasno nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů Celsia, na horách dnes do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně se mírně zdržíte ve stoupání od nového mostu na Ludvíkovice ulicí Kamenická. Čekejte omezení kvůli rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly aktuální zprávy s Františkem Janačíkem a po 8:30 na Českém rozhlasu Sever. Pokračujeme, za chvilku tu bude další ze slavných Severočechů a připomeneme si Václava Sochora. Pak se podíváme na zámek Zákupy na Českolipsku, o tom už jste slyšeli ve zprávách, začala tam instalace sbírky historických kočárů, ale podrobněji naší reportáži před 9. hodinou. No a teď už písničky, které nestárnou, zaspívá Marta Kubišová nebo Robert Třešťan a Rangers.

0: Marta Kubišová zpívala na Českém rozhlasu Sever, no a my si teď připomeneme dalšího ze slavných Severočechů. Václav Sochor, malíř, který vlastně svoji slávu ochutnal až v Paříži.
1: Slavní Severočeši.
2: Ačkoliv pochází ze severu Čech, prosadil se nejprve v Paříži. Spolužák Mikuláše Alše Václav Sochor byl respektovaným malířem portrétů a vojenských motivů. Narodil se v roce 1855 v Oboře u Loun. Nejprve studoval na výtvarných akademiích v Praze a Mnichově. Umělecké vzdělání dokončil v Paříži. Ve francouzské metropoli později pravidelně vystavoval na takzvaných pařížských salonech. Patřil k malé skupině cizinců, kteří byli členy prestižní francouzské národní společnosti výtvarných umění. Tvorba Václava Sochora je řazena do takzvaného akademického realismu. Jeho nejslavnějším obrazem je Baterie mrtvých, zachycující konec jezdectva v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Tento výjev z rozměry 8x5 metrů zakoupil pro Vojenské historické muzeum ve Vídni slavný císař František Josef I. Vídeňské muzeum získalo ještě jeden Sochorův obraz Strážka jízdy u Střezetic u Králova Hradce. Za olej na plátně Slavnost Božího těla získal Sochor v roce 1889 stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži. Jako portrétista zvěčnil například prince Zdeňka Lobkovice, kněžnu Lobkovicovou nebo pražského starostu Vladimíra Srba. Známé jsou také jeho portrét matky a autoportrét. Václav Sochor se na konci 19. století vrátil do Čech. Tvořil v Cítolibech na Lounsku a později v Praze. Zemřel v roce 1935. Část jeho pozůstalosti vlastní Pražská národní galerie.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, jaké máme počasí na severu Čech. Tak teploty jsou většinou v rozmezí od 6 do 12 stupňů Celsia. Je to opravdu hodně různé, takže jsou místa, hlavně na západu kraje, kde je stále jen okolo 2-3 stupňů Celsia. Ale bude se rychle uteplovat, třeba v Kadani už je 15, v Děčíně 10 a tak dál a tak dál. Každopádně se to všechno sjednotí, protože je před námi slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší denní teploty se pak dostanou na 23 až 26 stupňů.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Moderní medicína dnes mluví o takzvaném okně příležitosti, období, kdy hormonální léčba může naopak chránit srdce, kosti i mozek.
3: Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
2: A právě nedostatek estrogenu je podle lékařky Moniky Skuhrovcové jedním z důvodů, proč v období klimakteria dramaticky roste riziko infarktu u žen.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 9 hodin a my teď míříme s Českým rozhlasem Sever do Zákup. Část barokní konílny zámku v Zákupech na Českolipsku zaplnili totiž historické kočáry. Jsou to sportovní i luxusní povozy, dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum. No a návštěvníci se na ně budou samozřejmě moct přijít podívat, a to od konce května.
1: Po kamenné dlažbě Zákupského zámku přetahují zaměstnanci z kamionu poslední ze 13 historických kočárů. Sbírka byla dosud vystavená na zámku v Děčíně.
2: Tak pomůžu?
3: Možná, musíme.
4: Je se nám hline ozvěna. Samozřejmě je to tady stále prázdné, ale postupně už se tady pracuje na zaplnění tady toho prostoru. Tamhle už vidíme první loukotivé kolo, na nás vykokuje spoza sloupu.
5: Kočáry se budou teprve rozmisťovat, teď jsou přibližně na svých pozicích.
4: Říká Patrik Matouš ze zámku v Zákupech.
5: Nejzácnější kočár, který máme, tak je osobní kočár císaře Ferdinanda, který mu sloužil pro jízdy Prahou.
4: Můžeme se na ně podívat?
5: No.
4: To je tuším
5: ten poslední.
4: Aha, jo, ten je, ano. Ten má zlacené lemování těch různých prvků, včetně těch loukotí kol. Má krásné mosazno skleněné lucerničky, ve kterých jsou i svíčky, takže se to i používá. Můžu nahlédnout dovnitř?
5: To? No, opatrně.
4: No jasně, já nechci samozřejmě to, jenom ani tam nebudu lozit, ale no, mi to otevřete radši. To je takové malé, on byl asi pan arcivévoda z menšího vzrůstu.
5: A ono to vždycky vypadá, že byli nějaký moc malý jako proti nám. Tenhle ten prostor si to zaslouží, kočáry, protože vlastně za dob Habsburků sloužil jako kočárovna, původně to byla malá konírna.
4: To je hodně luxusní garáž tedy, sklenutými stropy, osvětlením lustry a tak dále. Co očekáte od téhleté výstavy?
6: Tak prvořadě čekáme, že se nám podaří udržet loňskou návštěvnost, protože v loni byla konírna nová a přilákala spoustu návštěvníků tady z místa, ze Zákup nebo z blízkého okolí.
4: Říká kastelán zámku Zákupy Vladimír Trégl.
6: A to jsou lidé, kteří znovu nepřijdou za rok. A abychom neměli propad v návštěvnosti, tak potřebujeme znovu nalákat i tyhle ty lidi a myslím si, že právě tohle to by mohlo splnit svůj účel.
1: Loni zámek navštívilo skoro 50 tisíc lidí. Meziročně šlo o 100% nárůst. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Miloš Birka a Marta, Český rozhlas Sever. Za 5 minut bude 9. hodina, možná už slyšíte další zprávy. František Janačík, na Krušnohorském Cínovci je nová turistická útulna i s místem pro stany. I to se dozvíte ve zprávách 9 hodin.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na Krušnohorském Cínovci je nová turistická útulna i s místem pro stany. S vrabem se v Česku za první čtvrtletí nakazilo o 40% víc lidí než ve stejném období loni. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít šanci ucházet se o Oscary. Dnes stále jasno nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno přeje František Janačík. Na Krušnohorském Cínovci u stezky Českem najdou turisti nové přístřešky pro přenocování. Buňky si otevírají heslem, které dostanou na vyžádání. Správcová útulny Vendula Laštovková má zkušenosti jako dobrá duše stezky, tedy takzvaný Trail Angel.
3: Takže u mě na zahradě vlastně každoročně stály ty stany a setkávali se u mě ty stezkaři. Stezku už jsem opustila, z časových důvodů už nejsem Trail Angel a vždycky právě, když někdo bude chtít do té útulny jít, tak nejdřív se musí říct o ten kód a pak samozřejmě taky zkontrolovat, jestli je tam všechno v pořádku.
2: Turisti můžou u útulny na Cínovci taky stanovat a k dispozici je tam mobilní záchod. Nakažených s vrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo přes 4100. Oproti stejnému období loni je to zhruba o 40% víc. Vyplývá to z aktuálních údajů Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu, pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
4: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku.
2: Nejvíc případů nákazy přibližně 640 bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Následovaly kraje Středočeský, Ústecký a Jihomoravský. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o cenu Oscar. Včera o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní ceny vyhlašuje. Organizace nicméně zcela nezakázala používání AI při filmové tvorbě. Snímky se ale chystá posuzovat i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk. Generativní umělá inteligence vyvolala ve filmovém a televizním průmyslu znepokojení. Pracovníci v oboru se obávají, že studia tuto technologii využijí k nahrazení lidské pracovní síly a ke snížení nákladů. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou ve srovnání s uplynulými pracovními dny výrazně vyšší. Litr nafty můžou čerpací stanice aktuálně prodávat maximálně za 44 korun a 55 haléřů, což je o více než korunu víc než ve čtvrtek. U benzínu cenový strop vzrostl také na 43 korun a 89 haléřů. Cenová maxima určilo Ministerstvo financí. Další cenové stropy rezort vyhlásí v pondělí. Vypočítávat je ale bude už podle nového mechanismu, kdy bude z průměrných cen za poslední 3 dny, doteď to bylo za posledních 24 hodin.
1: Počasí.
2: Po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty od 23 do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 132 cm, průtok 88 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 čekejte za 650. kilometrem ve směru na Prahu až ke kilometru číslo 53 uzavřený levý jízdní pruh kvůli opravám. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Za chvilku vás zavedeme na místo, odkud budete mít město Cheb jako na dlani. Navštívíme totiž vyhlídku na věži kostela svatého Mikuláše. Prozradíme, co všechno z ní po vystoupání 170 schodů uvidíte. Konference Křesťan, správce stvoření, se bude po 4 květnové dny konat v Dobrém pod Orlickými horami. Pozveme vás s Karlem Sladkým. A pravidelné zamyšlení je dnes od římskokatolického kněze Pavla Lazárka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji klidné sobotní dopoledne.

0: Anu Zagorovou jsme zahráli v začátku této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Theodo Kaps je knižní řada teologie Do kapsy od nakladatelství Biblion. V této chvíli obsahuje 4 knihy, mezi něž patří například titul Žít jako křesťan od Rowena Williamse, někdejšího arcibiskupa z Canterbury. Všechny knížečky spojuje formát, který je velký opravdu právě do kapsy či batohu. Jedna z nich se věnuje dnes velmi moderní a žádané křesťanské meditaci. Napsal ji benediktinský mnich John Maine. Jeho kontemplativní modlitba je protikladem k dnešnímu uspěchanému konzumnímu světu a inspirovala statisíce křesťanů. Kniha zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak vznikla tahle drobná, ostře zelená knížka s názvem Getsemanské promluvy, se ptám Alexandra Fleka z nakladatelství Biblion.
2: My jsme moc rádi za grafické zpracování od Kamily Kučerové celé té edice. Vždycky na tom obalu je takový jednoduchý minimalistický symbol, tak tady je vlastně taková oliva, když to je Getsemanská zahrada. Ale jinak je to vlastně název toho kláštera, kde tyhle promluvy John Maine dával.
1: Proč jste sáhli právě po tomto titulu? Promluvy, v nichž John Maine představil své pojetí meditační praxe, založené na starokřesťanské tradici i postupech východních náboženství, pronesl už v roce 1976.
2: Oslovilo nás vlastně hnutí české křesťanské meditace, že vlastně tenhle autor je jedním z prvních průkopníků tady té formy.
1: Zastavme se u ní. Když se řekne meditace, tak řada lidí myslí především na východní náboženství.
2: Dá se na to odpovědět, že křesťanství je východní náboženství, že přišlo k nám z Blízkého východu, ale není to nic jiného než starodávný způsob kontemplativní modlitby, ke kterému se jakoby oklikou můžeme vracet přes setkání právě s tím, že i ty jiné duchovní tradice praktikují. Můžeme to nazvat meditací, můžeme to nazvat tichou modlitbou. Tady vlastně John Maine má takové 4 promluvy k určitému publiku.
1: Takže dává konkrétní návod, jak meditovat?
2: Já jsem to od té doby začal taky praktikovat, aspoň pár minut ráno, denně. Je to báječný. Mě právě vždycky nedávalo smysl taková ta modlitba, která předčítá Pánu Bohu buď nějaký nákupní seznam mých přání a stížností, anebo ho informuje, co je nového ve světě. Jo, jako co mu budu vykládat, jako všechno to ví. A vlastně ani nemám slova, ale vlastně modlit se třeba jenom jedno slovo, nebo úplně bez slov, mi najednou smysl dává.
1: Podělte se, co nacházíte?
2: Údajně se ptali jednou matky Terezy, co říká, když se modlí. A ona jim prý odpověděla, no nic, jo, poslouchám. Aha, a posloucháš jako Pána Boha, tak a co říká on? No nic, poslouchá. Mně to přijde krásný. Je to vlastně vrchol intimního vztahu, když spolu dva můžou mlčet a rozumět si, oba si naslouchat. Takže to jsou Getsemanské promluvy.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje mám.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Novým generálním vikářem pražské arcidiecéze se stal kněz Josef Ptáček, který působil ve farnosti kostela svatého Jakuba a Filipa v pražských Hlubočepích a v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Ptáček nahradil dosavadního vikáře Jana Balíka pro ekonomické věci a biskupa Zdenka Wasserbauera pro věci pastýřské. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se po sobotním slavnostním uvedení do úřadu ve svatovícké katedrále v pondělí poprvé neformálně setkal se zaměstnanci arcibiskupského paláce, kterým představil další své spolupracovníky. Například sekretariát arcibiskupa povede bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Václav Kolaja. Komunikaci arcibiskupství povede bývalý redaktor České televize a Českého rozhlasu Pavel Schröter. Papež Lev XIV. V pondělí ve Vatikánu přijal při audienci arcibiskupku z Canterbury Sarah Malaliovou, která se minulý měsíc stala první ženou v čele anglikánské církve. Hlava katolické církve slíbila, že bude dál pracovat na překonávání rozdílů, které tyto dvě křesťanské církve dělí. Také Malaliová připomněla, že oba byli povoláni kázat evangelium. Malaliová navštívila hlavní papežskou baziliku, pomodlila se u hrobů svatého Petra a svatého Pavla a setkala se s vysokými představiteli Vatikánu. Papežovi přivezla jako dárek sklenici medu ze zahrady svého oficiálního sídla v Londýně. Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské, včetně dosud nevystavených sošek, představuje od pondělí nová výstava Svatohorky na Svatéhoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla, stará i více než 200 let. Expozice bude přístupná ve Svatohorské klenotnici do 31. srpna. Od 18. století se na Svatéhoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany, víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes. Výstava navazuje na projekt Zalánské Madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. I tuto pozvánku jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A nadále přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Konference Křesťan správce stvoření se bude po 4 květnové dny konat v křesťanském ekocentru Krupárna v Dobrém pod Orlickými horami. Začne už ve čtvrtek 7. května a do neděle 10. května nabídne přednášky a duchovní zastavení. V neděli pak vyvrcholí společnou bohoslužbou. Večerní přednášky několikadenního programu budou určeny i pro širokou veřejnost. S jedním z organizátorů konference, Pavlem Světlíkem, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Křesťanství, příroda.
2: Ano. Bůh pečuje o své stvoření a i nás lidi vede k odpovědnosti, abychom nebyli jen takovými spotřebiteli toho všeho krásného světa a stvoření, ale spíš takovými pastýři a zahradníky toho, co je nám svěřeno. A vlastně nacházejí od začátku Bible, od Genesis až po Zjevení texty, které mluví o udržitelnosti, ta sustainability, udržitelnost, biodiverzita. To jsou krásné texty nejen o Noé, jako o jeho korábu, jak zachraňuje ty zvířata, že jo, takový první ekolog, starozákonník, Noé postava, ale kniha žalmů, Davidovy žalmy, 104. žalm, 19. žalm, to jsou nádherné popisy stvoření o různých biotopech, hory, řeky, a ten David to tam prožívá a jsou to oslavné písně vlastně Pána Boha skrze jako stvoření. Nebo Šalamoun, znalec ptáků, znalec zvířat, tak vlastně kniha Přísloví, tam jsou různé texty o mravencích, o včelách, Septuaginta má i o včelách tam. Nebo Ježíšova podobenství, Ježíš v podstatě někdy dá takovou provokativní myšlenku i někde v kázání, že Ježíš byl zelený v tom smyslu, co učí a jak jedná. Učí v podobenstvích o přírodě, o bouři, o slunci, o vodě, o průtrži mračen, o zvířatech.
1: V ekocentru Krupárna v Dobrém, u Dobrušky, Dobré 85.
2: Bude to setkání křesťanů i nekřesťanů, ale lidí, kteří se zajímají o toto téma z pohledu Bible, z pohledu starého i nového zákona.
1: Téma je?
2: A to téma je ale udržitelnost, biodiverzita a udržitelnost. Udržitelnost.
1: Proč jste zvolili právě toto téma pro tu konferenci?
2: Ano, toto téma navrhl iniciátor konference, pan doktor Milan Hluchý z Brna, Biokont Brno, která pečuje o biologickou ochranu, zvláště vinic, moravských, nejen vinic, ale i třeba v Polsku. A on navrhl toto téma, on se tím zabývá léta, jak je možno i pečovat a zlepšovat věci v zemědělství, jak biologickými prostředky pečovat o přírodu. On přišel s tímhle námětem, abychom udělali to pro studenty, zvláště teologického semináře církve, ale i pro běžnou veřejnost. Takže tady budou velmi zajímavé přednášky na toto téma a o večerech je možno přijít i jako nezávisle, jako jenom host, který přijde na přednášku.
1: Bude to čtyřdenní konference, ano. V Dobrém, u Dobrušky pod Orlickými horami. Má název Křesťan správce stvoření. Jak se právě to křesťanství promítne do těch 4 dnů ve spojení s přírodou?
2: Budou tam nějaká témata od pana docenta Zahradníka z teologické fakulty. Potom tam bude víc k té přírodě od pana doktora Hluchého. Pak tam bude o klimatické změně, jak se projevuje na Krkonoších. Takový ten sled těch přednášek, až to bude končit v neděli takovou krátkou křesťanskou bohoslužbou na závěr.
1: Kdy bude ta bohoslužba?
2: Ta bohoslužba bude tady na centru. Ta závěrečná bohoslužba bude v neděli 10. května. Od 8 do 9 hodin.
1: Znamená to, že ti, kteří se chtějí zúčastnit všech dnů, mají možnost tady být, pobít?
2: Ano, ti, kteří se přihlásí, na internetu máme přihlašovací formulář, tam je potřeba se přihlásit. Je to na www.arocha.cz, tam se dostanete k jednotlivým sdělením a oznámením, jak si zajistit účast na této konferenci.
1: Konference Křesťan správce stvoření od čtvrtka 7. května do neděle 10. května. Pozvali jsme s jedním z organizátorů Pavlem Světlíkem.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, se kterým se vydáváme teď na západ Čech. Jednou z nejvýraznějších dominant města Chebu je kostel svatého Mikuláše. Tyčí se nad historickým centrem už od 13. století a za tu dobu prošel řadou proměn. Původně románská stavba získala gotickou podobu, později byla upravena v barokním stylu a dnešní charakteristickou siluetu jí dali novogotické věže. V jedné z věží se nachází vyhlídka, na kterou společně s historikem Petrem Beranem vystoupala Jana Strejčková.
1: Prošli jsme přes turniket.
2: Nevím přesně, kolik těch schodů je, já jsem to nikdy nespočítal, asi tak kolem 170. Schodiště je nové z roku 2008.
1: A poměrně úzké.
2: Ale chodíme kolem zdiva, které je teda 800 let staré. Pozor, tady schod. Románská združená okna, krásná kamenická práce.
1: Už jsme úplně nahoře?
2: Nejsme.
1: Zdaleka ne.
2: Nejsme. Ještě půjdeme do zvonu.
1: A slyším tady něco hrát?
2: To je hradniční věž. Vždycky v celou hodinu hraje hudba. Teď jsme u zvonu. Tady zvon Jakub. Zvon Jakub původně byl v kostele v Horních Lomanech. Zvon Jan Nepomucký a gotický zvon. Ty dva zvony jsou tak kolem roku 1840, jsou z chebské dílny Dival. A v roce 66 se sem instalovali, pater Engelmann je nechal instalovat, oni byli převezeni z toho skladiště v Hamburku, protože za okupace Němci všechny zvony zrekvírovali, ale problém je v tom, že ty zvony nejsou dělaný stejně a nemají dobrý souzvuk. Ale není automatika, musí se zvonit ručně. Musí se zvonit ručně.
1: Při jakých příležitostech
2: se na ně vždycky v neděli před 10. hodinou. A teď půjdeme až nahoru.
1: Vystoupali jsme úplně nejvýš. Jsme těsně pod věžemi.
2: Tak.
1: V jaké jsme asi výšce?
2: No, tak loď má vysoko 20 metrů, tak my budeme tak kolem 40 metrů ve výšce. Teď vidíme pohled na město, na Cheb, na náměstí, k nádraží, vidíme Dyleň, vidíme Zelenou horu, vidíme chebské kostely, staré dvorky, tady vidíme překrásné bývalé dvorky, protože většina těch dvorků se po době rekonstrukce vybourala. Třeba celá Školní ulice je nová, všechny ty staré domy se vybouraly. Vidíme Špalíček, skupinu těch krásných kupeckých domů. Tady je nádherný výhled.
3: Vyhlídková věž kostela svatého Mikuláše je pro návštěvníky otevřená každý den, kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde předkládáme vaší pozornosti jednu zajímavou publikaci. Troje dveře do chrámu v nás, symbolista František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století. To je název rozsáhlé knihy, jejímž autorem je historik Martin Jindra, který se specializuje na moderní církevní dějiny. Životem a dílem sochaře Františka Bílka se zabývá už 25 let, od doby svých vysokoškolských studií. Natáčela s ním Jana Šustová.
1: O sochaři Františku Bílkovi už vyšla řada knih, ale nová publikace Troje dveře do chrámu v nás z pera historika Martina Jindry se vydává neobvyklým směrem.
2: My jsme vlastně doposavat měli docela hezky zmapovanou historii Bílkova díla, Bílkovy tvorby, ale historici a badatelé zatím neupínali moc pozornosti na rodinnou historii Františka Bílka, jeho dvou dětí, Berty a Františka Jaromíra. Takže těžiště téhle knihy je zaměřeno právě na život, na poslední třetinu života Františka Bílka, kde se detailně snažíme zmapovat, jakými směry a v jaké situaci se František Bílek nacházel. A pak i na vlastně životy tedy jeho dvou dětí, kdy dcera Berta celý život prožila tady v Československu a syn František Jaromír po únoru 1948 emigroval a vlastně prožil potom třetinu svého života v jeho americké Uruguay.
1: Symbolický význam má i název knihy Troje dveře do chrámu v nás.
2: František Bílek nějakým způsobem celý život se snažil ve svém díle i ve svém životě vnímat vztah člověka a Boha. On vlastně měl pocit, že to jeho umění by se mělo týkat těch nejzákladnějších věcí člověka. Vlastně se i považoval do jisté míry za člověka vyvoleného, což mu samozřejmě způsobovalo i řadu nedorozumění mezi jeho přáteli a třeba okruhem některých lidí z prostředí katolické moderny, kde se pohyboval. A ty troje dveře do chrámu v nás jsou tými třemi cestami, kdy František Bílek sám mluví o tom, že když stavěl tady svoji ateliérovou vilu v Chodkových sadech, tak jich chtěl koncipovat jako chrám, nejenom jako budovu, ale jako chrám, kam by přicházeli lidi za určitou duchovní výživu. A ty symbolické troje dveře tedy mají ukazovat jednak tu jeho cestu, jak on ji připravoval sám pro sebe a skrze svoji tvorbu i pro svoje diváky. A pak taky cesty právě těch jeho dvou dětí, které byly vlastně výrazně jejich otcem ovlivněny. Takže jsou to i pak cesty Františka Jaromíra a jeho dcery Berty.
1: František Bílek a jeho rodina byli původně členy římskokatolické církve. V roce 1921 však přestoupili do církve československé a sochař ovlivnil i povolání svého syna.
2: Jeho velkou touhou bylo, aby syn František Jaromír se stal duchovním této církve. František Jaromír měl ale duši kumštýře, byl to člověk, který měl rád veselý život a divadelní prkna a od mládí prostě inklinoval k divadlu a toužil to divadlo i profesionálně dělat jako svoje zaměstnání. Ovšem tomu jeho autoritativní otec neumožnil, respektive dal mu jakési ultimátum, kdy syna postavil před rozhodnutí, že buď to tedy bude sloužit duchovně mezi lidem a potom nestratí rodinu, anebo se tedy bude věnovat divadlu, ale pak by se mohlo stát to, že tu rodinu ztratí. Takže na základě tohoto otcova ultimáta se syn vlastně podvolil tomu jeho přání, vystudoval bohosluví a stal se knězem církve československé a tuhle tu službu vlastně konal v řadě náboženských obcí vesměs jako venkovský farář, když pak se dostal i do některých pražských obcí až do vlastně otcovy smrti. Jakmile František Bílek zemřel v roce 1941, tak krátce na to syn tu službu opustil a konečně mohl realizovat ty svoje touhy na divadelních prknech.
1: Pro církev československou byla tato kněžská etapa života Františka Jaromíra Bílka velice důležitá.
2: Díky tomu se vlastně uskutečnila vůbec největší vlastně realizace interiéru od Františka Bílka v chrámu knížete Václava v Praze na Zderaze na Novém Městě, pro který František Bílek v době, kdy tam jeho syn sloužil jako duchovní, navrhl krásný modřínový krucifix, k tomu oltář s postavami z české historie, dva svícny propojené s pulpity a je to taky jediný chrámový interiér, kde se můžeme setkat i s motivy, které navrhl Bílek pro zborové lavice.
1: Dcera Berta Mildová Bílková se stala sociální pracovnicí a dlouhá léta od roku 1936 vedla ústředí sociální práce církve československé a převedla ho i přes složité období druhé světové války.
3: život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vstoupili jsme do měsíce května a člověk si najednou znovu uvědomí, že žije ve světě, který je krásný. V kráse, která z určitého úhlu pohledu není k životu bezpodmínečně nutná. Kráse, která je jakoby navíc. Květy by mohly být menší, stromy by mohly kvést kratší dobu, vůně by nemusela být tak intenzivní. A přesto všechno jakoby v květnu vyjadřovalo, nešetřím, dávám naplno. Možná právě tady začíná i parabola mezi křesťanstvím a krásou. Protože ani křesťanství nezačíná desaterem přikázáním. Nezačíná tím, co máme dělat nebo nedělat. Začíná setkáním s krásou. My Evropané jsme zvyklí přemýšlet o životě často v kategoriích správnosti, výkonu, spravedlnosti. Co je dobře, co je špatně, co se má, co se nemá. Ale evangelium nám ukazuje jinou kategorii. Ne kategorii moralismu, ale kategorii krásy. Protože člověk se nemění tím, co se mu řekne. Člověk se mění tím, že vidí něco krásného. Svatý apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, když hledíme na Pána, jsme proměněni od slávy k slávě. Protože vidím krásu, stávám se jiným člověkem. Bible nám dává jeden z nejsilnějších obrazů takové krásy. Příběh z Betánie. Žena vezme vzácný olej, nard. Velmi drahý, velmi vzácný. A vyleje ho na Ježíšovy nohy. A evangelium říká, celý dům se naplnil vůní toho oleje. Zkuste si to představit. Nejenom gesto, ale tu vůni. Vůni, která se šíří. Vůni, kterou nelze zastavit. Vůni, která promění atmosféru celého dne. Kategorie správnosti by reptala. Proč tolik plýtvání? Proč tolik? Proč ne méně? Proč ne rozumějí? A tady se setkávají dva přístupy. Přístup kalkulu říká, kolik to stálo, co z toho máme. Logika lásky říká, dávám, protože miluji. Dávám, protože je to krásná. A je zajímavé, že evangelium neříká, ten olej byl drahý. Říká, dům se naplnil vůní, protože skutečná láska se pozná podle toho, co vytváří kolem sebe. Ne podle ceny, ale podle vůně. A možná právě květen nám pomáhá tuto druhou logiku znovu objevovat. Protože příroda v květnu nepočítá. Kvetoucí stromy se neptají, vyplatí se to. Vůně šeříku neříká, kolik za to dostanu. Krása prostě je a dává se. Možná si vzpomenete na chvíle, když jste někde byli a řekli jste si, tady je dobře. A nedokázali jste přesně říct, proč. Možná to bylo právě kvůli té vůni, atmosféře, přijetí, laskavosti. A květe nás zve, abychom takovou vůni tvořili. Ne velkými slovy, ale obyčejným životem. A tak vám dnes na začátku máje přeji, aby váš život byl jako rozkvetlý strom. Aby ve vašem domě byla vůně krásy. A snad, aby i někdo mohl říci, ten jejich dům byl naplněný vůní. Přeji všem posluchačům krásný májový měsíc.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zámek Poláky na Chomutovsku připravil na dnešek jarní slavnost. Město Ústí nad Labem až na potřetí vybralo firmu na opravu koryta Stříbrnického potoka v centru. Brniště na Českolipsku letos čeká oprava dalších dvou silnic. Dnes jasno nebo skoro jasno, teploty i do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také dopoledne přeje František Janačík. Soukromý zámek Poláky u Nechranické přehrady na Chomutovsku připravil na dnešek jarní slavnost. Začíná právě teď a konec je ohlášený na 17. hodinu. Kromě slavnosti mohou zájemci absolvovat také prohlídky zámku, kde jsou letos další zrestaurované místnosti. Na jarní slavnost zve kastelán a majitel zámku Miloš Dempír.
2: Máme připravený celodenní program na nádvoří zámku, kde bude vystupovat červíská skupina Honorata. Návštěvníci se můžou těšit na vystoupení tanečnic, bubeníků, ukázky dobových zbraní. Je připraveno občerstvení a budou probíhat prohlídky interiéru zámku.
0: Ústí nad Labem až na potřetí vybralo firmu pro opravu zakrytého úseku Stříbrnického potoka v ulici Předmostí. Práce potrvají do 31. července. Zakázku získala společnost Finstav, vodohospodářská stavební, a město za ní zaplatí přes 10 milionů korun. Informoval o tom mluvčí radnice Marek Lukinič. Primátor Petr Nedvědický zdůvodnil opakování tendru vyššími cenovými požadavky uchazečů oproti původnímu rozpočtu. Součástí prací bude přeložka sítí a úpravy infrastruktury. Zakrytý úsek potoka nahradí betonová konstrukce. Dělníci dočasně odstraní stožár MHD a budou také muset přemístit sochu v blízkosti železniční trati. Ta se po stavbě vrátí na původní místo. Téměř 57,5 milionu korun bude stát na Liberecku oprava dvou krajských silnic v Brništi na Českolipsku. Pro řidiče bude omezený průjezd na Lindavu a na Velenice a Svitavu. Opravy začnou před létem a potrvají do podzimu. Situaci komplikuje uzavírka mostu v Zákupech. Objízdné trasy vedou právě přes Brniště. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj se ale stavební práce cesty na Zákupy nedotknou.
3: Hlavní tak na Zákupy zůstane otevřen. Je to samozřejmě komplikované, to nezastíráme. Na druhou stranu do Brniště budou opravené už úplně všechny cesty. Zbývá jediná směrem na Stráž, jinak všechny ostatní už Brniště budou mít úplně nové.
0: Do Česka dorazily nové typy vlaků. České dráhy od jara testují nový typ pendolína polského dopravce. Ten jezdí třeba mezi Prahou a Ostravou. Testování by mělo být hotové na konci jara. Pokud jim vlak projde, mohl by v Česku jezdit pravidelně. Na tuzemské koleje také brzy vyrazí španělské soupravy Talgo od dopravce Leo Express. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva. Talgo má oproti běžným českým vlakům kratší soupravy a také specifický nastavitelný podvozek.
1: Počasí.
0: Po celý den jasno nebo skoro jasno. Teploty ve stínu od 23 do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S omezením počítejte na výjezdu z Kadaně po silnici 568 ve směru hlavnímu tahu 1/13 u Vernéřova. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vážení přátelé, vítejte také vy, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Je tu květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby doktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moct jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišli poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady která, obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha. Takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně aha, tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování, při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny, nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: společí.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
2: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
3: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
2: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
3: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
2: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
3: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
2: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
3: Tu barvu jste ještě nezmínil?
2: Je to mahagonově červená barva.
3: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
2: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
3: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
2: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
1: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou, až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobbyredaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2, 3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: V neděli 17. května od 10 hodin pořádá památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v České republice a Terezínskou iniciativou hlavní vzpomínkovou akci Terezínskou tryznu. Akce se koná na Terezínském národním hřbitově před Malou pevností u příležitosti 81. výročí osvobození. Zveme všechny, kterým není lhostejná naše historie. Vstupné do všech objektů památníku Terezín je po celý den zdarma.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Turisté se mohou vydat na nově vyznačenou stezku z Krásné Lípy až do saské soutěsky Oberschleuse. Budova bývalého výchovného ústavu v Chrastavě patří od května armádě. Karlovy Vary právě zahajují lázeňskou sezónu. Po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech i dopoledne. Krásné Lípy vede nově vyznačená přeshraniční turistická trasa až do soutěsky Oberschleuse. Tak jako ve dvou soutězkách v Hřensku na Děčínsku, Divoké a Edmundově, tak i v této se můžou turisté svést na lodičce. 13-kilometrová trasa začíná u domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Říká to Václav Nič z Českého klubu turistů.
5: Teď je přímá trasa od toho infocentra až na Oberschleuse značená červenou pásovou značkou na německou stranu, kde říčka Křenice tvoří státní hranici a je tam provoz na lodičkách, což je turistická zajímavost.
3: Ministerstvo obrany přebralo do správy budovu bývalého výchovného ústavu v Chrastavě na Liberecku. Armáda tam postupně vybuduje základnu pro aktivní zálohy v Libereckém kraji. Budova poslouží jako ubytovací, skladovací a také administrativní prostory. Původně o ní mělo zájem město, chtělo ji využít jako domov důchodců. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dal ale přednost armádě, říká starosta Michal Canov ze starostů pro Liberecký kraj.
6: Mají si velký plány, nebude to jenom ten barák, ale budou mít i celý okolí a bylo tam proběhne na začátku velké stavební úpravy. Má tam mít 200 lidí, 50 na stále jako profesionálů a bude se různě střídat těch 150 aktivních záloh. Výcvik v terénu tam probíhat nebude, maximálně výcvik učebnách.
3: Karlovy Vary dopoledne zahájili novou lázeňskou sezónu. Lidé už se mohli zapojit do průvodu lázeňskou částí města a svěcení pramenů, které začalo ve 10:15 na Mlýnské kolonádě. Součástí dnes jsou výstavy, třeba v interaktivní galerii Becherovy vily nebo v galerii umění a program doplňuje i jarmark. Záchranný tým vypustil velrybu Timmy v Severním moři, informuje o tom agentura DPA. Záchranný člun táhl keporkaka několik dní z Mělčiny na severu Německa až k norskému pobřeží. Kepor pak opakovaně uvázel na Mělčině na severu Německa. Velryba na sobě má teď sledovací zařízení. Záchranáři můžou sledovat její pohyb. Další osud velryby není jasný. Odborníci varovali, že zvíře může být natolik oslabené, že po vypuštění do moře uhyne.
4: Sport. Počasí.
3: Dnes po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na mostecké třídě budovatelů se srazila u křižovatky s ulicí Moskevská dvě osobní auta. V ulici Želetická v Litoměřicích se u křižovatky od Mlékoje srazilo osobní auto a motorkář. Pozor na čerpací stanici v Údlicích u Chomutova u silnice 7L, tam narazilo nákladní auto do čerpacího stojanu. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Svět zvířat.
1: Příjemný poslech Českého rozhlasu Sever vám přeje Slávka Brádlová, zároveň ohlašují další vydání pořadu Svět zvířat. Naším dnešním hostem a takovým, řeknu, odborným poradcem nebo odbornou poradkyní bude Kamila Koucká. Hezký den.
2: Dobrý den, já vás zdravím i posluchače.
1: A my máme takové, řeknu, hodně příjemné plyšové až sametové téma. Králíky, ovšem ne jen tak ledajaké.
2: Věnuji se chovu vlastně rexů, plemeno z králíka. Opravdu jsou, dá se říct, srovnatelný s plyšákem, akorát že živým.
1: Když se řekne plemeno rex, tak já si představím nějakého mohutného králíka, který by mohl soutěžit s belgickým obrem, ale asi to tak není.
2: Ne. Chováme malé rexy plášťové a chováme vlastně střední plemeno. Sivomodrý rex, dále teďko dalmatinskýho rexe černobílého. Tohle to jsou teďko tyhle ty plemena, které my se věnujeme. Měli jsme v minulosti i castorexe, ale ty mě úplně nenadchly.
1: Tak to mě překvapuje, já jsem si myslela, že plemeno rex tím to končí a ono to má tedy spoustu ještě variací.
2: Ano, ono těch plemen a vůbec i barevných rázů u všech těch králíků je velká spousta. Záleží na tom, co komu se líbí a co preferuje. Jo, protože ty rexíci můžou být třeba oranžový, můžou být modrý, můžou být černý, můžou být malý, velký, střední.
1: Takže to je kombinací tedy opravdu veliká spousta. Tam jsem zachytila, jestli si to dobře pamatuju, dalmatin, tak to vidím bílo-černého puntíkatého.
2: Ano, přesně tak. Je to tak. Může být buď to černobílý, puntíkatý, anebo dokonce může být i černožlutý. Jo, kde ještě je doplněná ta žlutá barva, takže je vlastně tříbarevný.
1: Takže jako májové kotě.
2: Přesně tak.
1: Říká se, že ta jsou tříbarevná. Dobře, tak pojďme ještě k tomu vzhledu. Těch barevných rázů tedy je velká spousta. O té hebké sametové srsti jsme se zmínili. Tak čím ještě ten rexík je zajímavý? Má třeba jiný tvar uší nebo jinak posazené oči nebo nevím čím?
2: Ona už ta srst je odlišná od ostatních králíků. Ona je kratší. Ona je kratší, proto je i tak hebonká.
1: Ta srst bude asi tím nejzákladnějším ukazatelem. A věděla byste, kde se tohle plemeno vzalo?
2: O, tak to úplně si nejsem jistá. On každý ten rex, třeba slovenský sivomodrý rex, je opravdu původem ze Slovenska, takže tam vlastně ho vyšlechtili. Ty ostatní rexíci si úplně nejsem jistá. Myslím si, že tam bude určitě velká část Německo, něco možná i Francie, ale úplně si nejsem jistá. Ale slovenskýho toho 100%, to je jeden z našich chovaných králíků.
1: Ti vaši, tak to jsou Češi, jak poleno, jak se říká?
2: No, úplně ne, protože tím, že máme toho malého rexe plášťovýho strakáče a není to velmi početné plemeno tady u nás v České republice, takže těch chovatelů je opravdu málo. Takže máme i německou krev, máme dovezený králík i ze Slovinska, aby jsme tady jakoby tu krev obnovili. Aby to bylo nepříbuzné.
1: To mě zajímá, nevím, jestli i u králíku existuje něco jako zvíře z papíry, s průkazem původu,
2: ano.
1: Vážně?
2: Ano, králíci mají svůj rodokmen, jsou tetovaní, ty, co právě jdou do chovu. Ty, co má člověk třeba nejenom na matomazlení, ale třeba na maso, tak ty mít nemusí. I když dneska už se ty šlechtitelé opravdu snaží mít čisté králíky, takže tadyhle to mají rodokmeny. V současné době se tohleto děje všechno v online světě od 1.1. letošního roku. Loňský rok byl ještě takovej zkušební.
1: Já jsem se na to maso tak trošku styděla zeptat, ale možná, že i na to dnes dojde. A myslím si, že bychom u charakteristiky toho králíka rexe měli něco říci i o té povaze a vůbec o účelu chování, tak po písničce.

0: Kamila Koucká je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Máme krásné, hebké téma, králíky, tak to tedy králíky plemene Rex. Už jsme slyšeli, že to není tak jednoduché, že těch rexíků je celá řada. Tak pojďme ještě k té základní charakteristice přidat informaci, jakou povahu ten králíček má a pro jaké účely se dá chovat. Jak říkám, na to maso jsem se malinko zdráhala zeptat.
1: Samozřejmě, určitě zakrslá a malá plemena na maso určitě úplně nejsou. Je to spíš jakoby mazlíček, je to vhodný mazlíček pro děti. Jo, protože je to takové jakoby nenáročné. Nemusíte ho venčit, nemusíte vlastně mu věnovat toho času jakoby venku tolika, protože ho můžete mít doma. Máte ho třeba v kleci, ve volném výběhu doma. Oni jsou velice čistotní. Takže opravdu jako králíček se naučí i na záchod jako kočka.
0: Vážně?
1: Co máme toho domácího mazlíčka, jmenuje se Ignác. Tak toho máme doma, je teda svůj domeček, má velkou psí klec, ale jinak je trvale puštěný, vlastně má volný výběh po bytě, přízemí, kde teda máme dlažbu, nejsou tam žádné jako parkety, on si stejně chodí jenom ve vymezeném prostoru, má záchůdek, takže primárně opravdu chodí na záchůdek. Občas se může stát, že nějaký bobek mu upadne, jsou to fakt takové korálky, ale to člověk sebere.
0: Takže vlastně i o té povaze už jsme něco řekli, ta užitkovost, taková ta chovatelská užitkovost, tak ta u těch menších králíčků asi tak nepřipadá v úvahu, ale víte, co mě napadlo? Jestli by se nedal takový králíček využívat tak, jako se třeba využívají psi na kanisterapii, protože pohladit si tu sametovou srst, to přece musí být hodně příjemné.
1: Určitě. Je to hrozně uklidňující, ale ne každý ten králíček je vhodný. Člověk musí taky jakoby tu povahu poznat. Někteří jsou takový jakoby divočejší, ne každý králíček chce vyloženě chovat. On přijde sám k vám se nechat pohladit, ale nechce třeba chovat. Jo, dá to najevo tím, že vás třeba jakoby drape, ale nebo že vás kousne, ale ne, že by stisknul, ale jenom dá najevo, že prostě takhle se mu to nelíbí.
0: Nelíbí, jo. Nelíbí, pust mě.
1: Přesně tak, ale jinak určitě si myslím, že tohleto i pro ten pocit takového toho příjemného, toho bezpečí, toho živého tvora malého, který ho vlastně si může vzít malé dítě, jo, když to ten pes je třeba velký, je divočí. Takže tadyhleto si myslím, že by se dalo určitě využít.
0: Já si myslím, že o těch dětech a jejich vztahu ke zvířátkům a také té péči o ně, k tomu bychom se dnes taky ještě mohli dostat, protože ti malí králíčci, to bývá takové to startovací, když začne dítě toužit po nějakém zvířátku. Ale ještě bychom měli probrat, co vlastně by si člověk měl pořídit, když se rozhodne, že nějakého toho králíčka si pořídí. A taky je otázka, jestli i rexové se mohou chovat venku, anebo jestli jsou to klasičtí gaučáci obývákoví.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, povídá o králících plemene Rex s Kamilou Kouckou. A teď pojďme tedy na to bydliště, tak venku nebo doma?
1: Tak určitě i ten rexík se dá chovat jak doma, tak venku. Ale lidé si musí uvědomit, že jakmile králíčka vezmou třeba zvenku dovnitř, do vyhřátého obydlí, tak může být problém. Jo, takže určitě navykat na tyhle ty případné změny opravdu od malinka. Takže když se králíček narodí venku, tak samozřejmě on je holý. On se rodí holý, takže má hnízdečko u maminky. Jo, ale on se zároveň přizpůsobuje potom tomu, kde je. Takže když je venku, tak na zimu oni nasrstí. Opravdu jsou to takový huňáčci. Když je doma, tak nemusí tolik té srsti nebo vůbec tu zimní srst nasazovat, když je to vytápěné. Jo, takže určitě tady na to dbát jako a rozmyslet si, kde králíčka chci mít.
0: A šlo by to kombinovat, že třeba od toho podzimu do jara, když opravdu venku jsou třeba mrazy, někdy i velmi silné, tak mít králíčka doma a pak třeba od toho jara malinko ho začít otužovat a dopřát mu i takový nějaký alespoň ohraničený výběh na zahradě na trávničku?
1: Určitě, určitě ty výběhy jsou výborné, ale hlavně zase dávat pozor na to, protože máme tady všude dravce, takže mít i chráněný ten výběh venku, třeba i kočky. Můžou ublížit, protože ty králíci, když má někdo zakrslého králíčka, jsou velice drobný, oni mají třeba kolem kila.
0: Takže takový statný kocour by si s tím poradil raz, dva.
1: Přesně tak.
0: Tak to bych nechtěla vidět. A teď k té další výbavě. Tak samozřejmě i v takové normální, klasické králíkárně musí být přísun potravy, krmiva, musí být čerstvá voda, tolik tedy o chovu králíků vím. Tak jak je to s těmi domácími králíčky, s těmi mazlíky?
1: Králíček musí mít svoji misku, misku třeba na granule, na to zrní, na paječku. Určitě doporučuji na paječku, i když někdo má stále misky, ale přece jenom ta napaječka se udržuje v čistotě mnohem lépe, než ta miska, kam si nahází v podstatě krmení, občas se tam ten králíček může vyčůrat, takže určitě ty napaječky jsou výborné. Když by to bylo venkovní chov, tak nejenom napaječky, ale třeba nějaký centrální rozvod.
0: To už je taková vyšší dívčí, řekla bych, ale ty napaječky, já nevím, jestli ten králík se to naučí, nebo ho musíte nějak přimět, aby okusil, že tady tudy ta vodička teče?
1: Ano, když si pořizujeme nového králíčka a nevíme, na co byl zvyklý, tak určitě vyzkoušet a kontrolovat, zda pije, jestli ta voda ubývá, jo, a jestli nemá žízeň, takže určitě dát ho k té napaječce, zkusit mu to prstem, protože oni většinou jsou kuličkový nebo pístový, takže z toho, že ta voda to z toho teče.
0: A naučí se. Máte vyzkoušeno.
1: Naučí se. Máme vyzkoušeno i cizí králíčky, který nebyli zvyklí, naučili se. A kolikrát ty malí se učejí vlastně od maminky, v podstatě jako malí děti, tím, že okoukávají.
0: A ještě jste se tady zmínila o tom, že králíček je schopen naučit se chodit na záchůdek, tak já jsem si myslela, že prostě si najde místečko, kde mu to nějakým způsobem vyhovuje a chodí tam, nebo existuje něco jako třeba pro kočky je extra záchod?
1: I pro králíčky je extra záchod. Může to být třeba i ten, co je pro kočičky, ale i pro králíčky je extra záchod třeba doplněný seníkem, protože ten králíček, jak vlastně ukusuje seno, tak rovnou může pod sebe ty bobky házet a tím vlastně se i naučí, a nebo potom se i doporučuje místečko, kam vlastně chodí, tak tam umístit ten záchůdek. Ale určitě je nejlepší nad tím mít ten seník.
0: Čili vychytat to místo, které jemu bude vyhovovat a tam ten záchůdek umístit. Jsou na to nějaké speciální granule nebo stačí třeba buničina nebo...
1: Když je to záchůdek, který je třeba i s tím roštem, tak tam určitě můžete dát to, co je pro kočky, ta podestýlka. Tam, kde byste rošt neměli, tak na to pozor, protože králíček to může pozřít. Jo, takže když je roš, tak určitě můžeme dát, já nevím, třeba i dřevěné peletky, které jsou na topení, a tak jsou také vhodné. Ono i podobné stelivo je vlastně pro králíčky, nějaký ten kočkolit. V případě toho, že nemáme tuhle tu možnost, tak potom se doporučuje nějaké to kukuřičné, které vlastně je nezávadné, nebo třeba sláma, ale ta je cítit v domácím prostředí.
0: Takže to už jsou takové vychytávky z té praxe.
1: Ano.
0: No, o stylivu jste se zmínila, tak to myslím, že dneska není problém třeba v nějakých odborných prodejnách zakoupit.
1: Určitě koupíte ve kterémkoliv z Verimexu, v kterémkoliv obchodním řetězci, ty mají třeba i tadyhle ty základní styliva, co jsou pro kočičky, a v podstatě tadyhle ty dřevěné peletky, to už dneska mívají i tadyhle ty obchodní řetězce a dneska všichni na internetu.
0: A ráda bych, abychom se dnes zastavili právě i u těch dětí a u vhodnosti toho chovu králičího právě s dětskými chovateli.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Svět zvířat.
1: Děti jako chovatelé, tak to je někdy problém docela složitý, protože děti samozřejmě touží potom mít doma nějaké zvířátko a někdy bývá tím řešením podle rodičů nejméně náročným právě králíček. No a králíci, to je dnešní téma pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Kamilou Kouckou. Tak děti a králíci a jejich chov, tak od kdy byste tak doporučovala tohleto dětem umožnit? Od kolika let?
2: Ono záleží hlavně na tom, jestli rodiče jsou ochotní i třeba se s těma dětma na té péči podílet. Tak určitě potom můžou mít i ty menší děti svýho králíčka, kde jim s tím rodiče pomáhají. Samozřejmě starší děti, tam je to učí zodpovědnosti, to, že mají živýho tvora a že se o něj musí postarat. Ta věková hranice, bych řekla, není dána. Jo, tím, že se postarají rodiče současně s dětma a učí je, jak se o toho králíčka starat, jak ho vůbec vzít na tu ruku, že ho musí pravidelně doma čistit, že mu musí dát pravidelně čistou vodu, nové stelivo, nové krmení, aby měl stále, neustále vlastně seno. Tak tohle to všecko učí ty děti zodpovědnosti.
1: Je to vlastně podle toho, jak to dítě je rozumově vyspělé a schopné se tedy starat samostatně, nebo s malou dopomocí těch určitě rodičů. Mluvili jsme o tom stelivu, o senu, tak někdo třeba opravdu má zahradu, takže může mít seno vlastní, bioseno přímo. A co se týká krmení, k tomu se ještě chci vrátit, protože dneska si myslím, že i pro ty králíky existuje v těch prodejnách velká nabídka, že těch granulí všelijakých je dost a dost, takže možná ten jídelníček ani není zapotřebí nějakým způsobem doplňovat, i když ten klasický obrázek zajíček s mrkvičkou.
2: Ano, samozřejmě, jako určitě mrkvičku králíček může dostat, takže ta zelenina, ta si myslím, že jako doplněk je výborná. Na ovoce pozor, protože obsahuje spoustu cukru. Jo, takže tam opravdu to by se nemělo dávat ve velké míře, občas jenom nějaký pamlsek můžeme. Jinak samozřejmě stačí, co je základní, je seno a popřípadě nějaké ty granule.
1: No, předpokládám i nějaké třeba, řeknu, výživové doplňky, minerály, vitamíny a to asi v těch granulích.
2: Přesně tak.
1: Je.
2: Dneska už to většinou obsahují ty granule, anebo ty směsi, co jsou vyloženě pro ty králíčky.
1: Říkáte ovoce raději ne, tak nebo jen sem tam. Dobře, tak třeba jablečné slupky. A proč by vlastně ty cukry ovocné králíkům škodily? Že by tloustly?
2: Za prvý to jde na tloušku, přesně tak. A nemusí to úplně vyhovovat jejich zažívacímu traktu.
1: A takhle. No a ještě něco by ale u těch králíků bylo zapotřebí mít a to jsou třeba větvičky na okus, protože oni si tím brousí ty přední hlodavé zuby, tak ano. Myslím si, že i ti rexíci tohle potřebují.
2: Přesně tak. Určitě vhodné jsou z ovocných stromů, anebo dobré jsou třeba i z vrby. Jo, opravdu vrbové proutky, aby ten králíček mohl okusovat, ale musíme dávat pozor zase. Větvičky, které trháme, aby to neobsahovalo nějaký hmyz, jo, nějaký larvy a tadyhle to opravdu to vždycky dobře prohlédnout.
1: A nevadí, jestli to je větvička čerstvá nebo už taková zaschlejší?
2: Tak samozřejmě čerství jsou lepší, protože jsou tam i ty šťávy a samozřejmě, když pak je to tvrdší, tak oni opravdu hlodají. Hlodají vám i králíkárnu, takže a zase je to králíček od králíčka. Některý hlodá více, některý méně.
1: Ale hlodat potřebují v nějaké
2: potřebují,
1: míře
2: přesně
1: všichni.
2: Tak.
1: A co třeba tvrdé chlebové kůrky, tvrdé pečivo?
2: Tak, není to úplně vhodné krmení pro ty králíky. Není to vhodné krmivo, byť teda asi budeme vědět z minulosti, že naši babičky, dědečkové tohle to všechno dávali, ale není to vhodné. Samozřejmě, když sem tam někdo takhle ten chleba tvrdej dá, tak určitě, ale určitě ne rozhodně měkký čerstvý pečivo.
1: Tak to vím, že je jako fatální někdy i přesně u zvířat tak mnohem větších. Ještě nám zbývají dvě témata, rozmnožování a choroby a veterinární péče, což někdy bývá nejnáročnější část toho

0: Svět zvířat, pravidelný sobotním pořad Českého rozhlasu Sever, dnes s Kamilou Kouckou, chovatelkou králíků plemene Rex. Ostatně spousta těch informací od vás to platí pro králíky obecně.
1: Pro všechny ty plemena. Ať jsou to velká, malá, ať jsou to rexíci, anebo klasický králíci, dlouhosrstí.
0: A teď se zastavíme u chorob a parazitů, protože to je záležitost, které se, myslím, i sebepečlivější chovatel někdy nevyhne. Tak jaké choroby králíky ohrožují?
1: Hlavně v současné době samozřejmě králičí mor a myxomatóza. Ale proti tomuhle tomu existuje očkování, takže určitě doporučujeme i králičky chované pouze doma naočkovat.
0: A domácí králík by se mohl nakazit?
1: Mohl. Tady to jsou virová onemocnění, které přenáší bodavý hmyz. Takže tomu se neubráníte ani v domácnosti.
0: Tak teď si představuju toho malinkého králíčka a toho veterinárního lékaře s tou injekční stříkačkou na očkování, tak nevím, jestli bych to jako chovatelka přenesla přes srdce.
1: No ono ideální, když takhle jakoby jsou citlivější jedinci, tak odevzdat králíčka veterináři. Oni za dveřmi naočkují a vám ho vrátí. Ne, většinou to ty králíci dobře snáší. Ono tím, že jim věnujete tu péči i to, že třeba stříháte drápky, což pro ně taky není úplně příjemné, protože i ty se musí ošetřovat, protože hrozí zranění tím, že si někde ten drápek zatrhne a může nám taky zhnisat, takže určitě i tohleto. My chovatelé si drápky stříháme sami, ale rozhodně, když si na to nikdo netroufne, tak u veterináře. Takže to vždycky spojit to očkování i třeba tadyhle s tou péčí.
0: Aby to bylo při jednom.
1: Aby to bylo při jednom, přesně tak.
0: Já tady s těmi drápky vím, že se to řeší i u psů nebo u koček.
1: Ano.
0: A že tam vždycky ten veterinární lékař upozorňuje na to dávat pozor, aby člověk nezastřihl do živého. No a pokud králík má ty drápky tmavé, což i u toho rexe může být, tak tam opravdu bych si netroufla ani jako zkušený chovatel.
1: Určitě jakoby neskušeným chovatelům nedoporučujeme. Zkušený chovatel už tak nějak jakoby i odhadne. A hlavně ono je vidět, kde vlastně kor u těch bílejch králíčků samozřejmě, kde končí vlastně ta živá tkáň. Je to jako nehet u člověka na ruce. Jo, taky se jakoby nestřihnete do toho živého.
0: No, někdy se povede i to.
1: I to se povede. Je to pravda, jo, samozřejmě i u těch králíčků, protože musíme počítat s tím, že nedrží tak, jako budeme držet my, anebo tak jako ten starý. Oni ty mladší si musí zvykat.
0: Takže naučit od malička trošku, že se s nimi bude manipulovat.
1: Přesně.
0: Existují
1: tak
0: na to nějaké speciální nůžtičky?
1: Existují na to nůžtičky na drápky.
0: Dobře, tak můžeme pokračovat v takové té, řeknu, zdravotně kosmetické kapitolce, protože občas je prý králíkům zapotřebí čistit i uši. A to si myslím, že je taky docela taková choulostivá záležitost, aby člověk nenapáchal víc škody než užitku.
1: Přesně tak. Určitě, jako myslím si, že tyhle ty věci, jak stříhání drápku, čištění uší, očkování, bych nechala prostě na veterináře, který ho i prohlídne zároveň, zjistí i prohlídku očí. Určitě, aby nebyl nějaký výtok, protože ty králíčci můžou mít i třeba zprůvanu, zahnisané očičko, a nebo si tam můžou píchnout třeba osinku ze sena.
0: Což se může stát
1: velmi
0: snadno.
1: Což se stává, přesně tak.
0: Takže opravdu obhlížet to.
1: Takže obhlížet a nechávat to opravdu na veterináře, když si nejsme jistí.
0: Co parazitů se týká, nevím, jestli králíka může ohrozit blecha nebo něco takového?
1: O, tak samozřejmě můžete mít, protože když máte králíčky venku, tak jakoby ty parazité se venku vyskytují, takže určitě prohlížet i tu srst. Samozřejmě, když má někdo králíčka doma, tak si myslím, že když ho opravdu pravidelně čistí, pravidelně kontroluje, tak by tohle to hrozit nemělo.
0: A jiní paraziti
1: speciální? Oni pak ještě mívají takzvaného dravčíka, který v té srsti je, což je taky onemocnění, který se ale musí odléčit. Takže opravdu navštíví veterináře, občas se udělají i stěry, aby se potvrdilo, zda to tam je.
0: Aby se neléčilo zbytečně.
1: Přesně tak.
0: Vlastně naslepo. To je opravdu zajímavá záležitost a nám zbývá vlastně poslední taková kapitola. A sice jak je to s tím množením a jak to zařídit, aby člověk měl jenom tolik králíčků, kolik právě chce. We'll be right back.

0: rozhovory posledních pár minut z dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever dnes s Kamilou Kouckou, chovatelkou králíků, zejména tedy plemene Rex.
1: Ano.
0: Takhle, měla jste někdy vůbec králíka jiného?
1: Já jsem začínala se zakreslým králíčkem bílopesíkatým. To byl můj první králíček a ta mi teda umřela na stáří v 8 letech.
0: No, to bych řekla, že pro králíka je tedy věk více než požehnaný.
1: Oni v tom zajetí se většinou dožijou 8 až 10 let. Jo, je to takový ten průměr, protože samozřejmě v divočině ten králíček tak dlouho nepřežije. Jo, tam má spoustu predátorů.
0: Tak já si myslím, že u rexíku tam, že život na divoko tedy nehrozí, že buď je to v králíkárně, nebo tedy doma v tom obýváku. Pojďme tedy k tomu množení. Vím, že se doporučuje, protože králík je takové společenské zvíře, že
1: ano.
0: Alespoň 2 ty králíčky. Je to stejné jako u morčat. Taky tady chovatelka Lenka Jeřábková vždycky upozorňuje, prosím vás, alespoň 2 morčata, protože ona to prostě potřebuje. Tak u těch králíků je to stejně. No a teď, když nechci ten chov dál rozšiřovat, tak raději 2 samičky nebo 2 samečky?
1: Z mýho pohledu určitě, co takhle mám vypozorované, jsou lepší 2 samičky. Ideální, když jsou to třeba 2 sestry. A nebo ještě matka s dcerou.
0: Čili znají se, tam nebudou žádné konkurenční boje.
1: Přesně tak, od malička. Můžou stejně nastat. Může tam být ta dominance, že by se vám mohly začít prát. Pak třeba pomůže i kastrace. Jo, že trošičku se ty hormony popudí.
0: Tak pokud je možná kastrace, tak potom můžu mít i králičku, i králíka a nic se neděje.
1: Jo, ale zase včasná kastrace, takže určitě potom může být jak sameček, tak samička. To samý ale i třeba u těch 2 samců. Když by tam byl, že máte jednoho třeba z 1 roku, dalšího si pořídíte za rok, tak určitě doporučuju kastraci rovnou. Oni opravdu se nemusí sníst. Jsou to samci, takže
0: no,
1: hold, je to takový
0: lítají.
1: To teritoriální. Ano, oni si to teritorium hlídají.
0: A když se rozhodneme, že máme pro to podmínky, máme o to zájem, baví nás to děti
1: ano.
0: taky, takže budeme chov rozšiřovat, tak stačí ten základní pár?
1: Když byste chtěli rozšiřovat chov, tak určitě na ten začátek vám stačí jakoby první pár, kdy mívají většinou ty malí králíci, co jsou ty zakrslí nebo ty tedíci ještě, tak ty mívají v průměru kolem 4 mladých jakoby za ten rok. Když byste chtěli nebo měli ty králíčky větší, takový ty střední plemena a velký plemena, můžou mít ale i 8 až 10 králíčků. Záleží rozmyslet si, jak velký chov budete chtít, kolik párů potřebujete. Protože určitě se nedoporučuje víc jak 2 až 3 odchovy za ten rok.
0: Tomu bych rozuměla, ale vy jste se už na začátku zmínila o tom, že ta krev se musí měnit. Nedocházelo k nějaké té příbuzenské plemenitbě. Takže tady pokud bychom chtěli chov rozšiřovat, tak potom třeba do těch dalších vrhů by bylo asi lepší pořídit zase buď samičku nebo samečka úplně odjinud.
1: Ano, nepříbuzného, přesně tak. Jo, anebo mít 2 samičky a 1 samečka, abyste měli takhle na začátek opravdu na ten rozjezd. Jinak opravdu se doporučuje, aby se vám to nekřížilo tak z jiného chovu. Proto dneska tím, že jsou ty registrace, tak si můžete i ověřit příbuznost.
0: Ještě u toho jména se zastavím, jste říkala Ignác, tak
1: ano.
0: Je tam nějaké pravidlo, že třeba z prvního vrhu musí být jména od A, tak jak to je třeba u psů?
1: U nás rozhoduje syn o jménech, takže on si je vymýšlí i podle počítačových her. Podle toho, co ho zrovna napadne, takže to nemáme až takovýhle pravidlo. I když si myslím, že by to bylo jednodušší dávat třeba tenhle rok od A, další rok třeba B, jo, že by to bylo takový jednodušší, ale asi záleží na každém, jak se je pojmenuje.
0: Čili předpis na to není žádný?
1: Není na to žádný předpis. Oni ty králíci jediný, co mají předepsaný, tak je tetování v uších.
0: A to si představuju jako nějaký číselný kód.
1: Číselný kód, přesně tak.
0: Tam potom si člověk dostuduje, odkud to je, jaké zvíře a tak
1: ano.
0: dále. Já nevím, jestli i v chovu králíků funguje něco jako množírny. U psů i u koček se tohle hodně řeší, že jsou to zvířata odchovávaná opravdu jenom na to množství a někdy ve velmi nevyhovujících podmínkách. Tak možná i v chovu těch králíků by bylo asi lepší obrátit se na nějakého chovatele zkušeného s dobrým renomé.
1: Určitě je to lepší, když chcete vědět, za prvý znát předky toho králíčka, takže se můžete u toho chovatele podívat na jeho rodiče. Budete vědět povahu, než když si koupíte někde nějakého králíčka, kde nevíte vůbec, jakoby, kde se narodil, jaké jsou jeho rodiče, jestli bude velký, jestli bude malý, protože i to, že vám někdo řekne, že je ten králíček zakrslý, Není vždycky podmínkou toho, že je zakrslý.
0: Že vám pak může vyrůst něco jako ten belgický obr, což snad je vůbec největší plemeno?
1: Belgický obr je vlastně největší plemeno.
0: Tak o belgickém obru to dnes nebylo. S Kamilou Kouckou jsme si povídali o chovu králíků plemene Rex. Já děkuji za váš čas. Mějte se hezky, někdy u nás třeba na viděnou, naslyšenou.
1: Moc děkuji a zdravím všechny posluchače. Děkuji za pozvání.
0: Já myslím, že budete zdravit jenom králíkáře.
1: Ne. Zdravím všechny posluchače. Každý může mít králíčka doma.
0: A každý také může dál poslouchat Český rozhlas Sever. Za chviličku tady budou další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Dobrý poslech ke všemu vám přeje Slava.

0: zdravých a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Hřensko na Děčínsku připravuje Edmundovou soutěžku na otevření. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku vzniká nové dětské hřiště. V Jiřicích na Nymbursku utekl vězeň, může být nebezpečný. Bude většinou jasno s teplotou do 26 stupňů. Krásné poledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Zaměstnanci Hřenska na Děčínsku připravují Edmundovu soutěžku na otevření. Správa Národního parku České Švýcarsko nejdříve musí zajistit nestabilní skalní blok. Obec už se ale na zahájení provozu připravuje. Podle starostky Kateřiny Horákové ze sdružení Věc veřejná, věc neprodejná by mohla být Edmundova soutěžka přístupná od konce května.
3: Kluci museli si vyčistit zase řeku Kamenici od srubové stavby až k hornímu přístavišti, aby ty lodě mohli splout vlastně dolů na plavební dráhu. Teď vlastně pouštěli chlapy lodičky na vodu, 3 a 1 pracovní, takže 4.
2: Mezi mateřskou školou a supermarketem ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku vzniká nové dětské hřiště. Budou na něm například pískoviště nebo houpačka pro nejmenší děti. Podobné akce pro ně ve městě zatím chybí. Investice za 5,5 milionu korun má být dokončená v závěru května.
4: Nezávislá místostarostka Lucie Suchardová uvedla, že na přípravě radnice spolupracovala s místními maminkami. Areál je navíc koncipovaný tak, aby ho v budoucnu bylo možné rozšířit. Součástí zakázky je i takzvaná pohybová dráha pro odrážedla a koloběžky, která bude přímo v areálu mateřské školy. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Policisté pátrají po 21-letém vězni Samuelu Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. V minulosti byl odsouzen za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu a na levém předloktí pak nápis Bianka. Pokud jste hledaného viděli, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. Severoatlantická aliance spolupracuje se Spojenými státy, aby se seznámila s podrobnostmi o plánu snížit počet amerických vojáků v Německu. Na síti X o tom informovala mluvčí NATO Alison Hartová. Washington chce z Německa stáhnout 5 000 svých vojáků, a to postupně v příštích 6 až 12 měsících. Hartová dodala, že změna podtrhuje nutnost, aby Evropa víc investovala do obrany a převzala větší odpovědnost za bezpečnost aliance.
1: Počasí.
2: V pásu od Ústeckého kraje až po jih Moravy hrozí vznik požárů. Důvodem je kombinace sucha a teplejších dnů. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do zítřejší noci. Jinak bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty dnes do 26, na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Třebušína na Litoměřicku havaroval cyklista, na místě zasahují záchranáři. Osobní auto s motorkou se střetlo v Želetické ulici v Litoměřicích a na benzínce u Nezabilic na Chomutovsku nedaleko Údlice. A pozor na nehodu nákladního vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné poledne s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání na Českém rozhlasu Severa. Ano, odstartovali jsme a tak jako každý den i dnes v poledne, májové poledne chybět samozřejmě nesmí. Tak pojďme k tomu, jak se k nám dostat. Buď zavolat 475 212 212 nebo můžete napsat na zahrajte@rozhlas.cz. Pak je tady také možnost poslat SMSku na číslo 91104. Pozor, tam jako první slovo musíte napsat zahrajte, aby to dorazilo do té správné přihrádky. No ale nejradši samozřejmě máme telefony a právě proto s ním začínáme. Dobrý den, kdo pak nám volá?
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím, tady Vlasta, krásné Březno. A tuto písničku, kterou jsme se domluvili, posílám vám do rádia, všem lidičkám, který mám ráda, hlavně svoji rodině.
0: Výborně, tak to bylo rychlé, krátké, stejně tak jako ta písnička. Ano. Karel Gott, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

A máme tady také další písničku na přání, tentokrát z vašich e-mailů, tak tedy ještě jednou opakuji tu adresu, zahrajte @rozhlas.cz, můžete psát. A tahle písnička je od Petra, sestřičce Soně na oddělení ORL do Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a taky všem ostatním sestřičkám, které musí být dneska při sobotě v práci, tak a tím to rychleji utrží.

0: Písničkách na přání pokračujeme, další telefonát od vás. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady posluchačka Jana Zirková, přeju všem krásný májový čas a písničku, kterou necháme jako překvapení, bych poslala dnes pouze mému kamarádovi Pavlíkovi, který má narozeniny a popřála bych mu hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a všeho, co si přeje, co mu splní.
0: Dobrá.
1: Kamarádka Jana.
0: Když překvapení, tak překvapení. No, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, naslyšenou.

písničky na přání na Českém rozhlasu Sever opět pokračují a máme tu další mail. Dobrý den, hezkou sobotu. Dnes mě na základě podobného názvu i žánru i věku interpretek napadlo, že mě určitě udělá radost písnička, která má v názvu Tisíc. Tak tentokrát prosím o zahrání písničky Christina Perry A Thousand Years, tedy Tisíc let. Zikmundům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Písničku posílá Sylvie z Prahy.

0: Další telefonát a další písnička na přání na Českém rozhlasu Sever. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Dobrý den. Co pak to bude?
1: Tady František Kralupy nad Vltavou, zdravím. A kdybyste byl hodnej od těch sester, jak jsme se dohodli, dneska už ta jedna, oni se rozpadli, ta skupina, dneska paní Kamberská vystupuje v televizi a její motto je jídlo je v životě záchytný bod, ona uvádí recepty a takový. No prostě nebudu zdržovat, přeji všem hezký máj a hlavně zdraví a mějte se moc hezky všichni, díky.
0: Děkujem a hraje písnička od sester Steinových.

Dosáhneme i na SMSky, chodí jich nám hodně, tak sáhneme po jedné z nich. Dobrý den, zahrajte prosím Adélce Švandrlíkové z Oráčova její oblíbenou skladbu od Petra Maláska, balada pro Adélku. Moc děkuje babička z Mostu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Pěkné ráno, tedy pěkné poledne z Českého rozhlasu Sever. 12 hodin 8 a 40 minut, písničkách na přání no. Pokračujeme a je tu také další telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak nám volá?
1: No Vašek z Roudnice.
0: Výborně, Vašku, a komu zahrajeme?
1: No manželce.
0: Manželce, to je samo sebou. Dohodli jsme se, že to bude písnička od Petry Černocké, je to tak?
1: Ano.
0: Takže hrajeme, mějte se hezky a nashledanou.
1: Ano, nashledanou, děkuju.

Za 10 minut už tu bude 13. hodina, další z písniček na přání, tentokrát z vašich mailů. Dobrý den, srdečně zdravím posluchače skvělého Českého rozhlasu Sever. Chtěla bych zahrát písničku Time to Say Goodbye a prosím zahrát jí do Kanady spolužačce z let 61 až 65 Květě. Potom taky do České Kamenice paní Marii ke krásnému jubileu Renatě pro radost. Děvčata, přeji vám krásnou oslavu a hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Písničku posílá Martina s rodinou z České Kamenice.

0: písničky na přání pro dnešek končí, víc už toho nestihneme a tak se omlouváme všem, kterým jsme zahrát nestihli. Snad to vyjde příště, zítra je konec konců také den, tak to zase s námi zkuste.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli suchu a teplu hrozí v pásmu od Ústeckého kraje až po jih Moravy vznik požárů. Na zámku Skalka ve Vlastislavi na Litoměřicku je otevřená nová pohádková výstava. Česko bude mít zmocněnce vlády pro plnění závazků vůči NATO. Bude většinou jasno s teplotou dnes do 26 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Pásu od Ústeckého kraje až po jih Moravy hrozí vznik požárů. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a současného tepla. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do zítřejší noci. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Meteorologové taky nedoporučují vypalovat trávu nebo používat vařiče a jiné otevřené zdroje ohně. V příštím týdnu by mělo podle předpovědi pršet a nebezpečí požárů by se tak mělo snížit. Na zámku Skalka ve Vlastislavi u Litoměřic je ode dneška k vidění nová pohádková výstava. Její součástí je 90 loutek z českých pohádek v životní velikosti. Výstava doplní současný prohlídkový okruh, jehož součástí jsou také historické kočárky, stovky modelů letadel a expozice věnovaná historii obce Vlastislav. Na zámku je teď naše reportérka Daniela Pilařová.
2: Dnes je na zámku také autorka pohádkových postav Majka Lexová z jihomoravských Šakvic. Kromě prohlídky neobvyklé výstavy, kde je možné potkat třeba šípkovou růženku, červenou karkulku i s vlkem, babičkou a myslivcem, ale i velkého draka nebo pohádkové peklo, představí autorka také svoji nejnovější knížku Pohádka modrých hor. Připravený je taky pohádkový kvíz, dětská herna nebo autogramiáda autorky postaviček a knížky. Pro rodiče je na nádvoří zámku přichystaná ochutnávka vín z okolí Vlastislavy a nechybí ani historický jarmark. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Malém divadle v Liberci dnes pokračuje dvoudenní festival VTF. Na akci se každoročně představí mladé divadelní soubory především z Prahy. Součástí programu jsou taky hudební vystoupení. Včera návštěvníci slyšeli třeba kapelu Obyvatelé cihlového domu. Co uslyší a uvidí dnes, přibližuje organizátor festivalu Filip Jáša.
3: Dneska přijedou Meat Factory, Jedl, Robert Štěpančík a Anatol Svahejlec. Večer zahrajou kapela MMNK a Bukake Brothers and Sisters. To jsou DJové.
0: Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude nový zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci. Řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dříve uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat i na letním summitu NATO v Ankaře.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty do 26, na horách do 21 stupňů. Jak už jste ve zprávách slyšeli, v platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kivadlový provoz a zhruba 20-minutové zdržení čekejte aktuálně řidiči v Želatické ulici v Litoměřicích. Po nehodě motocyklu na silnici 1/15 bouralo se taky v ulici Na návsi Ústí nad Labem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Tak vás pěkně zdravím u výletu. Ano, začal nám nový měsíc, je tady první květnový víkend. Naše vysílání je právě teď spolu s vámi. Vyšlo nám to počasí opravdu dobře. A hlavně májové svátky připadly na pátek, čekají nás tedy dva prodloužené víkendy. A to znamená spoustu volného času, věřím, že i právě na nějaké zajímavé cesty. Kam se můžete vydat, tak máme tipy. Třeba do Prahy, do Národního zemědělského muzea na Letné. A protože venku je už opravdu krásně, můžete zavítat i na jeho střechu. Tam vás čeká živá zahrada výhledů. Unikátní expozice s včelými úly, ukázkou pěstování plodin a pochopitelně nádhernými výhledy na Matičku Prahu. Můžete se podívat také do muzea map ve Zlíně, které vás přesvědčí, že kartografie rozhodně není žádná nuda, ale zajímavé dobrodružství. A nebo navštívit Berlovu vápenku u Třemošnice v Pardubickém kraji. Jedinečnou technickou památku, která připomíná éru zpracování vápence v regionu. A pokud rádi nahlížíte do života našich předků, můžete zamířit do Hanáckého muzea v přírodě, v Příkazích na Olomoucku, které představuje nejenom lidové stavitelství na Hané. Tak to jsou jenom naše dnešní tipy. Věřím, že jich najdete mnohem víc a že si volný prodloužený víkend užijete.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné má pro návštěvníky připravenou spoustu pozoruhodných expozic, včetně jedné, která se nachází přímo na střeše muzea a nabízí zcela unikátní koncept. Jmenuje se Živá zahrada výhledu a najdete v ní včelí úly, malé políčko se zemědělskými plodinami a především úchvatné výhledy na Prahu. Kromě toho si na střeše klidně můžete sednout na trávník a dát si třeba svačinu. A co všechno přitom uvidíte? Na to se naše pražská redaktorka Jolana Nováková zeptala ředitele muzea Zdeňka Nováka.
1: Ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze vidíte kapli sv.

0: generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem. Tomu místu tady na střeše vy říkáte živá zahrada výhledu. Tak ty výhledy, ty už jsme si přeříkali. Proč živá zahrada?
1: Protože jednak je tady velmi živo, ta zahrada je velmi oblíbená. A pak tady pěstujeme živé rostliny, protože je tady malé políčko, kde ukazujeme plodiny, které vaši posluchači vidí na polích, tak už teď se můžou přijít podívat, jak vypadá rostoucí ječmen nebo rostoucí žito. A ukazujeme živou Prahu, o které říkáme, že je to náš největší exponát, protože jak jste správně mluvila o historii, tak vlastně Praha po staletí bohatla z toho, co vyrábělo zemědělství, lesnictví, rybářství a rybníkářství. Průmysl začal v 19. století, čili všechny ty naše nádherné palá a chrámy vznikly díky tomu, že jejich majitelé měli panství, kde se hospodařilo na polích, na loukách a v lesích.
0: A když přejdeme tamhle do zadního rohu terasy, tak tady odsud mají ten nádherný rozhled po Praze i včely. Máte tady 1, 2, 3, 4, 5 úhlů.
1: Ano, muzeum je součástí projektu Včely na střeše. Včely jsou tady už od roku 2018 a celkem dobře se jim daří. My na to nemáme specialistu muzeu, ale starají se nám o to odborníci z lesů hlavního města Prahy.
0: No a pane řediteli, my než jsme došli sem na tu vaši živou zahradu výhledu, tak jsme si prošli celé muzeum, které je přátelské ke všem věkovým kategoriím a jak vy vždycky říkáte, schválně, jestli si to dobře pamatuju, vypráví příběh o všem mezi...
1: Od půdy až na talíř.
0: Tak pan ředitel to řekl. Lépe, než bych to řekla já. To znamená od traktorů v přízemí přes rybářství, lesnictví, myslivost, zemědělství až po gastronomii.
1: A mě těší, že to lidi baví.
0: No přijďte si to sami vyzkoušet.
2: Říká naše pražská kolegyně Jolana Nováková, která si o Národním zemědělském muzeu povídala s jeho ředitelem Zdeňkem Novákem. Prohlédnout si v něm můžete i výstavy anebo navštívit akce, kterých muzeum pořádá celou řadu.

Posloucháte Výlety. Já když chystám soutěžní otázku, tak vždycky zkouším, jak jsou na tom kolegové a ptám se, zdali by dali Ačko nebo Bčko, tak musím říct, zdá se mi, že ty otázky jsou příliš jednoduché, ale nemáme v úmyslu zatím dávat nějaké složité, má to být spíše hra než nějaké týrání se. Tak my jsme se minule ptali, nevím, jestli to byla lehká nebo těžká otázka, jestli byste věděli, kde je naše nejstarší přečerpávací elektrárna. Nápovědou bylo, že její výkon je 1,5 MW. No, dneska dát soutěž v době, kdy máme internet a můžeme si najít cokoliv, tak to je spíš taková, řekněme, domácí práce než vědomostní záležitost. My jsme dali dvě možnosti za A, je to Černé jezero na Šumavě nebo Dalešice, nedaleko Třebíče, tak je to Ačko, je to přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero na Šumavě. Do provozu byla uvedena 6. prosince roku 1930. Kdo tedy napsal Ačko, měl šanci vyhrát sluneční brýle. A při losování se usmálo štěstí na tyto naše posluchače a posluchačky. Vyhráli paní Věra Honzová Pardubice, paní Gita Belesová nebo Belešová Chotěšov, paní Františka Raclová Linhartice, pan Jan Lochman Suhrovice a paní Lucie Cigánková Rohatec. Tak to je pětice našich výherců z minulého víkendu. Gratulujeme. No a protože jsme na začátku nového měsíce, tak padne ještě jedno jméno, a to jméno výherce hlavní ceny za duben. Opět jsme hráli o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky, hodí se výborně na třeba řekněme ranní nebo podvečerní turistické cesty. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, termohrnek a kniha Sedmi krásky na cestách. Vylosován byl pan Václav Štrobl Netolice. Zvlášť důrazně a rádi gratulujeme. Tak možná vám to nevyšlo, ale máme pro vás novou hlavní cenu, to vy už víte. Tou hlavní cenou je opět výletnický batoh, tak abych na něco nezapomněl. Samozřejmě flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak termohrnek jsme zaměnili za Alulahev, tak věřím, že budete spokojeni.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Chcete se vydat na vzrušující cestu, během které můžete odhalit bohatou historii i fascinující současnost kartografie v České republice? Tak s námi teď pojďte do Muzea map ve Zlíně. Aktuálně je tam k vidění výstava map s vojenskou tematikou. Lákadel pro návštěvníky je tam ale mnohem víc. Přesvědčila se o tom naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do Muzea map ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne, a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapeni, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa Litoměřického kraje od Royse, takže je to opravdu měděrytinová malinká mapa, která má opravdu velkou historickou hodnotu.
1: My jsme zastavili u stěny, na které je na poličce připevněný mikroskop a nad ním na černé ploše, jakoby v obrazu, je miniaturní mapa České republiky. Ta mapa je skutečná?
2: Ano, to je takový náš malý velký unikát. Je to automapa České republiky, která je opravdu reálná. Je to vlastně provedené technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří?
2: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
2: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie, to znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu. No a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří a podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
2: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme letecké publikace. Takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
2: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké.
0: Říká naše kolegyně Silvie Pospíšilová. Tahákem Zlínského muzea map je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě. 28. května oslaví muzeum druhé výročí svého vzniku a už o 2 dny dříve, tedy 26. května, dorazí do Zlína autor aktuální výstavy Vojenská mapování, Zdeněk Kučera. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si s ním projít celou expozici.

0: Berlova vápenka u Třemošnice v Pardubickém kraji je jedinečnou technickou památkou, která připomíná slavnou éru zpracování vápence v regionu. Dnes už se tu sice vápno nevyrábí, ale díky zachovalým pecím a expozici si návštěvníci mohou udělat zcela jasnou představu o tom, jak náročná tato práce kdysi byla. Jak vápenka fungovala, čím byla výjimečná a co všechno se tu dochovalo nebo obnovilo, zjišťovala naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: My jsme na kraji Třemošnice v Berlově vápence, která už neslouží svému původnímu účelu, ale je předělaná na muzeum. A mojí průvodkyní, která o tomto místě, troufám si říct, ví úplně všechno, je Pavla Alvarezová.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábilo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdem dovnitř, tak je to tak zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893.
1: Tady vidíme ty šachty vyhrabávací.
2: My stojíme a nad námi je komín. A dole, jakoby v tom komíně, jsou dvířka a těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
1: Tak a tady jsme přímo v komíně.
2: Ano, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína, protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi je topeniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval a pod námi je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence, taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo a kdybychom si udělali křížek na jeden kámen nahoře, tak on než z vrchu doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi 3 dny.
1: Kolik ten komín měří metrů? Je to obrovská výška nahoru.
2: Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší.
1: Ten komín je původní nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat?
2: Ne, ten komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel zpevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, ale je rozhodně původní.
1: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to, koukám, že od září roku 2008 tady celá vápenka opravovala.
2: Určitě nejzajímavější jsou poslední 4 fotografie, kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí, vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce.
1: Mě zaujala ta lanovka kolem lichnice.
2: Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy.
1: Kolik to je kilometrů zhruba?
2: Bylo to zhruba 5 kilometrů, bylo to taky unikát v té době, byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén a lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně.
1: Kde je její konec?
2: Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala.
0: Říká Pavla Alvarezová z Třemošnického informačního centra. Na unikátní lanovku, která kdysi spojovala Prachovické lomy s Berlovou vápenkou, dnes už narazíte jen na historických fotografiích. A přesto zůstává symbolem technické vyspělosti své doby i důležité kapitoly místního průmyslu. Nás k někdejší Berlově vápence v Třemošnici zavedla naše pardubická kolegyně Milena Potůčková. Výlety. S hlavní cenou za měsíc květen jsem vás už seznámil, říká se opakování je matkou moudrosti, takže hrajeme o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu 7 krásky na cestách. A o jakou malou cenu hrajeme tentokrát? O rolovací batoh pro 5 posluchačů. My jsme tentokrát navštívili Muzeum map ve Zlíně. Za novou soutěžní otázkou se vydáme na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední mapu. Jde o rekordní plastickou mapu, která za pár let oslaví 100 let své existence a která je do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a prý velmi pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překližkových destiček. Věděli byste, co tato mapa zobrazuje? Za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko? Čechy Ačko, Morava a Slezsko Bčko. Hrajeme tedy o rolovací batohy, textová zpráva, tak se u nás musí odpovědět, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak pochopitelně kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, vždycky dodávejte poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu pošlete do zítřejší, vždy tedy do nedělní půlnoci, na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Tak taková je nová soutěžní otázka. Dobře si ji zapamatujte, protože zítra vás ve vysílání Výlety nečekají. Rozhlas se opět vydává v čele s generálním ředitelem za vámi. Tentokrát dorazil ten tým do Kaplice a vy uslyšíte záznam z tohoto zábavného pořadu. Tak co dodat? No snad ještě, že soutěžní otázku vám připomenu na konci pořadu a zároveň, že ji také najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Sobotní výlety. Jedinečný pohled na lidové stavitelství na Hané nabízí Hanácké muzeum v přírodě, které se nachází v obci Příkazy na Olomoucku. Najdete v něm dochovaný komplex staveb, zahrady s vzácnými odrůdami ovocných stromů, 3 špaletové stodoly a 1 unikátní roubenou stodolu z poloviny 16. století. Prohlédnout si můžete hospodářské prostory takzvaného Kameníčkova gruntu a v doprovodu hanácké průvodkyně z Deny Zbořilové zjistíte, jak na Hané dřív sedláci žili. Vezme nás tam naše olomoucká redaktorka Petra Ševců.
1: Vcházíme do obytné části Kameníčkova gruntu.
2: Tak ze dvora jsme se teďka dostali do Přesanko. Přesanek je část síně. Tady mohla mít hospodyně oložený některé věce, které třeba furt potřebovala ke své činnosti, ale v kochaní by jí zavazile. Protože tady si hezky dali zavřít dveře a ta parádní síně jí zostala nedotknutá, neporašená, oklazená.
1: A jdeme do kuchyně. Jdeme do kuchyně, protože tady vidíme krásná kamna.
2: Kochaň na hanáckých gruntech bývala největší místností. Centrálním nebo nejdůležitějším vybavením té kochaně býval dlouhý dobový stůl. Od tohoto stolu se 3x denně scházelo veškeré osazenstvo gronto. To znamená, že nejenom rodina sedláka, která mohla čítat třeba 10 lidí, ale také čeledíní děvečky. A stůl na tým gronto hanáckým představoval takovou pospolitost všech těch, kteří na grontě žele.
1: A my společně vcházíme do světnice. Ta je poměrně větší tady v Příkazích než kuchyň, kterou opouštíme.
2: V hanácké světnice bývalé typově třestejný kosaná betko. To byla almara na oblečení, potom kostn, dneska se tomu říká prádelník nebo komoda. No a potom posledním tím kosem toho typického nábytku ve světnice bývala malovaná trohla. Ta dostávala mladá děvčata od svých rodičů. No a oni do ní skládali výbavok. No a s trohlou nám potom tato děvčata odcházela po svatbě do doma svého manžela začat nově život jako vdaná paní.
1: My vidíme krásný typický ženský sváteční hanácký kroj vystavený tady ve světnici. Kolem kroje projdeme a podíváme se ještě do jedné takové malé zajímavé místnostky.
2: Toto je takzvaná oficírská světnička. Oficíři to byly staří důstojníci. A kde se kasárna nebele? Proto, když někde v blízkosti dědine mělo dojít k bitvě, tak bylo potřeba obytovat vojsko, který vlastně do dědine přešlo na takzvané ležení. Oficír nebyl obyčejný voják. Co pak obyčejní vojáci? Te postrkalé na grontě ledakdy. Ale oficír, ten musel mít něco extra. A to byla teda oficírská světnička. A dokonce ani koník oficíra nesměl být ostájený s koňma hospodáře. Musel mít samostatnou maštálku. Tady o nás na Kameníčkovým grontě je to poslední kamrlek v té hospodářské části ve dvoře. Když vendeme po schodech ze síně navrch, tak jsme v bývalých sépkách nebo špěcharech a na Kameníčkovým grontě jsou z nich oddělaný galerijní prostory, kde se čas od času konají všelijaký tematický výstavy zaměřený na lidovou kulturu a zveke na Hané.
0: Říká krásným hanáckým nářečím průvodkyně Zdena Zbořilová. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce můžete navštívit v otevírací době muzea a nebo se vydat na některou z tematických akcí, které se tu konají v průběhu roku. Patří k nim ukázky sečení a výmletu obilí, podzimních prací na gruntu, ukázky hliněného stavitelství, jarmarky nebo velikonoční a vánoční programy zaměřené na lidové tradice Hané.

Jak zní nová soutěžní otázka? My jsme se vydali na zámek ve Velkých Opatovicích za jednou nevšední mapou. Jde o rekordní plastickou mapu, brzy bude slavit stovku a je prý do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, široká je 12 metrů a je vytvořena zajímavou a pracnou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. My se ptáme, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Hrajeme o rolovací batohy, hrajeme o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, najdete tam také alulahev, ponožky a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak to je nová hlavní cena za měsíc květen. Je tam opět malá změna, věřím, že vítaná. Co jsem zapomněl? No, webové stránky připomenu výlety.rozhlas.cz, tam si můžete poslechnout všechny naše reportáže, u každé jsou fotografie, jsou tam fotogalerie, které vám dokreslí obrázek o tom místě, kam se třeba můžete vydat, najdete na webu interaktivní mapu, podmínky soutěže a tak dále. No zítra, to už jsem říkal, nás neuslyšíte, zítra se opět Rozhlas vydává za vámi, takže náš turistický seriál přeruší zábavný pořad, no a my se sejdeme opět další sobotu. Čas snad ani nemusím připomínat. Startujeme vždycky 4 minuty po 13. hodině. Za tým výletu vám vše dobré, hezký zbytek soboty, příjemnou neděli a hezké jarní dny přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Turisti mají v Krušných horách dvě nové útulny poblíž stezky Českem. Ústí nad Labem opraví šatny a zřídí nové občerstvení v plaveckém areálu Klíše. Herci a scénáře vytvořené AI nebudou mít šanci ucházet se o Oscary. Bude většinou jasno s teplotou do 26 stupňů. Krásné sobotní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku, poblíž stezky Českem a trasy Hřebenovka. Přišly na zhruba 2 miliony 600 tisíc korun. 2 miliony poskytl Ústecký kraj, zbytek platila destinační agentura Krušnohoří, říká její ředitel Štěpán Javůrek.
2: Ta útulné místo, které můžeme mít pod kontrolou, můžeme zajistit, že tam bude pořádek a že třeba ty lidi místo toho, aby šli na toaletu někam tady za plot někomu na soukromý pozemek, tak si dojdou na místo, které je k tomu určený. Takže já myslím, že ten efekt je pozitivní.
0: Ústí nad Labem upraví prostory plaveckého areálu Klíše. Zákázku podle mluvčího radnice Marka Lukyniče získala firma Solution Construction za zhruba 10,8 milionů korun. Přestavba zahrne vybudování nového občerstvení, obchodní jednotky a úpravy šaten a vstupní haly v prvním patře. Část prací ve vstupní hale město plánovalo na letní odstávku.
3: Dělníci budou pracovat za plného provozu. Součástí zakázky i vybudování nových technických rozvodů a jejich napojení na stávající systémy. Dále upravení podhledů a zajištění ochrany podlahového vytápění. Hotovo má být zhruba do půl roku. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Ústí nad Labem na potřetí vybralo firmu pro opravu zakrytého úseku Stříbrnického potoka v ulici Předmostí. Práce potrvají do 31. července. Zakázku získala společnost Finstav vodohospodářská stavební a město na ní zaplatí 10 milionů korun. Informoval o tom mluvčí radnice Marek Lukinič. Primátor Petr Nedvědický zdůvodnil opakování tendru vyššími cenovými požadavky uchazečů oproti původnímu rozpočtu. Součástí prací bude přeložka sítí na úpravy infrastruktury. Zakrytý úsek potoka nahradí betonová konstrukce. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Včera o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní ceny vyhlašuje. Organizace nicméně zcela nezakázala používání AI při filmové tvorbě. Snímky se ale chystá posuzovat i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry v centru autorského procesu stál člověk. Generativní umělá inteligence vyvolala ve filmovém a televizním průmyslu znepokojení. Pracovníci v oboru se obávají, že studia tuto technologii využijí k nahrazení lidské pracovní síly a snížení nákladů.
1: Počasí.
0: V platnosti je výstraha před nebezpečím vzniku požáru, a to až do zítřejšího večera. Jinak bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty dnes do 26 a na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 v Želetické ulici v Litoměřicích havarovalo osobní auto s motorkou. Policie na místě řídí provoz kyvadlově a vyčekejte s možným zdržením zhruba mezi 15 až 20 minutami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever, to byly zprávy ve dvě a Jana Moravcová. No a co nás čeká dál v našem vysílání? Samozřejmě si projdeme, co zajímavého se děje na severu Čech právě dnes. Představíme si také další ze slavných severočechů, vezměme vás například na výstavu, živě se podíváme na Litoměřicko. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, jsou tu Beatles nebo Petr Spálený.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: První česká lokomotiva. Parní mašina s vlasteneckým pozdravem Nazdar na přídi slavnostně opustila tovární bránu 28. dubna 1900. Byla předána do provozu rakouským státním dráhám jako první česká lokomotiva. Do té doby totiž brázdily koleje vlaky tažené lokomotivami vyrobenými mimo naše území. Zrodila se v první českomoravské továrně na stroje v Libni, v jedné z několika firem, jejichž spojením později vznikla Českomoravská Kolben Daněk. Čeští konstruktéři i dělníci odvedli dobrou práci. Spolehlivá lokomotiva dostala typové označení 97. Tyto stroje pak ovládly tuzemskou železniční síť, protože jim státní dráhy dali přednost před výrobky dosavadních dodavatelů. Říkalo se jim Nazdárek, Matilda nebo Kafemlejnek. Po zániku monarchie se typové označení změnilo na řadu 310. První lokomotiva vyrobená na českém území se dostala do majetku drah nástupnického Rakouska a po vyřazení ze služby byla sešrotována. S vozy s číslem 310 se ale můžeme při nostalgických jízdách setkat dodnes. Lokomotiva, která byla právem považována za důkaz kvality strojírenského průmyslu u nás, si zahrála například ve filmu Páni kluci.
1: Česká nej s Vojtou Kotkem.

0: Všechno nebo nic nabídla Eva Farna. Teď je 14 hodin a 18 minut a s vámi Český rozhlas Sever a my míříme na jednu velmi, velmi zajímavou výstavu. Kdo by měl rád pohádky a kdo z nás je rád nemá mezi námi, tak by se měl určitě podívat na zámek Skalka ve Zlatislavi na Litoměřicku. Ode dneška je tam totiž k vidění nová pohádková výstava. Její součástí je i 90 postaviček v životní velikosti. No a na zámku Skalka nechybí ani naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, hezké dopoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaké pohádkové postavičky je možné na zámku potkat?
1: No skoro úplně všechny z českých pohádek. Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Šípkovou růženku, Draka, Žabího prince, Krakonoše. A to je jenom malý výčet pohádkových postaviček. K vidění je tu i Peklo a nebo Perníková chaloupka. Nadšení tu jsou děti, ale i dospělí. Pár návštěvníků mi řeklo, že výstava vrátila do dětských let. Celou výstavu zakoupila obec od autorky do svého vlastnictví a tak tu budou pohádkové postavy k vidění permanentně. Ještě dodám pro ty, kteří by se sem chystali. Venku je sice teplo, ale určitě si vezměte něco teplejšího na sebe. Zámek je uvnitř na začátku sezony opravdu velmi studený.
0: No, Skalka nepatří úplně k těm nejznámějším zámkům. Možná díky té výstavě známější bude. Můžeš nám trošku Skalku představit?
1: Určitě leží v obci Vladislav, nedaleko Třebenic na Litoměřicku. Ze samotného hradu zbyla dnes už jenom okrouhlá věž, které se říká Hladomorka, protože podle historických pramenů sloužil její suterén právě k těmto účelům, tedy byla tu hladomorna. Dokonce jsou tam k vidění na stěnách nápisy, které tam vyryli vězni na počátku 17. století. Když v roce 1639 hrad spustošili Švédové, už nebyl nikdy obnovený a od té doby chátral. Po 30-leté válce si pod troskami hradu zbudovali Hrzánové z Harasova barokní zámek, který je dodnes zachovaný a právě v něm je k vidění výstava, o které mluvíme. Na stavbu zámku byl použitý materiál z pustého hradu. V bezprostřední blízkosti Vlastislavy se nachází 4 velice pěkné hrady. Házenburg, Košťálov, Oltářík a Ostrý. A ještě jednu zajímavost jsem o zámku našla, a to sice tu, že v druhé polovině 20. století tu údajně býval tajný archiv STB.
0: No pane, jo, tak je pravda, že na těch kopečcích je to jeden hrad vedle druhého. Vraťme se ještě zpátky k té výstavě. Ona se dneska slavnostně otvírala a já vím, že se toho otevření zúčastnila taky autorka postaviček, Majka Lexová. Co ti o těch pohádkových postavách prozradila?
1: Třeba to, že na nich pracovala 20 let a protože už je neměla kam dávat, rozloučila se s nimi s těžkým srdcem. Nejvíce jí přidal zabrat jelen v životní velikosti, ten na sobě nese i Smolíčka Pacholíčka. A dnes tu také podepisuje svoji knižní prvotinu Pohádka z Modrých hor, na které pracovala 10 let a prozradila, že dobrodružství v knížce vlastně prožíval její syn, kterému bylo 6 let a vydal se za Vinnými skřítky.
0: My už jsme říkali, že ty postavičky tam zůstanou, takže pokud budete mít chvilku a čas, určitě zkuste zámek Skalka ve Vlastislavi nevynechat. Zvala nás Radka Pilařová a já za to děkuji. Hezké odpoledne, Radko.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Modlitbu zaspíval Pavel Vítek. Za 2 minuty bude 14:30. Tak a já tady mám pár zajímavých kulturních tipů. Kam tedy ještě můžete vyrazit? No, když to hodně stihnete, vyrazte na hypodrom v Mostě. Stále tam probíhá jarní cena klisen. Takže kdo má rád koníčky, může na hypodrom do Mostu. V Petrovicích tam na to šli chytře. Totiž budou tam dneska pálit čarodejnice a taky stavět máj. A to na hřišti od 15 hodin. Připraveny jsou soutěže pro děti, hudební vystoupení a samozřejmě další program, takže jestli si chcete upálit čarodějnici ještě jednou, klidně můžete do Petrovic. V Jílovém u Děčína mají dnes májové koncerty na zámku. Všechno startuje v 15 hodin, zahrají kapely Vocal Band, Rego All Pick Tribute a také Verona a připraven je samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, najdete tam skákací hrátu, takže si myslím, že v Jílovém u Děčína se dneska zcela určitě pobavíte.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: křížem krajem.
1: I dneska tu pro vás máme velmi zajímavý tip a také docela pěknou procházku. Projdeme se okolo Ústí nad Labem, vlastně nás provede Eva Bucharová Ústím na Střížovický vrch. A tam najdeme velmi dobře ukrytou Střížovickou studánku, která je oblíbeným místem procházek Ústečanů.
2: Ano, a roste tam tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Ukrývá se tam pramen s modelem hradu Střekova. Ale postupně. Do Ústí nad Labem, kde se studánka nachází, trefí vlakem každý. Přes přechod před hlavním vlakovým nádražím se protáhnete uličkou v Jirchářích přímo na zastávku MHD Mírové náměstí. Vyčkáte trolejbusu číslo 71, který vás doveze na zastávku Klíše Hvězda, nebo autobusu číslo 81 do zastávky na Spálence. Vydáte se kousek zpátky ke kruhovému objezdu a odbočíte do Střížovické ulice. Ulicí, tedy krásnou alejí, vystoupáte až k dětskému hřišti, nad kterým je umístěn stojan s mapou a rozcestníkem vycházkových okruhů. Na mapě jsou vyznačeny tři okruhy. Ke studánce vás povede modrý okruh o celkové délce 3,5 kilometru. Cesta vede převážně listnatým lesem, většinou po pohodlných pěšinách, místy se stoupáním, v závěru potom se sestupem ke studánce. Místy se mezi stromy otevřou částečné výhledy na okolí Ústí nad Labem s kopcovitým pozadím Českého středohoří. Pramínek Střížovické studánky, což je její oficiální název na mapě, je v posledních letech pramínek slabý, asi že málo prší. Na navršené mohyle z kamení stojí zmenšenina hradu Střekova. Nápis nad studánkou hlásá, že je z roku 1958. Pod monogramem MN se možná skrývá nám neznámý dobrodinec, nejspíše zhotovitel studánky. Tak vám přeji příjemnou procházku ke Střížovické studánce v Ústí nad Labem.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Moderní medicína dnes mluví o takzvaném okně příležitosti, období, kdy hormonální léčba může naopak chránit srdce, kosti i mozek.
2: Je to obrovská úleva, člověk se cítí zase žensky, je to fakt skvělý.
1: A právě nedostatek estrogenu je podle lékařky Moniky Skuhrovcové jedním z důvodů, proč v období klimakteria dramaticky roste riziko infarktu u žen.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Asi budete souhlasit, že růžím se říká královny květin. No a my si teď řekneme, kdy a jak je sázet, jak se vlastně o růže starat, aby nám dělali radost. O tom si Veronika Jaklová povídala s Šárkou Hořánkovou ze Střední odborné školy zahradnické a technické v Lovosicích.
1: Ideální dobou je určitě jaro. Doporučuje se vždycky takovéto období, kdy už v podstatě ta půda je rozmrzlá, ale je pořád vlhká. Ale samozřejmě jsme omezení nabídkou, která většinou je taková širší, až někdy zhruba po té polovině května, až po zmrzlých, což se vždycky tak traduje, že do té doby se v podstatě v těch školkách množí, šlechtí, rozmnožuje, takže asi největší výběr, nabídka celkově růží a ostatních dřevin je zhruba po té polovině května.
2: A když budeme dávat tu růži v polovině května, má šanci se ujmout?
1: To je v podstatě ideální čas, protože má celé vegetační období na to, aby v pohodě zakořenila a začala růst.
2: Jak velkou jámu vykopat?
1: Je na to takové jednoduché pravidlo, že velikost té výsadbové jámy by měla být zhruba 1,5 až dvakrát větší, než je velikost toho obalu, to znamená toho květníku, nádoby nebo v čem tu rostlinku zrovna koupím.
2: Je také nějaké pravidlo na to, co dát za půdu do té jámy?
1: Když si připravím tu výsadbovou jámu, tak je vždycky dobré na dno dát lepší substrát, promíchat s nějakým kompostem, s hnojivem, pak tu rostlinku zasázet, zasypat zeminou. Vždycky je důležitější, aby byla lepší zemina dole pod těmi kořeny, kam vlastně ta rostlina prorůstá a koření, než abychom ji jako zasypávali tou lepší.
2: Jak hluboko ten keříček růže zasadit?
1: Měl být tak hluboko, jak byl zasazen hluboko v tom květináči v té školce. Ten bal, ten květináč měl jít v úrovni toho terénu, tak jak byl zasazený v té nádobě.
2: Jak to bude u prostokořených rostlinek?
1: Tam samozřejmě už musíte trošičku jako s citem odhadnout. Důležitý je, abyste nezasypali místo toho naroubování, protože většina růží se očkuje, roubuje, to znamená to místo tam, kde vlastně se napojuje ta kořenová část tím základem toho kmene s tou ušlechtilou odrůdou, tak to by určitě to místo nemělo být zasypáno. A to vždycky na té rostlince vidíte. Buď je to zavoskované to místo, nebo i vidíte, jak tam v podstatě jakoby tloustne v místě toho krčku, že tam nasedá ta jiná větvička na ten spodní základ toho kořenového systému.
2: Růži jsme správně zasadili. Jak to bude se zaléváním?
1: Zálivka je samozřejmě nejdůležitější hned po výsadbě. Když uděláte tu jámu, tu výsadbovou a dáváte tam tu rostlinku, tak je potřeba to i hned po té výsadbě zalít. A potom se většinou říká, že nejvíc kritických je zhruba tak těch prvních 14 dní po výsadbě, kdy je opravdu potřeba se tomu té rostlince věnovat a třeba jednou, dvakrát týdně zalít. Záleží samozřejmě zase na počasí. Když je teplo, tak musím zalévat častěji, když je chladněji, tak v podstatě jednou týdně v pohodě stačí.
0: Dobré rady jste slyšeli. Šárka Hořánková ze Střední odborné školy zahradnické a technické Lovosicích taky dodává, že zvýšenou pozornost je potřeba dát růžím zhruba do 2 let a pak už jsou ty rostliny takové samostatnější a nejsou zase úplně až tak závislé na lidské péči.

Všechno nejlepší nám popřál František Nedvěd. Za 8 minut už tady bude 15. hodina a s 15. hodinou můžete čekat také další zprávy, protože na Českém rozhlasu Sever těch novinek není nikdy dost. Dneska odpoledne je pro vás připravuje Jana Moravcová. Dozvíte se třeba, že na České koleje dorazí úplně nové vlaky. Počkejte si na informace, budou tady v celou.

0: smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Národním parku České Švýcarsko hoří les, zasahuje tam 11 hasičských jednotek. Na zámku v Zákupech na Českolipsku bude trvalá výstava historických kočárů. Výroky Filipa Turka podle premiéra škodí vládě. Dnešek bude většinou jasný s teplotou do 26 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, dobré odpoledne. A v Národním parku České Švýcarsko u obce Rynartice hoří les. Hasičům se místo podařilo lokalizovat pomocí dronu správy Národního parku. Na pomoc s hašením letí i vrtulník. Podrobnosti má mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.
3: Operační středisko vyhlásilo druhý stupeň požárního poplachu a místo vyjelo 11 jednotek požární ochrany. Pomocí dronu z Národního parku se nám podařilo lokalizovat místo události. My jsme na místě a započal požární zásah. Požářiště je na ploše zhruba 500x200 metrů.
2: Národní technické muzeum zapůjčilo zámku v Zákupech na Českolipsku sbírku historických kočárů. Kolekce byla dosud vystavená na zámku v Děčíně. Kočáry už jsou umístěné v prostorách loni otevřených barokních koníren. Podle kastelána Vladimíra Tregla je budou moct lidé vidět od konce května. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Podle něj si neuvědomili, že už jsou ve funkcích a neměli by komunikovat tak jako dřív. Řekl to v televizi Nova. Zmiňoval třeba výroky poslance Filipa Turka, který označil úředníky za parazity a řekl, že je motoristé budou postupně deratizovat. Premiér očekává, že Turek pochopí, že takové vystupování škodí vládě. Zároveň ale Babiš dodal, že současná koalice s motoristy a SPD funguje líp než jeho minulý kabinet. Ten vládl mezi lety 2018 a 2021. Skládal se z hnutí ANO a SOCDEM, vládu podporovali i komunisti. Železniční dopravce Leo Express nově posílá na české koleje španělské soupravy Talgo. Jsou staré přes 30 let, později prošly rekonstrukcí. Zatím budou jezdit na trasách Praha-Olomouc, Bratislava a Praha, Ostrava-Prešov. V budoucnu chce dopravce linky protáhnout až do ukrajinského Kyjeva. Podle provozního ředitele Leo Expressu Maxima Kysila dopravce zvolil Talga, protože umožňují změnu rozchodu podvozků za jízdy a mají nezávislý dieselový zdroj elektřiny.
4: Například se přepřahuje lokomotiva, tak vlastně ten diesel agregát napájí celou jednotku. To znamená, jde nám světlo, jde nám klimatizace, cestující jsou spokojení, vlastně nespadne proud a ten vlak jede nadále.
1: Počasí.
2: V platnosti je výstraha před požáry a bude v platnosti až do zítřejšího večera. Zítra potom čekáme jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, které bude k večeru přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra až k 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli požáru, o kterém už byla ve zprávách řeč, dejte pozor a počítejte s uzavírkou u Jetřichovice na Děčínsku a v ulici Za Pilou v České Kamenici na Děčínsku havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Sever, tak to byly zprávy v 15 hodin od Jany Moravcové. My se za chvilku podíváme do Zákup na Českolipsku, tam je totiž krásný zámek, ale taky tam mají sbírku historických kočárů. Pak pro vás budeme mít filmové tipy, zeptáme se meteorologů, jaké že nás čeká počasí a samozřejmě se také podíváme na náš pořad, o čem se mluví. Budeme mluvit o mostu doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, o tom, jak probíhá oprava, o tom všem uslyšíte po půl čtvrté. No a teď už písničky, které nestárnou, Pavel Didovič nebo Leona Machálková.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: povozy totiž zapůjčilo Národní technické muzeum a návštěvníci se na ně budou moci přijít podívat od konce května. Tak taková malá předpremiéra.
1: Po kamenné dlažbě Zákupského zámku přetahují zaměstnanci z kamionu poslední ze 13 historických kočárů. Sbírka byla dosud vystavená na zámku v Děčíně.
2: Tak pomůžu?
3: Musíme.
4: Je se nám hline ozvěna. Samozřejmě je to tady stále prázdné, ale postupně už tady pracuje na zaplnění tady toho prostoru. Tamhle už vidíme první loukotivé kolo. Na nás vykokuje spoza sloupu.
5: Kočáry se budou teprve rozmisťovat. Teď jsou přibližně na svých pozicích.
4: Říká Patrik Matouš ze zámku v Zákupech.
5: Nejzácnější kočár, který máme, tak je osobní kočár císaře Ferdinanda, který mu sloužil pro jízdy Prahou.
4: Můžeme se na ně podívat?
5: No.
4: To je tuším
5: ten poslední.
4: Aha, jo, ten je, ano. Ten má zlacené lemování těch různých prvků, včetně těch loukotí kol. Má krásné mosazno skleněné lucerničky, ve kterých jsou i svíčky, takže se to i používá. Můžu nahlédnout dovnitř?
5: To? No, opatrně.
4: No, já nechci samozřejmě toho, jenom ani tam nebudu lozit, ale no, mi to otevřete radši. To je takové malé, on byl asi pan arcivévoda z menšího vzrůstu.
5: A ono to vždycky vypadá, že byli nějaký moc malý jako proti nám. Tenhle ten prostor si to zaslouží, kočáry, protože vlastně za dob Habsburků sloužil jako kočárovna, původně to byla malá konírna.
4: To je hodně luxusní garáž tedy, sklenutými stropy, osvětlením lustry a tak dále. Co očekáte od téhleté výstavy?
6: Tak prvořadě čekáme, že se nám podaří udržet loňskou návštěvnost, protože v loni byla konírna nová a přilákala spoustu návštěvníků tady z místa, ze Zákup nebo z blízkého okolí.
4: Říká kastelán zámku Zákupy Vladimír Trégl.
6: A to jsou lidé, kteří znovu nepřijdou za rok. A abychom neměli propad v návštěvnosti, tak potřebujeme znovu nalákat i tyhle ty lidi a myslím si, že právě tohle to by mohlo splnit svůj účel.
1: Loni zámek navštívilo skoro 50 tisíc lidí. Meziročně šlo o 100% nárůst. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Po uši!
1: 15 hodin a 21 minut, přeju dobré odpoledne z Českého rozhlasu Sever. Nejsem na to sám, jaké to odpoledne je doopravdy, nám určitě řekne Polina Matiunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne. Haló, slyšíme se? Vypadá
2: ano,
1: to, že...
2: Ano.
1: Ano, výborně. Tak technika už se zpamatovala, to je dobře. Jaké tedy máme počasí na severu?
2: Tak máme i nadále hezkou slunečnou oblohu. Co se týče teplot, tak teďka se pohybujeme něco mezi 24 až 26 stupňů Celsia. Na horách většinou máme kolem 20 stupňů.
1: Výborně, a pojďme udělat malý výhled. Máme krásnou sobotu. Bude to podobné i v neděli?
2: Určitě to podobné bude. V noci očekáváme i nadále většinou jasnou oblohu, ale k ránu nám může začít přibývat vysoká průsvitná oblačnost. Co se týče ranních teplot, tak budeme mít 8 až 5 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku bude o něco teplejš, tam budeme mít kolem 10 stupňů. A co se týče průběhu dne, tak budeme mít i nadále jasnou až polojasnou oblohu a s tou už zmíněnou vysokou oblačností, který večer bude postupně přibývat ještě víc. Co se týče teplot, tak budeme mít nejteplejší den z tohoto z toho týdne, budeme mít 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Říká Polina Matiunina z Českého hydrometeorologického ústavu, těšme se ještě tedy na neděli a přeju hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Ano, vyrážíme do kina a tentokrát nás pozve Alena Škraňková a Ďábel nosí Pradu 2.
2: Filmové tipy.
3: Jestli jste si oblíbili Meryl Streep jako ďábelsky přísnou šéfku módního magazínu Mirandu a čekali jste na další pokračování, tak jste se dočkali. Ďábel nosí Pradu 2 je na světě. Po 20 letech se vracejí do svých ikonických rolí nejen Meryl Streep, ale i Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci. Svět vysoké módy se mezi tím zásadně proměnil. Prestižní magazín Runway tentokrát čelí tlaku digitální éry a proměně celého odvětví. Mladičká novinářka Andy si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpátky tam, kde kdysi začínala. Na pozadí pulzujícího New Yorku se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutích. Ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dříve. Jak to všechno dopadne? Na to se běžte podívat do kina.
2: Filmové tipy.
1: Pozvánku do kina bychom tu měli a pokud chcete poslouchat i dál a budete naladěni, tak na Českém rozhlasu Sever mě za chvilku vystřídá kolegyně Lenka Šobová, která má hlavní téma Most Edvarda Beneše. A naším hostem bude krajský radní za ANO Jiří Fedoriška. Most Edvarda Beneše je samozřejmě ten most Ústecký, most, který se opravuje, jaký je jeho osud a jak to s ním vypadá, se dozvíte už za chvilku.

0: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový Big Band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: čem se mluví.
1: Most doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem je jednou z důležitých spojnic obou břehů Labe. Jeho stavba začala v roce 1934. Podle historiků šlo v té době o mimořádný projekt. Rozpětím mezi pilíři 123,6 metrů byl největší mostní stavbou svého druhu v tehdejším Československu. O mostě, který je kvůli opravě už rok zavřený, si dnes budeme povídat v pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
1: Naším dnešním hostem je krajský radní za hnutí ANO Jiří Fedoriška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už něco málo přes rok je most Edvarda Beneše zavřený. Vyskytly se během toho roku nějaké zásadní problémy?
2: Tak máte pravdu, že něco málo přes rok, protože most jsme zavírali přesně 26.4., pokud si dobře pamatuji. A pokud se týká těch problémů, ano, vyskytly. Ono, každá vlastně významnější stavba, tak už od začátku se předpokládá, že ten průběh nebude úplně jednoduchý. A co se týká konkrétně toho Benešova mostu, tak do této chvíle jsme čelili třem takovým zásadním problémům. V tom prvním případě se jedná o zatrubnění Stříbrnického potoka. To je vlastně dílo tady na ústecké straně, kde ten Stříbrnický potok vlastně pod zemí proudí do Labe a nám se to zatrubnění potkalo s opěrou na ústecké straně. Což by nebyl takový problém, kdyby se v průběhu prací nezjistilo, že to zatrubnění je v havarijním stavu. A my musíme vlastně teďkon, kromě toho, že stavíme nový most, tak musíme v kooperaci i s magistrátem města Ústí nad Labem vyřešit to nové zatrubnění, protože to zatrubnění je v majetku a vlastně města Ústí nad Labem.
1: O tom, kde přesně to zatrubnění je, se nevědělo nebo plány neodpovídaly skutečnosti?
2: Vědělo se, kde je, ale jak jsem zmiňoval, problémem byl především ten havarijní stav. Ten se naplno projevil až ve chvíli, kdy jsme začali vlastně demolovat tu opěru na té ústecké straně. A aktuálně tedy už je zpracována projektová dokumentace, už se vyrobily prefabrikáty, které vlastně zajistí to nové zatrubnění. A ty by se nám měly dostat na stavbu někdy na začátku příštího měsíce.
1: Říkal jste, že ty problémy byly celkem tři, tohle je první z nich, tak jaké jsou ty další dva?
2: Tak druhým zásadním problémem vlastně bylo, že jsme museli měnit založení těch hlavních pilířů, tedy pilířů P2 a P3, což jsou takové ty betonové sloupy úplně na břehu Labe, jak na straně Ústí, tak na straně Střekovské. Tam šlo o to, že v tom původním plánu jsme předpokládali, že my nějakým způsobem je založíme pomocí mikropilot, které budou instalovány do původního těla toho pilíře po odbourání té vrchní části, ale při těch pracích jsme zjistili, že ty betony stávající jsou tak degradované, že jsme museli zvolit vlastně jiný styl těch mikropilotů a místo do toho těla, toho pilíře, tak ty mikropiloty dáváme jakoby z boku. Tím pádem jako rozšiřujeme tu hmotu toho pilíře, na které vlastně bude ta konstrukce stát.
1: No a ten třetí problém?
2: A ten třetí problém, tak ten byl s ocelovou konstrukcí. Ona se předpokládal nějaký stav ocelové konstrukce toho oblouku, vlastně té mostní konstrukce. Následně se zjistilo po nějakých zkouškách, které provedla ČVUT, že především v těch místech, která nebyla úplně vidět, tak ta konstrukce není tak silná, jak se předpokládalo. Ono počítalo se, nebo ta konstrukce měla být někde na úrovni asi 16 mm. Ve finále v určitých částech se zjistilo, že ta ocelová konstrukce je jenom 14 mm široká. Oni ty 2 mm připadají jako velmi málo, i možná v přepočtu na procenta je to někde mezi 12-13%, tak to nevypadá tak hrozivě, nicméně mělo to dopad na celou tu konstrukci, protože my v rámci té rekonstrukce, vlastně část té konstrukce, která tvoří tu spodní část, na které je ta mostovka, tak ji nahrazujeme. A vlastně zůstává z té původní ten vrchní oblouk a částečně ty stojny, na které ta nová konstrukce právě ocelová se připojuje a to byl ten problém. Tím, jak vlastně se zjistilo, že ten materiál není té kvality, jak měl být, tak se museli nějakým způsobem řešit nově vlastně to připojení, nějakým způsobem se nově řešily vlastně ty otvory a umístění jejich.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O probíhající opravě Ústeckého Benešova mostu si dnes povídáme s radním Ústeckého kraje za hnutí ANO Jiřím Fedoriškou. Zrekapitulovali jsme si ty problémy, které se vyskytly. Zvedly cenu zakázky? O kolik?
2: Zvedly cenu zakázky. Samozřejmě zvedly cenu zakázky. A my jsme ten most vysoutěžili. Ta vysoutěžená cena byla na úrovni 628 milionů korun, včetně DPH. Aktuálně jsme někde na úrovni přibližně 688 milionů korun, což znamená nárůst o přibližně 50 milionů korun. A jak jsem říkal, ty více náklady jsou spojeny především s těmi třemi zásadními věcmi, které jsem zmiňoval, které se objevily v průběhu stavby, ale samozřejmě kromě těchto tří vlastně zásadních problémů měly do té stavby dopady další a drobnější věci, které se v průběhu té stavby objevují.
1: Podepsalo se nějak na průběhu stavby třeba počasí, ať už mráz, který letos v zimě byl, nebo zvednutá hladina Labe? Hrálo něco z toho roli?
2: Musím říct, že hrálo ale velmi malou roli, protože sice jste zmiňovala mrazy a zvýšenou hladinu, ale ve své podstatě, tak jak byly naplánovány práce, tak je to víceméně neohrozilo a ty povětrno nebo klimatické podmínky nám způsobily prodlení na stavbě v řádu maximálně 14 dnů.
1: Bude se cena ještě šplhat výš? Může se objevit ještě něco, co tu opravu zásadně prodraží?
2: Ano, počítáme s tím, že ta částka, kterou jsem zmiňoval, tak není ještě definitivní a předpokládáme, že ještě poroste. Už dnes řešíme nějaké další změnové listy, které přinesou více práce na tom mostě a pokud si dokážu tipnout, tak ve finále bych viděl, že ta cena toho té rekonstrukce toho mostu by mohla být proti té původní o nějakých 90, možná až 100 milionů korun vyšší.
1: Hlídáte pečlivě, jestli ten nárůst ceny je skutečně oprávněný, jestli zhotovitel navyšuje jenom o tolik, o kolik musí?
2: Hlídáme a neděláme to jenom my z krajského úřadu, ale samozřejmě každá takováto větší akce tak je zajištěna i externími společnostmi, které si na to kraj najímá v tomto konkrétním případě a nejenom v tomto, ale i na jiných významných stavbách. My máme vysoutěžen jednak technický dozor stavby a druhak na takto významné stavby najímáme i manažery stavby, kteří nám právě dohlížejí na to, aby veškeré ty více práce, které si zhotovitel chce účtovat tomu Ústeckému kraji, tak aby skutečně odpovídali tomu, co na té stavbě bylo provedeno. A plus dalším, kdo hlídá vlastně ty náklady, je také autorský dozor, to znamená, to jsou lidi od projektanta stavby, kteří spolupracují právě se všemi a také oni hlídají vlastně ty náklady.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Oprava jednoho ze dvou ústeckých mostů je dnes tématem pořadu O čem se mluví, tématem, o kterém si povídáme s radním Ústeckého kraje za hnutí ANO Jiřím Fedoriškou. Co aktuálně se teď na mostě děje? Jaké práce právě probíhají?
2: Tak v tuto chvíli my vlastně dozdíváme pilíř číslo 2 na mostě. Ten pilíř číslo 3 tady na Střekovské straně, ten už je hotový a my dnes dozdíme dozdíme ten pilíř druhý. Oni budou hotovi, kromě nějakého kamenného obložení, a je to pro nás velice důležité, protože vlastně dobetonování těch pilířů nám umožní, aby jsme ten most, který je v současné chvíli zdvihnutý, tak aby jsme ho mohli vrátit potom do té původní polohy, do té definitivní, a aby jsme mohli začít odbourávat vlastně takové ty betonové konstrukce, které se udělaly vedle těch pilířů, tak aby ten most vlastně na nich stál a umožnil nám odbourat ty staré pilíře a vystavět nové. Takže to jsou ty pilíře, pokračuje se samozřejmě na protikorozní ochraně té nosné nebo nové konstrukce a té stávající konstrukce toho mostu. Máme víceméně téměř dokončenou opěru na té střekovské straně. Tam v současné chvíli už probíhá zásyp a my ji budeme dobetonovávat. Ona v tuhle chvíli nebude úplně na té úrovni úplně dokončená, tak jak povede potom to předmostění. Ona je dnes asi o dva metry nižší, protože ten most ještě pořád, vlastně my máme nějakým způsobem zajištěn těmi předpěťovými lany. A to potom, aby jsme mohli jakoby dokončit nějakým způsobem právě ty práce na tom předmostí, tak je podmíněno i tím, že potom vlastně budeme mít ten most postavený do té aktuální nebo do té správné výšky, už bude stát na těch nových pilířích a vlastně už to předpětí budou zajišťovat pouze ty kabely, které budou v konstrukci. To znamená, budou odstraněny takové ty kabely, kteří dnes vidí lidé, kteří chodí kolem a kteří vlastně zajišťují stabilitu té konstrukce kovové dnes.
1: Původní termín dokončení prací byl konec roku 2026. Na kdy to vypadá teď?
2: Tak my v současné chvíli projednáváme se zhotovitelem nový harmonogram prací, nicméně stále se domníváme, že ten provoz pro ty automobily by mohl být ještě před koncem letošního roku. Tam některé dokončovací práce se pravděpodobně posunou do prvního kvartálu roku 2027. Nicméně předpokládáme, že to zprovoznění pro automobilovou dopravu by mohlo proběhnout ještě před koncem tohoto roku, tak jak bylo původně plánováno.
1: O rekonstrukci Benešova mostu v Ústí nad Labem jsme si povídali s krajským radním za hnutí ANO Jiřím Fedoriškou. Děkujeme.
2: A není zač.
1: To bylo dnešní vydání pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Národním parku České Švýcarsko hoří les, zasaženo je odhadem 10 hektarů. Na Krušnohorském Cínovci je nová turistická útulna i s místem pro stany. Před vysokou klíšťovou aktivitou v celém Česku varuje Český hydrometeorologický ústav. V noci bude většinou jasno, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, zítra potom teploty až k 28 a jasno nebo polojasno. Hasiči dál zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v Rynarticích na Děčínsku, rozloha požáru je přibližně 10 hektarů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov. Na místě je vyhlášený třetí stupeň poplachu. U požáru zasahuje nejméně 14 jednotek a podle ČTK 2 vrtulníky. S navigací v nepřístupném terénu podle Salova pomáhá taky dron.
2: Tady té lokalitě žádná nádrž není ani topografická. Umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
0: Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu dnes meteorologové vydali výstrahu před požáry. Pokrývá území od Ústeckého kraje až po jižní Moravu. Na Krušnohorském Cínovci u stezky Českem najdou turisti nové přístřešky pro přenocování. Buňky si otevřou heslem, které dostanou na požádání. Správcová útulny Vendula Laštovková má zkušenosti jako dobrá duše stezky, tedy takzvaný Trail Angel.
3: Takže u mě na zahradě vlastně každoročně stály ty stany a setkávali se u mě ty stezkaři. Stezku už jsem opustila, z časových důvodů už nejsem Trail Angel a vždycky právě, když někdo bude chtít do té útulny jít, tak nejdřív se musí říct o ten kód a pak samozřejmě taky zkontrolovat, jestli je tam všechno v pořádku.
0: Turisti můžou u útulny na Cínovci taky stanovat a k dispozici je tam mobilní záchod. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích. Ivan Možný z Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Zásadní podle něj je si dávat pozor a vždy po návratu domů prohlédnout sebe i zvířata. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zelenský na síti X napsal, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a je připravený předat zkušenosti. Předseda slovenské vlády pak v prohlášení uvedl, že i přes rozdílné názory na některá témata si Bratislava přeje dobré a přátelské vztahy s Kyjevem. Fico dodal, že se setká se Zelenským osobně v pondělí v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společenství.
1: Počasí.
0: Platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru. Platná bude do zítřejšího večera. Zítra pak čekáme většinou jasno a nejvyšší denní teploty do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka motorky a osobního vozu komplikuje provoz v Lovosicích v Zámecké ulici a bouralo se taky v ulici Za Pilou v České Kamenici na Děčínsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali. Ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete. jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No, vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volává si Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v kouzelném křesle.
3: To musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubé.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky syčí a kde činí

0: to neříkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsány pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura to je celkem ucházející. Konečně šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon. Tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: V listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no,
4: co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď?

0: Takže
1: nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
0: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
1: Tady. No, on se naučil dobře česky, že jo?
0: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to
1: německy. A ty německy?
0: No já taky jsem taky naučila
1: jako
0: německy.
1: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš, R, když mluvíš německy?
0: Já jsem řekneš, že...
1: Here is...
0: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
1: Takhle to říká Karel, ale...
0: Tvrdě.
1: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
0: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
1: a ty
0: co je jinýho a zajímavého.
1: Tady je teplo, bys řekla.
0: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu jeho
1: takže tady je teplo,
0: měkou... Here is there warm. Tady je
1: warm. Here is there warm.
2: Karle.
3: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
4: Přijďte k nám do Českého rozhlasu Sever na Den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin a přijďte s celou rodinou. Celý den budou probíhat pravidelné komentované prohlídky naší budovy. Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete. Dopolední show pro děti připravil moderátor Zdeněk Lukesle. Odpoledne pak zahrají písničkář Petr Liftner, orchestr divadla města Ústí nad Labem a na závěr rozhlasový big band Gustava Broma. Děti se můžou těšit na nafukovací hrady, malování na obličej nebo projížďky na koních. A samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na vás v sobotu 16. května. Vstup je zdarma a dveře jsou otevřené všem.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robie, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře, zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr, bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stvěl. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, neslup se na mě, já jsem opravdu nečekala.
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebuju.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on mi slíbil doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: No, samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška. Joj!
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Měli přece lidi. Zabouchla si dveře.
9: Ale tlačící nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape. Ty. Ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty? Ty.
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to se mu to dá, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječný, děkuji.
9: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci
0: no.
1: Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. a my jsme, ne, v 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš, o kterým?
2: Teď mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio, tam jela na festival s Karlem Svobodou.
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mně bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem měl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Umřel. Ano, že jo, Karel to taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde on? Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak.

0: 60. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od nepraktik.
2: Ale prosím tebe. Ježiček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak, Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí, kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže, vy jste prý umělkyně.
4: No, jak se to veme?
1: No, je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Kontik.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo.
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já
1: bych. Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No. No. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladej, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běži,
1: papá,
2: mami, seš,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměrný provoz, no? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: Tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No jo, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Tak to jak byla tenkrát tý Moskvě na mol, tak to ta vodka byla určitě taky gratis, co?
6: To si pište. Ale nevím, kde jsem to slyšela,

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že jí některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika, taxik otevřel dveře, já jsem tam strčila tu hlavu, on bude vyděšený, říkal, Krste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který když si vyvraždil rodinu. Opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopard, no nesmysl, leopardí kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečné.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala. Přišla.
4: Normálně. Já jsem to měla v taxiku, víš, těla zapálený.
3: No a co říkal taxikář?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávila, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo tý 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světlozelenou a já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, Tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on známý estet vždycky.
4: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teď ten Karel go to ještě říkal, nekecej. Vážně. A teď prostě na něj hodil. Teď ten Karel jako uskočil. Fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím člověče? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, nic taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble, nic.
5: Nešlo to dolů.
4: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo, začali skrapat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Tak teda nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Nic to stalo. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
4: A Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím tě, není
4: to
5: možný.
4: Není k vám
5: svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám a nebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva.
8: Dva ráno
6: a večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
9: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem. Tady jsi si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V českém Švýcarsku dál hoří 10 hektarů lesa. Hasiči zasahují taky u rozsáhlého požáru u Krištofova údolí na Liberecku. Premiér Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil. Zítra bude jasno nebo polojasno s teplotou až k 28 stupňům Celsia. Pěkné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Hasiči dál zasahují u požáru v Národním parku České Švýcarsko. U Rynartic, poblíž Jetřichovic na Děčínsku, hoří přibližně 10 hektarů lesa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
2: Já stojím nad místem, kde parkuje hasičská technika. Hasiči mají takovou rokulí nataženou dálkové vedení vody nahoru na svah, kde hoří. Jsem tu asi 15 minut a už jsem viděla vrtulník minimálně třikrát schazovat z bambivaku vodu na místo, kde hoří. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalhody sem letí druhý vrtulník, aby pomáhal s hašením ohně, a policisté před chvílí uzavřeli silnici z Rynartic do Chřibské. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Hasiči v severních Čechách bojují se dvěma lesními požáry. V Krištofově údolí na Liberecku hoří asi 25 hektarů porostu. Potvrdil to mluvčí krajských hasičů Radek Hon. Na místě je 15 jednotek. Vrtulník ale v tuto chvíli hasí jinde a nemůže přiletět na pomoc. Asi 10 hektarů lesa hoří v Národním parku České Švýcarsko. V Rynarticích teď zasahuje 14 jednotek. Tam hasiči vrtulník nasadili. Oblast je plná turistů, jak říká ředitel parku Petr Kříž.
3: Je tady poměrně velký pohyb, stále samozřejmě aut. Pokud můžu poprosit posluchače, aby do této lokality určitě už teď nevyjížděli a snaží se dostat.
1: Situaci podle Kříže komplikuje sucho a vítr. Požár v česko-německém pohraničí propukl ve stejném místě jako před 4 lety. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není možné zastavit stavby nemocnic, dálnic nebo obchvatů. Finance by tak měly proudit bezpečnostním složkám. Babiš se zároveň odmítl vyjádřit k tomu, jestli bude deficit vyšší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. První verze návrhu na příští rok by podle něj mohla být hotová na konci května. Česko zažívá první letošní den s letními teplotami. Teploměry ukázaly přes 25 stupňů Celsia třeba v Plzni nebo v Ústí nad Labem. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Loni přitom přišly letní teploty zhruba o 2 týdny dřív. Současné teplo a dlouhodobé sucho ale zároveň zvyšují riziko požárů. Největší nebezpečí podle meteorologů hrozí v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno s vysokou oblačností, té bude k večeru dál přibývat. Nejvyšší denní teploty naměříme do 25 až 28 stupňů, na horách pak do 23. Povane slabý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Děčínsku policisté kvůli požáru uzavřeli silnici z Rynartic do Chřibské na Děčínsku. Řidiči by už do oblasti vůbec neměli vyjíždět, aby nepřekáželi hasičům.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Ahoj a dobrý den všem. Z Českého rozhlasu Sever vás zdraví Mirek Tartárek. Jako každou sobotu i dnes budeme společně hledat ty největší hity 80. a 90. let. Právě začínají hudební legendy.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Zahrajeme si písničku z filmu Pretty Woman. V narozeninovém okénku si připomeneme autora hitu Ghostbusters a v abecedním seriálu se zastavíme u písmene D a britské legendy Dire Straits. Startujeme ale pořádným adrenalinem. Pokaždé, když slyšíme první tóny téhle pecky, vzpomenu si, jak jsem si ji tehdy nahrával z jednoho německého rádia na kazetu a trnul, aby mi do toho moderátor nepromluvil, protože tohle zkrátka muselo být v mé sbírce celé. A to jí Sylvester Stallone pro film Rocky 3 vybral až jako náhradní řešení, když mu nevyšli Queen. Tady jsou Survivor a jejich Eye of the Tiger.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady narozeninové okénko. Právě včera, 1. května, oslavil své 72. narozeniny americký kytarista a zpěvák Ray Parker Jr. I kdyby za celý život nenapsal nic jiného, tahle jedna věc mu zajistila nesmrtelnost. Píše se rok 1984 a svět šílí po komedii Krotitelé duchů. Zatímco ve světě běželi krotitelé v kinech, u nás kolovali na šumících videokazetách s rychlodabingem. I z nich ale tahle melodie vystřelila takovou silou, že ji znal úplně každý. Zajímavostí je, že Ray tenhle hit napsal pod obrovským tlakem za pár dní. Rytmus prý vymyslel, když v televizi zahledl reklamu na hubení škůdců a vytvořil tak jeden z největších hitů filmové historie.

Narozeninovou oslavenkyní je hvězda, která v 80. letech zářila snad v každé hitparádě. Své 67. narozeniny oslavila jedna z nejúspěšnějších britských zpěvaček všech dob, skotská rodačka Sheena Easton. I ona má na kontě jeden z těch nesmrtelných filmových hitů. V roce 1981 si ji totiž tvůrci Bondovek vybrali, aby naspívala titulní píseň k filmu Jen pro tvé oči. Sheena se tehdy stala jedinou interpretkou v historii, která se objevila přímo v legendárních úvodních titulcích a zpívala ústřední melodie přímo na kameru. Tady je Bondovka For Your Eyes Only.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď následuje pohled na květnové zahraniční hity 80. a 90. let. Jeden z nejikoničtějších singlů dekády ovládl americký žebříček právě v polovině května roku 1981 a s krátkou přestávkou se na vrcholu udržel neuvěřitelných 9 týdnů. Řeč je o skladbě Bette Davis Eyes, za kterou Kim Carnes získala 2 ceny Grammy. Možná si i vy pamatujete na ten moment, kdy jste ji slyšeli poprvé. Ten tajuplný syntetizátor

Od hitparádových rekordů se teď přesuneme přímo do Hollywoodu. Květen roku 1980 totiž patřil švédskému duu Roxette. Právě tehdy začala svou cestu na vrchol světových žebříčků jedna z nejkrásnějších milostných balad všech dob. It Must Have Been Love. Původně sice tahle věc vznikla jako vánoční píseň pro švédský trh, ale celosvětovou nesmrtelnost jí zajistila až moderní pohádka o popelce z Beverly Hills, film Pretty Woman. Bez hlasu Mary Fredrickson a téhle písně o ztracené lásce by scéna, kdy Richard Gere odjíždí v limuzíně od Julie Roberts, prostě nebyla stejná.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už míříme k našemu abecednímu seriálu. Opět se zastavíme u písmene D a tentokrát britské rockové legendy skupiny Dire Straits. Postupně si od nich zahrajeme tři skladby. Naše hudební legendy se sice věnují 80. a 90. letům, ale v tomto případě uděláme výjimku. Začneme totiž hitem z roku 1978, bez kterého by příběh téhle party kolem kytarového mága Marka Knopfla nebyl úplný. Právě on dodal kapele ten nezaměnitelný zvuk. Na kytaru totiž zásadně nehrál trsátkem, ale prsty. Tahle píseň se stala naprostým pilířem jejich koncertů po celá 80. léta, kdy s ní vyprodávali stadiony po celém světě. Tady jsou Dire Straits a jejich Sounds of Swing.

Od Darth Straits si teď zahrajeme hit z roku 1985. Text k němu napsal Mark Knopfler poté, co v jednom obchodě s elektronikou tajně pozoroval prodavače. Ten tehdy s nadsázkou a trochou závistí komentoval hudební klipy v televizích slovy, že tihle muzikanti vlastně vůbec nepracují a berou peníze za nic, zatímco on tam musí tahat těžké lednice. Knopflerovi se to líbilo natolik, že tyhle hlášky o stěhování mikrovlnek a barevných televizí použil přímo v písničce. Výsledkem byl světový triumf, cena Grammy a tenhle nezaměnitelný kytarový riff.

Do třetice uzavře dnešní zastávku u písmene D hit Walk of Life. Je to jedna z nejpozitivnějších skladeb 80. let, která díky svým veselým klávesám připomíná spíš náladu spoutě nebo kolotočů než vážný rok. Přitom se na slavné album Brothers in Arms málem vůbec nedostala, protože ji producent považoval za příliš jednoduchou. Kapela si ji ale naštěstí prosadila a vznikl jejich největší britský hit, který svou energií dodnes spolehlivě zvedne náladu. Tady jsou Dire Straits. Hudební legendy.

hudebních legendách teď dostane prostor domácí hudební scéna. Píše se rok 1984 a Petr Nač se svým typickým účesem a pruhovaným tričkem definitivně potvrzuje, že se zrodila nová hvězda. Skladba Láska je tu s námi se okamžitě stala hitem tehdejších diskoték a určitě mi dáte za pravdu, že i školních výletů. Petrovi vynesla obrovskou vlnu popularity, která o rok později vyvrcholila ziskem Zlatého slavíka.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V našem výletu do domácí historie se teď posuneme do 90. let. Právě v téhle dekádě totiž přišla s jedním ze svých největších hitů skupina Žlutý pes. Jejich sametová nabízí přesně ten typický rockový nadhled, který máme u Ondřeje Hejmy tak rádi. Je to takové ležerní listování album vzpomínek na všechno, co nás tehdy provázelo. Od modrých džín až po ty pověstné fronty na jižní ovoce. Písnička v roce 1994 naprosto ovládla éter a dodnes je to jedna z těch věcí, u které se lidi okamžitě přidají a zpívají si ji spolu s kapelou.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a pořad hudební legendy, ve kterém ani tentokrát nezapomeneme na taneční scénu. Teď si připomeneme britské trio Imagination, které v roce 1982 vneslo do diskoték úplně nový zvuk. Jejich hit Just an Illusion vsadil na hypnotickou basovou linku a tajuplnou atmosféru, která okamžitě zaplnila parkety po celé Evropě. Byla to hudba, která zněla tak trochu luxusně a zároveň pohodově. I po více než 40 letech tahle písnička neztratila nic ze svého kouzla a stačí pár vteřin, abyste dostali chuť se začít hýbat.

Od 80. se teď v tanečním rytmu přesuneme do let 90. Jestli totiž někdo v roce 1992 totálně ovládl každou diskotéku, byl to právě tenhle chlapík. Řeč není o nikom jiném než o doktoru Albanovi. Jeho hit It's My Life byl tehdy naprosto všude a stal se jedním z nejslavnějších skladeb dekády. Ten nakažlivý rytmus a jasný vzkaz v refrénu, že si každý má žít podle svého, funguje i po letech. Tady je doktor Alban.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: První květnové hudební legendy pomalu končí. Na úplný závěr nás čeká písnička Only You od Dua Jezu, která v roce 1982 vznikla tak trochu z trucu. Autor písně Vince Clark ji totiž napsal krátce poté, co odešel ze slavných Depeche Mode. Nabídl jí své bývalé kapele jako dárek na rozloučenou, ale oni ji odmítli. Vince ji pak nahrál se svou kamarádkou Alison Moyet a stal se z toho celosvětový hit. To už je pro dnešek vše a u dalšího vydání hudebních legend se na vás v sobotu opět těší Mirek Tartárek.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Požár v Národním parku České Švýcarsko se rozšířil na 900 hektarů, platí tam zvláštní stupeň poplachu. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku vzniká nové dětské hřiště. Policie v Rakousku zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy. Zítra bude jasno až polojasno s teplotou až k 28 stupňům Celsia. Hezký podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Plocha zasažená požárem v Národním parku České Švýcarsko se rozšířila na 900 hektarů. Platí tam zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce je Třichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna. Na místě zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Zasahují tam dva vrtulníky, třetí je na cestě. Na místě máme naši reportérku Danielu Pilařovou.
2: Vypadá to, že situace je čím dál tím víc vážnější. Na místě už zasahuje podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody 31 požárních jednotek a pomáhat s hašením lesní hrabanky budou i tři vrtulníky. V tuhle chvíli už tady dva létají a z bambivaku schazují vodu na stráň, ze které se valí hustý bílý dým. Podle Kalvody je možné, že bude na pomoc přivolaný i další vrtulník. Silnice mezi Rynarticemi a Chřibskou je stále pro dopravu zcela uzavřená a na místě jsou také strážci Národního parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy sobě pro ČTK uvedl, že je kvůli požáru v Českém Švýcarsku v kontaktu s hasiči a dalšími. Je připraven svolat krizový štáb, bude-li to třeba. Hasiči po celém Česku teď zasahují u 20 požárů v přírodě. Většina z nich je na polích nebo loukách. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je podle ní právě v Národním parku České Švýcarsko. Na severu Čech hoří taky u Krištofova údolí nedaleko Liberce. Tam vzplálo asi 25 hektarů porostu. Ústí nad Labem upraví prostory plaveckého areálu Klíše. Zakázku podle mluvčího radnice Marka Lukyniče získala firma Solution Construction za zhruba 10 milionů korun. Přestavba zahrne vybudování nového občerstvení, obchodní jednotky a taky úpravy šaten a vstupní haly. Část prací ve vstupní hale město naplánovalo na letní odstávku.
3: Dělníci budou pracovat za plného provozu. Součástí zakázky i vybudování nových technických rozvodů a jejich napojení na stávající systémy. Dále upravení podhledů a zajištění ochrany podlahového vytápění. Hotovo má být zhruba do půl roku. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informuje o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v půlce dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání.
1: Počasí.
0: Platnosti je výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme do 28 stupňů a bude jasno nebo polojasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli požáru je uzavřená silnice z Rynartic do Chřibské na Děčínsku. Řidiči by do oblasti neměli vůbec výjíždět a nekomplikovat práci hasičů. V obci Zelená, potom u Malkova na Chomutovsku, čekejte střet motorky a osobního vozu a stejné problémy jsou taky v Okružní ulici v Meziboří na Mostecku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Vážení posluchači Českého rozhlasu Sever, od mikrofonu vás zdraví Petr Liftner a zdravím vás u výročního dílu Hudebního hledání, protože dneska tento seriál slaví své 8. narozeniny. Prvně jsem vás pozdravil začátkem května v roce 2018 a dnešní díl má už pořadové číslo 388. Rozhodl jsem se, že nezačneme tradičně a nebudeme dělat nějaké to ohlednutí za předchozími díly. Dnes vám na přeskáčku ukážu hudbu, která mě potkala na cestách jihoamerických. Dohromady jsem si tam písniček uložil asi 50, což by se s mluveným slovem nevešlo ani do 4 dílů. Dnes vám ale ukážu jejich první část. Začneme písničkou Nomad.

Dohrála nám písnička Nomad od autorů Trinix a Kuma. To je francouzské duo známé pro mix elektroniky s etnickými prvky, ať už africkými či jihoamerickými. Mě právě překvapilo, že se nejedná o čistě argentinskou nebo brazilskou písničkou, protože to tak na první dobu v Buenos Aires dávalo smysl. Nicméně já přejdu teď dál, a to k projektu Las Ardillitas. Hlavním hudebníkem je Lalo Guero. Ten tvoří klasickou latinskoamerickou hudbu pro děti s jednoduchou melodií a edukativními texty pro ně. A jednou z těch jeho písní, kterou jsem chytil v rádiu, byla ta s názvem Los Alpinos. A upozorňuji, že jsem si pak tu melodii broukal asi týden.

Posloucháte Hudební hledání na Českém rozhlase Sever a tentokrát speciální díl k 8. narozeninám tohoto seriálu. Nám teď dohrála píseň pro vyznavače reggae, tedy toho jeho amerického. Romantika, city, láska v podání Los Cafres, což je jedna z nejvýznamnějších reggae kapel v celé Latinské Americe. My se ale teď posuneme do Brazílie, a to konkrétně do roku 1991. kde v městě Salvador v Bahii založil Mario Ornelas a Edson Souza uskupení jménem Terra Samba. Mě jejich první písnička přivítala krátce poté, co jsme překročili Ponte Tancredo Neves, respektive most, který spojuje Argentinu s Brazílií, konkrétně města Puerto Iguazu a Foz do Iguazu, a právě v romantických rozpálených uličkách na mě jako první v autě vyskočila samba s názvem No Ponto.

Alma del Bandoneon, neboli duše bandoneonu, je tango, které nám dospíval Alberto Gomez. Přímo tato skladba na mě vybafla v Andách poté, co jsme si pronajali auto a říkal jsem si, tak to je přesně žánr mého gusta. Gomez tvořil především ve 20. a 30. letech minulého století. Vlastním jménem se jmenoval Eddie Joe Alberto Aduxi a byl to jeden z nejvýznamnějších textařů a skladatelů tanga, a možná vůbec nejdůležitější postavou tohoto žánru, který proslul svým tenorovým rejstříkem a elegantním projevem jak v rádiu, tak i filmu. Od něj se už ale teď přesuneme k uskupení jménem Adrián y los Dados Negros. Konkrétně zazní píseň Tarjetita de Invitación, neboli v překladu Pozvánka, což je jeden z jejich nejznámějších hitů. No, zkuste si představit sami, jak by se vám jelo po Andách, kdyby vám toto znělo z repráku.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad hudební hledání Petra Lifnera, tentokrát výroční díl k 8. narozeninám hudebního hledání a my jsme ho začali v Jižní Americe písničkami, které jsem napříč cestováním objevoval. Co mě zaujalo je to, že díky jazykové takřka nehranici v Argentině, stejně tak jako v sousedních státech, znějí kapely z Peru, z Mexika, z Brazílie, z Paraguaje anebo ty místní. A jedním právě z těch místňáků je i Christian Herrera. Zpěvák, skladatel, kytarista, který je spojen dnes hlavně s moderním folklorem severní Argentiny. Pochází přímo ze Salty a tak, kdybyste si někdy do tohoto koutu udělali výlet, je docela dost možné, že ho potkáte živě na některém z karnevalů.

0: Tolik pro dnešek speciál z Jižní Ameriky. A protože někteří interpreté stáli za to být více rozpracováni, tak nechci napovídat, ale pokud jste fanoušky latinskoamerické hudby, tak v příštích dílech se máte opět na co těšit. Za chviličku už se přesuneme do USA.
1: Za všechny ty pomatený blázny, co věří v tisíc pohlaví. Za všechny líný vepře, který život nebaví. Za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrýt. Za rádoby influencery, co mají místo mozku prejít. Za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost. Za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost. Za všechny šoféry s malým pérem, kterým rozum dávno krach. Jo, jo. Za všechny jdoucí ultrasměrem, co šířej po ulicích strach.

za ovce schovaný do ohrádky, který žerou doslova. Všechny ty novinový plátky, co nás zkoušejí vychovat.

za všechny, co si večer pouštějí zprávy, a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou anebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo.

hudební hledání.

To byly Hall & Oates a možná vůbec i nejlepší píseň Man Eater. Mluvíme sice o kapele, ale známí jsou především jako duo. A to konkrétně tvoří Daryl Franklin Hall a John William Oates. Oba zpěváci, muzikanti, kytaristé, skladatelé a textaři. Ti tvořili velmi úspěšné duo, které vzniklo v roce 1970. Další písně se jmenují I Can Go For That a You Make My Dreams.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a konkrétně duo Hall & Oates. Ti v roce 1970 podepsali smlouvu s vydavatelstvím Atlantic. A zdálo se to být jako úžasné rozhodnutí, protože žádné jiné světové duo neprodalo více desek než oni. V roce 2014 byli Daryl Hall a Joan Oates uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. Ale při pohledu ještě zpátky do historie, v letech 82 až 84 byli tehdy třikrát v řadě vyhlášeni jako nejoblíbenější kapela v rámci udílení cen American Music Awards v žánru pop a rock. Na starost mají k dnešku 24 alb, k tomu 3 solová John a po 5 má Daryl. No a teď si dáme píseň, kterou možná více než ona sebe samu proslavil film Top Gun. You've lost that loving feeling.

Tolik pro dnešek hudební hledání, díl s pořadovým číslem 388 a díl, který slaví 8. narozeniny tohoto seriálu. Budu se na vás těšit nejen za týden, ale například i na dni otevřených dveří Českého rozhlasu Sever a třeba si nejen o hudebním hledání popovídáme. Přeji hezký zbytek soboty a příjemný víkend. Loučí se Petr Liftner.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Požár se šíří pod zemí. Turisti mají v Krušných horách dvě nové útulny poblíž stezky Českem. Na zámku v Zákupech na Českolipsku bude trvalá výstava historických kočárů. Zítřek bude jasný až polojasný s teplotou až k 28 stupňům. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. Hasiči upřesnili plochu, na které aktuálně hoří les v Národním parku České Švýcarsko. Mluvčí hasičů Kristýna Posekaná před chvílí radiožurnálu řekla, že oheň zasáhl plochu přibližně 100 hektarů. Předtím hasiči informovali o 900 hektarech. U požáru zasahuje už 45 jednotek. Platí zvláštní stupeň poplachu. Požár se šíří pod zemí. Na zasažené ploše je proto několik ohnisek. Hasiči zasahují v hůře přístupném terénu. Další informace najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. V Krušných horách jsou dvě nová odpočinková místa s turistickými útulnami. Dřevěné moduly na kolečkách stojí na Cínovci na Teplicku a v hoře svatého Šebestiána na Chomutovsku, poblíž stezky Českem a trasy Hřebenovka. Přišly na zhruba 2 miliony a 600 tisíc korun. 2 miliony poskytl Ústecký kraj, zbytek platila destinační agentura Krušnohoří. Říká její ředitel Štěpán Javůrek.
2: Ta útulné místo, které můžeme mít pod kontrolou, můžeme zajistit, že tam bude pořádek a že třeba ty lidi místo toho, aby šli na toaletu někam tady za plot někomu na soukromý pozemek, tak si dojdou na místo, které je k tomu určený. Takže já myslím, že ten efekt je pozitivní.
0: Národní technické muzeum zapůjčilo zámku v Zákupech na Českolipsku sbírku historických kočárů. Kolekce byla dosud vystavená na zámku v Děčíně. Kočáry už jsou umístěné v prostorách loni otevřených barokních koníren. Lidé je budou moc vidět od konce května, říká kastelán Vladimír Trégl.
3: Loni byla konírna nová a přilákala spoustu návštěvníků tady z místa, ze Zákup nebo z blízkého okolí a to jsou lidé, kteří znovu nepřijdou za rok. A abychom neměli propad v návštěvnosti, tak potřebujeme znovu nalákat i tyhle ty lidi a myslím si, že právě tohle by mohlo splnit svůj účel.
0: Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude novým zmocněncem vlády pro plnění závazků vůči alianci, řekl to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dřív uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat taky na letním summitu NATO v Ankaře.
1: Počasí.
0: Do zítřejšího večera platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. Zítra bude jasno nebo polojasno s vysokou oblačností a nejvyšší denní teploty naměříme do 28 a na horách do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Děčínsku policisté kvůli požáru lesa uzavřeli silnici z Rynartic do Chřibské. Řidiči už by do oblasti neměli vůbec vyjíždět. V obci Zelená nedaleko Málkova na Chomutovsku pozor na nehodu. Srazila se tam motorka, osobní vůz. Nehoda je naštěstí bez zranění. A v okružní ulici Meziboří na Mostecku čekejte problémy po střetu motorky osobního vozu. Na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpali i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme.

0: Tak milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
1: Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dají popíjet. A veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.

0: A tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém vřídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo. Více historik Stanislav Borachovič.
1: Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349

0: koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To řídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé je uctívali. Řídlo bylo vždy srdcem Karlových varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů v řídla kolem roku 1630, pak 1713, a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny. Usazuje se zde takzvaný břídelní kámen aragonit. Proto se výstupní cesta v řídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor řídla té termy byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu to proto, že v řídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí řídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože řídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání v řídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, řídlo už nevybuchne.
1: Tolik Karlovy Vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to.

0: Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-Lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
1: My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl, a protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
0: Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
1: Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složením minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázní, v nejbližším okolí pak více jak 150 a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá použít.

0: používat k léčení jiné části lidského organismu. Některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále. Takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou výběru.
1: No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
0: Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin. Samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům a kousek dál, 60 metrů, vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
1: Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně, Mariánské lázně a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
0: Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení sem lákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese. Na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
1: Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
0: Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolinin pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní. A i Ambrožův pramen, protože Ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do Mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
1: Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
0: Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
2: Císař svaté říše římské František I., srbský kníže Milan I., ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.

0: Nacházíme se ve Františkových lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak byste vlastně představila Františkovy lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými lázněmi?
1: Unikátnost Františkových lázní spočívá v tom, že má tři vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuje do těch balneoprovozů, ale samozřejmě jsme i nejmenší. Z toho lázeňského trojúhelníku byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovinatá poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvovalo Františkovy lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byli také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
0: Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkoro schodnou dráhou, pláčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady tak schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v holocénu, v čtvrtých horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina františko-lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
0: No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně na zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
1: Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně glaberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
0: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti?
1: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
0: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju také.

0: Jak jsem slíbila, tak činím, milí posluchači, obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní, čím jsou výjimečná, kromě toho, že jsou naše?
1: Jsou naše, jednoznačně jsou naše a jsou malá a jsou hezká. Zatímco ostatní evropské lázně mají ty léčebné procedury postavené na velkých domech, velkých palácích, ukázalosti, luxusnosti, tak u nás samozřejmě ten luxus se prolíná také, ale u nás to bylo opravdu víc romantičtější než těch velkých ostatních lázní, kde byly ty velké, okázalé, luxusní lázeňské domy.
0: Máte nějaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam, na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance Fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. Já naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Lien, je to mé druhé křestní jméno. Já jsem se narodila se jménem Julie, ale potom, když jsem začala studovat vietnamistiku a moji přátelé mi všichni začali říkat Lien, cítila jsem to jméno jako svoji součást, tak jsem se rozhodla si ho přidat do rodného listu. Takže jsem už pak odjížděla do Vietnamu se jménem Lien.
2: Říká Julie Lien Vrbková, vietnamistka, která vede seminář vietnamských studií na Masarykově univerzitě. Příjemný poslech rozhovoru od mikrofonu přeje Goranka Oljača. Jméno Lien není jediná věc, kterou Julie Vrbková, dnešní spolubesednice, kdysi začala cítit jako svou součást. O tom a o postavení vietnamských žen mluvila nedávno na panelové diskuzi, která se konala v rámci doprovodného programu výstavy Keramické srdce. Uslyšíme, jaké je to srdce. Vychází to i z předmětu, který vážená paní Vrbková vyučuje.
1: Vyučuji na Masarykově univerzitě, kde jsem moc šťastná, že můžu vyučovat na semináři vietnamských studií, kde tedy i dojíždím, abych tam mohla vyučovat. V minulosti jsem bydlela v Brně asi 5 let a v tom období jsem určitou dobu se věnovala integrační práci při magistrátu města Brna, vietnamské komunitě. Pak už jsem opět začala pokračovat akademické práci při Masarykově univerzitě. Po návratu z Vietnamu jsem bydlela určitou dobu v Brně.
3: Jak dlouho ve Vietnamu?
1: Přímo v Hanoji jsem bydlela 6 let.
3: Jak jste se vůbec dala na tu vietnamskou cestu, která je i životní, ale i akademická?
1: Ano, já jsem velmi šťastná, že vlastně vietnamistika se stala i mým životem.
3: Vietnamistika je velice široký obor. Jak jste si vybrala právě historický aspekt? Vy máte i seminář, který se toho týká, že?
1: Ano, ano, mám k tomu i celý předmět, který se týká právě postavení vietnamských žen ve společnosti z minulosti i v dnešní době.
3: Které ženy v historii vietnamské na vás zanechali výrazný dojem?
1: Těch žen určitě bylo mnoho, tak kdybych měla vybrat za sebe, tak určitě můžu zmínit vietnamskou básnířku Xuân Quỳnh, která psala velice zajímavou, milostnou poezii s transcendujícími prvky. Toužila potom, aby její vlastní láska v její poezii přetrvala její vlastní život. A to se vlastně stalo, protože je autorkou, která je dodnes oblíbená. Zemřela roku 1988, zdůrazňovala ženský aspekt ve své tvorbě i v té nejslavnější básni vůbec, která se nazývá Saum, to znamená vlna. To ženské básnické já přirovnává k vlně. Obecně ve Vietnamu bylo zvykem často ženu přirovnávat ke břehu básnictví. Tato autorka mění ten pohled na ženské básnické já obecně.
3: Jaké vietnamská žena má vlastnosti? Slyšeli jsme různá slova, mimo jiné úslužná, něžná, užitečná, nesobecká. A vaše představa je jaká?
1: Záleží hodně na úhlu pohledu. Já jsem vždycky byla velmi nadšená z toho, když jsem třeba četla díla od vietnamských literátek, básnířek nebo i lékaře, které napsali nějakou knihu a které se vyznačovaly velkou inteligencí a vlastní velkou vnitřní silou. Musím říct, že vietnamské ženy je od nich očekáváno a některé zcela dobrovolně jsou ochotní se sebe obětovat pro svou vlastní rodinu, pro své blízké, což je určitě jeden z takových znaků vietnamských žen. Sebeobětování jako velmi důležitá hodnota. Tady mě napadá i třeba deník vietnamské lékařky Dang Thuy Cham, která se rozhodla ze severu odejít na jih. Tam pomáhala lidem v době války a zachraňovala mnoho lidských životů. Tento typ žen, které jsou ochotní se obětovat pro druhé, mají velkou vnitřní sílu v těžkostech. To je něco, s čím jsem se setkávala u vietnamských žen ve Vietnamu.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: s Julií Lien Vrbkovou, lektorkou a výzkumnou pracovnicí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, mluvíme mimo jiné o vlastnostech vietnamských žen. Zajímalo mne, jestli se například s prvkem sebeobětování setkává i u současných žen.
1: Ano, musím odpovědět, že to je prvek, který nebyl pouze poslední vietnamské válce, ale že je to určitý prvek, který můžeme sledovat už od středověku. I v dnešní době to sebeobětování je velmi časté, třeba v rámci rodinného života. Velmi často od starých je to i očekáváno. Z nedávného třeba výzkumu jsem se seznámila s některými zajímavými vietnamskými ženami a jedna z nich měla velice zajímavou práci, při které i cestovala po celém světě. Když žila ve Vietnamu, ale protože se vzdala za manžela, který žil v České republice, nakonec se rozhodla tu práci opustit a přestěhovat se za ním a věnovat se rodině. Říkla, že to byl pro ní velký vnitřní boj, je to žena současnosti, vzdělaná, krásná, schopná, ale rozhodla se pro tu svoji lásku, pro toho svého manžela, aby mohla žít tam, kde on se rozhodl, že chce být. Nyní řekla, že svého rozhodnutí nelituje.
2: Nakolik je to sebeobětování i vlastnost, kterou podporuje a prosazuje rodinná výchova?
1: Myslím si, že ve vietnamské společnosti to očekávání od dívek a žen, to, že se budou obětovat pro svoji rodinu, nadále přetrvává. Samozřejmě to sebeobětování v dnešní době už není natolik sebezničující, jako bývalo v minulých dobách.
2: V rozhovorech s Vietnamkami často slyším něco, co připomíná tézu, že žena má vydržet všecko. Nakolik se s tím setkáváme u českých rodin?
1: Moji rodiče byli oba původem Češi, maminka je doložená od 17. století s rodokmenem v českém prostoru, takže můžu za sebe říct, že tuto výchovu za sebou nemám. Já myslím, že maminky obecně jsou schopné velkých obětí pro své děti, někdy i pro svého manžela. Na druhou stranu žena vietnamského původu to někdy může mít obtížnější v tom, že například v gymnaziálních letech si moc přeje jít na vysokou školu a potom dělat nějakou konkrétní práci, ale v té době vstupuje rodina, která jí silněji motivuje k tomu, aby se to co nejdříve vdala. To jsou zkušenosti, s kterými jsem se ve Vietnamu setkala také. Maminky, tetičky a celá rodina může tlačit poněkud i na to, aby vietnamská dívka šla určitou cestou a nejenom dívka, může tomu být i tak umožňuje.

0: Pokud smím říci svůj dojem z migračních vietnamských rodin, které žijí tady, to vzdělávání je opravdu na prvním místě. Rodiny jsou schopné opravdu se sebe obětovat, aby děti žili lépe a byli vzdělané především.
1: Plně souhlasím, je to tak. To většinou bývá tak, že rodina zároveň chce, aby ta daná dívka v té dnešní době dosáhla i vysokoškolského vzdělání a hned po něm se třeba vdala.
0: No a stává se do dneška i to, že rodiče volí partnera. Rozhodují o tom, koho si vezmeme. Bez ohledu na to, jestli se jedná o mužské nebo ženské dítě.
1: I u těch domluvených manželství to nebývá striktně tak, že by ti rodiče nedávali pozor na to, co jejich vlastní dítě chce. Spíš velice často je to určitý druh podpory té rodiny, že chtějí, aby ty děti byly šťastné. V současnosti třeba v Hanoji, kde jsem žila, velice často se ti mladí lidé i seznámili sami, tak svým rodinám o tom řekli a ty dvě rodiny se setkali za tím účelem, aby pochopili, jestli ty dvě děti se k sobě hodí a aby rodiče, ale i strýčkové a další členové těch obou rodin si zjistili, jestli i ty děti budou šťastné, zároveň jestli i ty rodiny se k sobě hodí. Úplně bych to neodsuzovala, to patří do toho kulturního podtextu, který není sám o sobě vždycky jenom negativní a není to vždycky u těch domluvených manželství tak, že rodiče dětem přesně řeknou, koho si musí vzít a musí to tak být. Často je to určitým způsobem i ochrany toho dítěte, že chtějí zjistit víc informací o té rodině, chtějí, aby opravdu to bylo manželství na celý život. A někdy se opravdu stává, když dětem se to třeba nedaří toho partnera jakoby hned si najít, že ta rodina s tím pomáhá. V minulosti tomu mohlo být jinak. 100-200 let zpátky ty domluvené sňatky byly hlavně domluvené rodiči. Třeba ti partneři na svatbě se i viděli úplně poprvé.
0: Co se z vietnamských společenských tradic udrželo do dnešních dnů? V minulosti u domluvených manželství hrály roli i ekonomické zájmy rodin. Na jaké hodnoty se i dnes dává pozor?
1: Velmi důležitý byl taky společenský a morální status té dané rodiny. Že třeba ta rodina toho muže, která na to byla ekonomicky velmi dobře, si vybralo i rodinu, která na to byla ekonomicky méně dobře, ale měla velmi dobrou etickou pověst třeba. A nebo se jim zároveň líbily vlastnosti té dívky. Maminka většinou toho chlapce měla za úkol ty dívky v okolí sledovat už od mládí a sledovat jejich vlastnosti. Když se jednalo o prvního syna, tak ta nastávající manželka měla obrovskou úlohu pro celý život rodičů toho syna, protože se o ně měla starat ve stáří. Proto pro ně často byl ještě důležitější než majetek a společenský status, někdy i vlastnosti té konkrétní dívky.
0: Dnešní mladší generace mi vyprávějí o tom, že v rodině se nesetkávali moc s porozuměním týkajících se volby partnerů. Vzpomínám si na větu, jenom ne Čecha nebo Češku.
1: Zajímavé je, že tyto názory více přetrvávají v těch menších městech. V Praze toto myšlení už je velmi často posunutější. A musím říct, že ještě kdysi v Brně, když jsme s manželem přiletěli z Vietnamu, to byl rok 2018, jsme jednou narazili na jednoho staršího pána někde v potravinách a on říkal, vy jste se vzali? Opravdu? Tak to vám dává maximálně rok. My jsme se usmívali a tak. Nyní jsme s manželem už 12 let a doufejme, že budeme dalších mnoho a mnoho let. V některých místech u těch starších Vietnamců tento názor je rozšířen. Musím ale říct, že ve Vietnamu nyní tyto svazky bývají i poměrně časté. Především ve velkoměstech, jako je Hanoj a Saigon, a často jsou rodinou podporované. A chci tady zdůraznit, že ze sociologického hlediska může hrát úlohu ta skutečnost, že ti starší Vietnamci v současnosti se přesunuli do České republiky, dejme tomu v 80. 90. letech, v době, kdy ve Vietnamu tyto svazky nebyly vůbec dovolené. Já jsem nedávno potkala tady v České republice v Sapě jednu moc milou starší paní a ona mi hned ukazovala fotku u svatby svého vnuka, který si vzal Češku a byla na to velmi hrdá a chlubila se tím. Ale mnoho lidí si stále udržuje ten názor z minulosti, který si přivezli z Vietnamu v těch 80. 90. letech.
0: Tak jsme se alespoň dotkli širokého okruhu témat souvisejících s postavením vietnamských žen v minulosti a současnosti. Julii Lien Vrbkové děkuji za řadu zajímavých příkladů a souvislostí. Brzy se znovu potkáme u poněkud osobnějšího tématu. Láska a smíšené manželství. Kde a kdy kvetou? Na nový pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. Desítky hasičských jednotek stále zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Státní rozpočet na příští rok by měl být v Česku vysoce proinvestiční. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit výstavbu dálnic, obchvatů nebo také nemocnic. Peníze mají proudit také bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
2: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy. Taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
0: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla začít podle Andreje Babiše v roce 2028. Hasiči dnes podvečer dostali pod kontrolu požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informují o tom na sociální síti X. Od odpolední hodin na místě zasahovalo 15 jednotek. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Hořelo asi 25 hektarů porostu. Mnohem horší situace je na Děčínsku, kde dál platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu u rozsáhlého požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří tam plocha zhruba 100 hektarů. Na místě zasahují desítky jednotek. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v Salské ulici. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
3: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté ostravského Baníku ve skupině o udržení v nejvyšší domácí soutěži remizovali s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění olomoucká Sigma vyhrála na hřišti pražských Bohemians 3-1. Karviná doma prohrála s Pardubicemi 1-2. Ve skupině o titul byl večer na programu jediný zápas. Liberec prohrává s pražskou Slavií těsně před koncem 1-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno s letními teplotami, čekáme jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou slabý, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na severu Moravy, na silnici číslo 60 z Javorníku do Jeseníku velmi opatrně při průjezdu Žulovou. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Místem se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se trochu zdržíte a zpomaluje se tam. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje, máme pro vás další díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Příjemný poslech.
1: Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, Rozhlas opět vyjel za vámi, děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali, ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
5: Krásný dobrý večer i vám, Kapečáci, i vám, Český rozhlase.
4: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
5: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
4: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
5: No.
4: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
5: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vzniknul u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
4: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
5: Děkuji.
4: Díky moc.
5: Mějte se krásně, hezký večer.
4: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Děkuji. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z Jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
4: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
4: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
4: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl Aleš, idol, že jo? On byl, no tak když ho měla Pilarka, no, tak to nemohl být ošklivej chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
4: No, no to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No pardon, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, ježiš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k Jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než Jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
4: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem. Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
4: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no, on mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On žije půl roku v Kanadě, půl roku tady.
4: No to je dokonalý.
6: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedináčci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
4: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
4: tak?
6: Vlastně ano.
4: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
4: Strýček,
6: ona
4: takže
6: byla
4: teta?
6: Moje nevlastní teta.
4: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
4: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
6: no,
4: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
4: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro
4: že byste
6: Majera.
4: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
4: Ale no jistě, co mu můj chcete strýčku dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje bydlema. No. Muzikálu napsal
6: bílou,
4: a já od něj ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
4: On je duchem velmi
6: nikdy
4: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
4: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
4: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
4: všechny ty Spotify,
6: něco
4: já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme sem. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
4: přece
6: ne,
4: bylo umělecký dílo.
6: Hele,
4: co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat,
6: no,
4: já to chci čuchat, tu křídovou.
6: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no, už se neříká ani písnička, oni říkají track.
4: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
4: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
6: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
4: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
4: To je dokonalý.
6: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
4: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ještě
6: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
4: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
4: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Aleši,
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
4: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
4: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací.
6: Ano, čili i takhle to funguje.
4: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy,

0: hezký.
1: Ano, podstatná. Protože Lucia je ze Slovenska.
0: No jasně, jasně.
1: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleš uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
0: Tak to mi bude velkou ctí.
1: Mě je také nesmírnou ctí.
0: Ježišmarja,
1: když jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
0: Dámy a pánové, jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
1: Ano, jistě.
0: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
1: Ano, z daleké ciziny, s čím dál tím vzalující se.
0: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
2: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Já jsem Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My máme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a je odkudkoliv, ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jej tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: Ježíš Maria. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšířují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, mm-hmm. jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo? Když přišli FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace. To znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Mm-hmm. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano. Nebylo to, no tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval. Je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo? A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom. To tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých
3: zpěvácích.
0: Ano,
3: on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala? Vrátíme se na to Slovensko. Malá holka tam. Co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my... Možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi. To jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku. Teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu. A jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala. Ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky. Zejména mě urážely loutkové. To jsem se vždycky ptala mámy. A aká je to rozprávka? Ľudská? Jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: to není pravda.
2: Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná prostě. Atmosféra.
2: Já
0: samozřejmě.
2: Vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout. Řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově. Ano. Čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Tady. Škoda, že to už nebudem natáčet. Já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych
0: noční...
2: to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho klidně... udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
2: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházel, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: si SMSku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuji s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýhujeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma.
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a oceňují to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc vstříc co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jakékoliv veřejnoprávní médium, je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou tihle mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je a nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu zapravdu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. testování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
5: 2 kostely.
0: Myslíte si, že myslím, je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
5: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
5: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
5: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý. 2-0. Ireno, nebojte se. Teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
8: Kolia.
0: Jendo?
5: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já vím, no ale...
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
5: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
8: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
8: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
9: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
8: Hoří, hoří!
9: Plamený, plamený švej, dědiště!
8: Rychle šelem na oponu, pozdne šelem na oponu!
10: Ať jsme si měli dešť!
8: Promohá oheň!
9: Požár!
8: Hoří, hoří,
9: hoří! Vidíte, jak se to bolou?
11: Dajte, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, promohá, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
5: Řekl, že to je tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
5: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio. A poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministr životního prostředí zatím neplánuje kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Při srážce vozítek na horské dráze v Hradci Králové se lehce zranilo 9 lidí. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a mají náskok 11 bodů na druhou pražskou Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím není důvod svolávat krizový štáb. Dodal ale, že pokud se požár vymkne kontrole, svolal by krizový štáb ještě dnes v noci nebo zítra po ránu. Situaci ministr sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
2: Hasiči v této věci žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Na pouťové atrakci v Hradci Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a také jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Hradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie, říká její mluvčí Karolína Macháčková.
4: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
2: Radnice ve Znojmě při příležitosti výročí 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na Znojemské radnici. Město zatím nechalo vyrobit 100 těchto medailí, říká nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
5: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občánků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do prvoligové nadstavby vítězně. Liberec na jeho hřišti dnes večer porazili 2-1. Ostrava ve skupině o udržení remizovala doma s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off ve skupině o umístění Bohemians prohráli s olomouckou Sigmou 1-3 a Karviná doma podlehla Pardubicím 1-2.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích až kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno a letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29, pované mírný vítr od jihu, na západě Čech pouze slabý do 12 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na pražském okruhu směr Ruzině. Za nájezdem z Barandova stojí kamion s defektem. Je to na kilometru 16,5. Na krajnici projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vážení přátelé, vítejte také vy, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na 3 zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech Hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je tu květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano. Které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace rajčata, okurky, ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. A řežeme je vždycky, když zahájí vegetaci. A ustálené, jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme, 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněna, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly. Takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu. Středně vlastně veliký hřeben. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesnej opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temení hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
0: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka na pomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobbyredaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2, 3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16 na 16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Včelařské učiliště na Savrkách na Chrudimsku převezme stát. Čeští hokejisté na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům. A počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V Národním parku České Švýcarsko od dnešního odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě zasahuje více než 60 jednotek hasičů, platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali také policejní a armádní vrtulníky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a opět by měly pokračovat zítra brzy ráno. Na místě je svolaný štáb velitele zásahu, potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Výstraha platí v pásu od Ústeckého kraje přes Prahu, střední Čechy, Vysočinu až po jižní Moravu, a to až do noci na pondělí. Další obce v Olomouckém kraji vyjádřily nesouhlas s takzvanými akceleračními zónami. Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Po Moravském Berouně tyto zóny odmítl také mikroregion Záhoran, který sdružuje 9 obcí v okolí hranic.
3: Pavel Hlavička, nezávislý starosta Bíškovic, říká akcelerační zóně jednoznačné ne.
4: Proč by ti občané měli tady trpět tím hlukem a tím vším záporným, co nám vrtule přináší? To není jenom o těch lidech, je to i o té zvěři, o tom ptactvu, je to opravdu o té krajině.
3: Stejný názor mají starostové i okolních obcí v rámci mikroregionu Záhoří. Vy jste se teďka dohodli na společném postupu?
4: Právníky už máme oslovené a připomínkování až do 1.6., tak na tom budeme pracovat.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty na Předovsku. Z Bíškovic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Školu teď provozuje obecně prospěšná společnost. Od letošního září bude patřit přímo pod ministerstvo zemědělství. Zaměření výuky ani kapacitu míst by tato změna neměla ovlivnit. Na převodu se resort domluvil se zástupci školy i včelařského svazu, říká ministr zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián.
5: Po nějaké společné dohodě, protože je to nejlepší způsob, jak toto vlastně zařízení udržet a zajistit jeho financování. Sport.
1: Čeští hokejisté v přípravě na letošní mistrovství světa po 5 výhrách poprvé nezvítězili. V druhém utkání na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra odpoledne. V 16 hodin nastoupí proti Švýcarům. Počasí. V noci čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3 a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den bude slunečno s často s letními teplotami. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima zítra většinou mezi 23 a 27 stupni. V Polabí čekáme teploty až kolem 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou pouze slabý, o rychlosti do 12 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu směr dálnice D1 je od sjezdu na Plzeň nové omezení mezi kilometry 23 a 21. Údržba uzavřela pravý pruh. Pomalu se jede hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice D5 směrem na okruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
1: Dnešní komik, na kterého budeme vzpomínat, si kdysi přiznal, že humor u něj není odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. Ověřit si to budete moci při poslechu filmových i rozhlasových ukázek. Jsou připraveny, stejně jako váš průvodce Patrik Rozehnal.
6: Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
1: Jste tu správně. Začíná pořad právě o vás.
6: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
1: No, já tu mám pouštět ukázky a být průvodcem tohoto pořadu, který vysíláme.
6: Co jste tady?
1: Něco jako moderátor, nebo jak by se řeklo ve vaší době, konferanciér.
6: Ale jděte.
1: No jo, a budeme si vyprávět o vás. Začíná rozhlasový životopis Vlasty Buriana.
6: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
1: To budeme rádi, jenom počkejte ještě jednu písničku, jo?
6: Nenudím vás?
7: Ne.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Rytmaestra van Kilian zaspívá písničku o ty velký patálii v Itálii.

0: Vlasta Burian bude dnes nejen zpívat, ale také mluvit a hlavně bavit nás v další části našeho seriálu
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se 9. dubna roku 1891 v Liberci, a to krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu Burianovi a jeho o 5 let starší manželce Marii Burianové. Ta měla z předchozího manželství ještě dceru Žofii Pickovou. V Liberci prožil mladý vlastík prvních 10 let svého života. 5. května 1901 se jeho rodina pak přestěhovala do Prahy, na Žižkov. A to proto, že jeho vlastenecký tatínek neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel německá, moc příležitostí k vlasteneckým aktivitám. V Praze se stal Burianův otec úředníkem vybírající potravinové daně a malého vlastíka vodil pravidelně do Národního divadla. Na opery.
2: Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
3: Operně?
2: No jo.
3: Tak operně.
2: No.

0: co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
1: Ale já teď si zpívám Pinkerton.
0: A kde to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha. A jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: A neznám.
0: No tak to hrajete.
1: No tak pokračujeme. No.
2: Čekala, volala. Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední
3: slova v herle
2: je Pixla.
3: Zoufalství vypila, jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytiv přijede.
0: Moment, co to hrajete, to není žádný rytiv, to je nějaká chromá hajtra. Rytiř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu, z nozder plamen a od podkov mu lítají jiskry.
4: Začali jsme malou operní ukázkou z pozdější doby. Vraťme se ale do dětství. V Praze se Vlasta Burian později vyučil obchodním příručím na obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a měl rád operu. Ale také miloval sport. Vynikal hlavně ve fotbale, vždyť byl brankářem ligového klubu AC Sparta, ale také v cyklistice a v tenisu. Časem ale většina sportovních aktivit ustoupila divadlu, filmu, kabaretu. A tak se dostáváme k další, dnešní první filmové ukázce. Jsme na začátku 30. let, přesně v roce 1931, kdy byla natočena komedie To neznáte Hadimršku. Režie Martin Frič.
5: My tu plácáme.
6: Plácáme? Já vám, mě se zdá, budu plácat, ale na hubu. Na svá místa pracovat. Že se nestudíte, takový táta bláznivý, on stojí na stole jako krasojezdec na kobyle v cirkuse. Učit ťápoty a pracovat. Jsem zlej pán?
5: Ano. Podívejte. Mě hlavně
6: ale... se pochováte, jednou to jste vidět.
5: Ale uklidněte se, pane Hadimrško, to není tady každý den.
6: No, ještě každý den to bude.
5: To je jenom dnes, poněvadž je premiéra.
6: Dnes, premiéra?
5: Ostatně, víte co? Mám tady ještě jeden lístek. Nechtěl byste jít večer do kabaretu?
6: To jste uhod, nechtěl.
5: Já vám ho tady pro jistotu nechám.
6: Zbytečně.
5: A buďte přece společenský a veselý.
6: Já jsem, pane, veselý a hravý jako dítě. Já si vyhraju s lístkem od tramvaje celý odpoledne, ale jak jsem ve službě, tak jsem Chuba Baskervillská. A já začnu hned u vás. Ta přítelkyně, kterou máte, se pustí k vodě.
5: Ja? To nebude tak rychle.
6: Tak

0: Požehnej pámbu.
1: Tak tedy požehnej pámbu.
0: No dovolte. Jak toto, podle toho bych já byl...
2: Pan Hadimrška, moje přítelkyně slečna Angora.
0: Jak se jmenuje?
2: Angora.
0: Angora.
3: Své bavičské nadání Vlasta Burian ze začátku uplatňoval hlavně na večírcích svých přátel. Jeho nadání mu tak postupně otevíral cestu i k veřejnému vystupování, ve kterém mu tatínek nejdřív bránil, ale když viděl syna na jednom představení v hospodě, usoudil, že je výborný komik a že mu v umělecké činnosti nebude bránit. Ale vraťme se na chvíli ještě do školy. I tam může být legrace.
4: Tak dětičky, hezky jeden za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na že tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na vocátka, strolce na tom pravdy.
5: Prosím, pane učitel, to já ne, to by můj bratr.
4: No, co, jak to bratr? No a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
5: Prosím, pane učitel, to nešlo.
4: A proč to nešlo?
5: Já jsem byl zaměstnán strašně.
4: A co jsi dělal?
5: Já jsem tu kočku držel.
4: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na tvý místo a sednou. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
5: Ječmen je z rodu mužského.
4: A proč?
5: Protože má fousy.
4: Já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
5: Karel IV. Umřel.
4: Ano.
5: Karel IV. Umřel.
4: No to vím, že umřel, ale kdy?
5: Umřel?
4: No to se ví, že umřel.
5: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
4: Ne, oni to budou oznámovat, jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
5: Kolumbus objevil Ameriku?
4: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
5: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
4: Nežilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku před. Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před 500 lety.
5: Utíká.
4: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
5: 7x8 rychle bez přemýšlení,
4: jo? Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8 je?
5: 7x8 je?
4: Rychle?
5: 42.
4: Počkej, máme 7x8, ještě máme lidi v počítači 14, máme 12, 27, 2, 2, jo, tak sedni si, dobře. Tady le mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
5: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
4: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonovi, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
5: Jo, pane učitel, to říká ona.
4: Tak ticho, sednout. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost. A pro příště si připravit. Ještě mi tady tenhle den napřed řekne, proč kráva vůlatele přežvíkují. Ty se tak směješ.
5: Kráva vůlatele přežvíkují?
4: No?
5: Kráva vůlatele přežvíkují?
4: No proč? Než se rozejdeme rychle.
5: Kráva vůlatele přežvíkují? Protože jsou dobytek, pane učitel.
4: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska, mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, vedřiny jsou.
3: Vlasta Burian, jak už jsme prozradili a naznačili ukázkami, nejen dobře hrál, ale i zpíval. Tak vám bude zase zpívat v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
7: Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všecko veliký. Je to fakticky, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, Bill White už je offside. Dneska je today, dobrý den, good day, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, this is strudel. metra, to je cen.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dobrou náladu nám dnes rozdává Vlasta Burian, který se narodil už v 19. století a také úspěšně zahajoval českou nebo československou filmografii. Začínal ale vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel, třeba na Vinohradech. Hrál také ve Švandově divadle. No a na doporučení Karla Haschlera, který si všiml jeho osobnosti, začal působit i v různých kabaretech. Rokoko, Červená sedma, Boom, Revoluční scéna, Udeučů nebo Montmartre. Už před první světovou válkou se stal miláčkem publika. Pravidelně na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem Futuristou. No a když válka vypukla, tak se jí snažil vyhnout. Zběhnul a vystupoval na nejrůznějších kabaretech po českém venkově. Jenže byl chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech. Po válce pak převzal komické role v několika seriózních divadlech, ať už v tom Národním nebo Vinohradském, a stále hrál v kabaretech. Několik představení denně na různých místech ale nestíhal, proto se divadelní ředitelé dohodli, že ho už nikdo nezaměstná. Jemu to nevadilo. Založil si vlastní divadlo a stal se ještě slavnějším. I tomu přineslo nabídky k filmu. Tady je další, Nezlobte dědečka, a tak trochu výlet do Ameriky. Burian si tu zahrál strýčka z Ameriky, samozřejmě falešného. Režíroval Karel Lamač.
2: Týlda!
3: Týlda, ty jsi mě poslal!
2: Oh, yes.
3: Tvé srdce promluvilo.
2: Je zrovna taky jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
3: Pusí.
2: No, whisky. Come on. Stop. To mám rád, to je vozidlo, to je správně. A koňák, každý dám koňák.
3: Ale Jonáš, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: Ne, já, no jo, že jsem psal. To víš, řeč se píše a koňák se pije.
4: Tričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
3: Ano.
2: O Americe? Ne.
3: Ale prosím.
2: Ne. Proč? Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
3: Ale o New Yorku.
2: No, ne. Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem o tam tať pryč. A konečně vy New York znáte, ne?
4: Ale neznáme,
3: vážně neznáme.
2: Vy neznáte New York?
3: Ne.
2: Ne, no tak to jo. Půjdem se sednout. Ja. Tak, když chcete o New Yorku,
5: prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
3: Ale to snad není možné.
2: No jo, ne to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
3: No,
2: ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru, a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům, pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
3: Tohle.
2: No. Teď, co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. Co je teda hrozně zajímavé u nás, understand, v Americe, že tam hrozně umírají listonoši. Listonoši, no, on to taky není se co divit. On jde ráno s telegramem, není nikdo doma. Jde tam v 10, jde tam v 11, jde tam ve 12, furt nejsou doma. Odpoledne tam jde, nejsou doma. Večer je mrtvej. Nemůže to vydržet. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Kupřikladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok po Vánoci doma.
1: Burian byl za první republiky tak populární, že jeho tvář a jméno byly často využívány i reklamou. Obchodníci po něm pojmenovali i bonbóny s názvem Burianky. Také nově vyšlechtěná růže, růže Vlasty Buriana, po něm nesla jméno. Kamkoliv přišel, vzbudil rozruch. Byl oblíbený a slavný. Miloval rychlá auta, armádu a uniformy. Byl taktéž příslušníkem československé armády a dokonce si za první republiky vyběhal a uplatil hodnost nadporučíka. A podle vzpomínek pamětníků také uvažoval o prezidentské kandidatuře. V době své velké slávy měl i pronajatý zámeček, kam o víkendech jezdil lovit. On sám ale bydlel v přilehlém domě správce. A nedaleko Prahy měl dokonce statek, kde choval krávy. Každou prý měl pojmenovanou, podle postav ze slavných oper. Carmen, Libuše, Mařenka. Byl to prostě šprýmař. Nakonec dokáže vám to i v další scénce, nazvané jednoduše a prostě Smích.
2: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak na, jako najednou proti mě, ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml a teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamrzné, on to opět a tady u toho je, jo, sídlo dělá a najednou teďka volá, já jsem se volal na ten obvící. Já jak ty na to vzpomenu.

0: A nebo voda se honče a voda úplně agresivo to měli za ušima. On má měl ty uši tlidy úplně. On je s pozdravem a sundával klubu. Pak mi vlastně a volu někdo mostří a volu a to se odnosí a hlavně. Voda měl přilepenou rukavici. Já podívej se na sebe, čvěti. Teď máš na hlavě cizí ruku. Já si na to hezky vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, jo, tu vidí, jak tam tu ruku kavici měl. Já mám si jasná doma tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Jezus má na té pobřežnice, to já to nemůžu. Já se nám už vechtane, já. Ten chlap mě dal.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A patří Vlastu Burianovi. Dodávám já, Patrik Rozehnal. V letech 1923 až 1956 účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech a většinou to byly logicky komedie. Jeho prvním filmem byl dnes nedochovaný snímek Tutenkámen z roku 1923. No a po dalších 3 němých filmech Falešná kočička, Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka ho pro zvukový film objevil režisér Karel Lamač. Natočil s ním slavnou komedii C.A.K. Polní maršálek. Ta odstartovala Burianovu hvězdnou kariéru. Lamač s ním natočil ještě spoustu dalších komedií, včetně třeba té, která nás čeká teď v ukázce. U pokladny stál. Zahrál si tu Krištofa Rozrucha. Jde reklamovat zuby.
2: Mám pokladna, prosím.
3: Co si přejete?
2: Mám pokladna. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladny. Já jsem k vám poslán, já tady mám všechno sebou.
3: Stručně.
2: To jsem si nevzal.
3: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
2: Ano, já taky jsem ty zásady. Já nemám rád rozvláklé hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
3: Račte ke kořenu.
2: A oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
3: Dovolte, já?
4: Počkáš tady na mě, Hruško?
5: Ano, tatičku, a já si zatím dojdu si k švadleně, víš, je tady za rohem.
4: Výborně, mám tady v pojišťovně něco si k vyřizování, víš, tak si to vyřídím a pak se tady sejdeme.
5: Sejdeme se tady.
2: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
3: Upozorním vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
2: Ano, zcela správně, dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
3: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno zahradník.
2: No, a možná, že byste vydělal víc, než tímhletím škrábáním tady,
3: dost, pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
2: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
3: Co sem k čertu tedy lezete?
2: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pěté.
3: To jste vy.
2: Že to jsem já?
3: No, pochopíte.
2: No, vidíte, a domovník říkal, že to Počta Turno.
3: To jo.
2: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
3: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
2: A co s nima mám dělat?
3: No, patrně je potřebuje.
2: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
3: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
2: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby. Na co? To by se dá tu nemocnou nohu těma zubama ukol.
3: Prosím, nerozčilujte se.
2: Já se nerozčiluju, já to konstatuju.
3: U nás se vina nestala.
2: U nás taky ne, já jsem sám doma.
3: Já myslím v kanceláři.
2: Aha.
3: Byl jste u úředního lékaře?
2: Ano.
3: No, patrně jste se mu špatně vyjádřil.
2: Je, já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, já když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
3: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
2: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
3: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
2: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
3: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
2: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát sklejený v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vydlaba Ďuliček, ne?
6: Prosím vás.
2: A je, už je tady druhý. Tenhle už je utáhaný, tak potřebuji rezervu.
6: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
2: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
6: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
2: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
6: Tak krátce a jasně, co si přejete?
2: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
6: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
2: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
6: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vypadete nahoru do druhého poschodí panu šéfékaři.
2: A co tam budu dělat?
6: Ať on rozhodne.
2: A co?
6: Uználi, že máte zdravý chrup?
2: To je vidět. Ha? Podívejte se.
6: Prosím. Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
2: Brejle! To já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplý pytlík s otrubama, že jo?
6: Musím, tak si dávejte otruby.
2: A kde mám vzít?
6: Vaše věc.
2: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát s koním z pytlíku.
6: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se.
2: Pokona.
6: Malce.
2: Čert mě by tohle nužen, ví. Hugenoti.
1: K 5 svým filmům natočil Burian i německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy mluvících zemích.
2: Und morgen
7: übersiedeln wir mit sämtlichen Geschäftsbüchern in die Villa der Bussi Angora, wo ich das Liquidationsbüro der Firma Schilling und Company eröffnen werde.
1: A jeden jeho film vznikl v česko-polské koprodukci. Jmenoval se 12 křesel. Pro Baťovy závody v roce 1935 natočil krátkou reklamu Čtyři muži na silnici, slečnu nepočítaje. Za film Usnědeného krámu obdržel od českého filmového zpravodaje Bílou stuhu a v roce 1942 získal za své herectví státní cenu u příležitosti narozenin prezidenta Emila Háchy. Ve filmových ateliérech byl prý ve svém živlu. Neuznával autoritu režiséra. Sám se říkal po každém záběru stop a libovolně i improvizoval. Jediný, kdo Buriana dokázal trochu skrotit, byl jeho přítel a režisér Martin Frič. Zajímavé je také to, že za každou roli dostával honorář přesahujících 100 000 korun, zatímco velké filmové hvězdy jako třeba Lída Bárová, Adina Mandlová nebo Nataša Golová dostávali za roli pouhých 10 000. Co k tomu říct? Prostě král komiků si to asi zasloužil. Třeba i za ty dvě anekdoty, které jsme nachystali na tuhle chvíli.
7: Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových varů. No a tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takovej, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho, se dudle, dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá,
8: tam musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam už uvidíte zdráky, tam je pramen.
7: Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílém plášti. Já pan, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pan, no dejte mi tamhle to griote. No tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si líbendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, z té flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco takhle čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. On jak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pan, nekřičte člověče, když všecko spíritě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okolo jdoucí. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčově. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. A pan prokresa, pana, co tady hulákáte, tak když to není klíčová dírka, když je to šváb.
1: Mimochodem, Vlasta Burian chápal hereckou postavu jako montáž proměn, etýd a čísel. Nerespektoval text, daný autorem, a svým improvizačním uměním vytvářel na jevišti každý večer dílo zcela nové, neopakovatelné a neustále překvapoval i své kolegy. Já vás asi nepřekvapím, když teď řeknu, že nás čeká od něj další písnička.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
9: polnice, když hlaholí jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrabe do sedla. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strategii

Ten jak paša v haremu, je pan maršál náš, má velkej byt i gáži a chuť na alaš. Na klobouku vlaje mu chochol, mňam, mňam, když je

Karlice, kapolní maršálek, ten má vám hlavu jako esčálek, na války kašle na všecky a kleje víc než Radecky. Náš starice, kapolní maršálek, za estrajk dá hlavu na špolek,

láka. Hloupost mu však nahradí žena huláka. Místo šavle dešně vzít, to je vám docela fuk. A místo flinty tak vám by třeba vzal taky od kluka doma luk. Vojenskou krev nemá to.

0: si rád máš řeku excelent Italia.
1: Dopřejte si legraci s mužem, který je označován králem komiků, a to už od 20. let 20. století.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Společnost znala Buriana jako zábavného společníka. V soukromí byl ale melancholický, náladový a měl i deprese. Trpěl totiž maniodepresivními stavy. I proto se často uzavíral ve své vile v Dejvicích v Praze, kterou měl elegantně a luxusně zařízenou. Každý den sportoval, proto měl ve své vile i velikou tělocvičnu a u ní bazén a tenisový kurt. Každé ráno se projížděl na kole a pořádal přátelské tenisové zápasy i mimo Prahu. Byl také velkým mecenášem sportovců, jak profesionálních, tak amatérských. Dnes už téměř neznámá je i vzpomínka jedné pamětnice, která viděla Buriana, jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří hráli fotbal se starým roztrhaným míčem, nový míč, aby mohli lépe sportovat. Naše povídání teď ale na chvíli přerušíme a pustíme si další ukázku. Scénku, kde si s ním zahrál Josef Steigl. Byla natočena v roce 1957 a jmenuje se Prosím jízdenku. Tak aspoň kousek.
3: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
4: Kam?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Umře? Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
4: Tak kam, prosím?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle šel, jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lep, učuk, zakop, upad.
4: Tak kam, prosím?
3: Do výkladu jednoho rádiobchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: kluče. Představte si to, pane Uřej, takovej valčík a staré Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď, velectěný pane, mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku již střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála, ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, jak je to?
1: Syndetikonem?
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé maličko. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starýmu Berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtém poschodí na Oře.
1: Ježbože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí níst ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou za mlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak, město. To bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře.
2: Čeká nás ještě jedna železničářská ukázka. Než se k ní dostaneme, zase trochu ze života Vlasty Buriana. I když během protektorátu nenatočil ani jednu německou verzi některého z filmů, A přestože neúčinkoval jako někteří ostatní v německých filmech, byl po osvobození republiky v roce 1945 obviněn z kolaborace s protektorátním režimem a uvězněn. Odsouzen i k 3měsíčnímu vězení a k zákazu umělecké činnosti. Zákaz byl v roce 1950 odvolán a od roku 1953 se Vlasta věnoval estrádní činnosti. Soudně byl rehabilitován až v roce 1994. Po zrušení zákazu se objevil ještě v několika filmech, například Ve slepici a kostelníkovi, ale hlavně po boku Jana Wericha ve filmové pohádce Byl jednou jeden král. Nejzdařilejší filmovou rolí z této poslední etapy jeho života je pravděpodobně role Plíška z Wassermannovy a Novákovy veselohry Nejlepší člověk. Dal také hlas jednomu z mrazíků po boku Jana Wericha v animovaném filmu. Ale my se s ním rozloučíme jednou z nejslavnějších rolí, s rolí přednosty stanice.
3: Tak už vás mám, konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál.
4: Já se zrovna bojím ohlínout.
3: Vy nejste pryč?
4: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
3: Vaše žena vás chání.
4: Moje žena? To teda slyším poprvně.
3: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
4: Odsaď?
3: No vše.
4: No samozřejmě. No dovolte.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No. Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
4: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
3: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Hledáme slepýho pasažéra, kde je?
4: Jo, to já nevím.
3: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
4: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluz od Kolína. Mám jiný starosti.
3: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
4: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
3: Jsem Kokrhel.
4: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
3: No dovolte, na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
4: No, vidíte to? Tak abychom postavili na kafe.
3: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
4: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
3: Pokud já bych si vyprosil podobný tón, ano?
4: No jo.
3: Kde to vlastně jsme?
4: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
3: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
4: No na nádraží.
3: No to taky vím, ale na kterým?
4: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
3: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
4: Ale když jsem abstinent.
3: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín.
2: Vlasta Burian se naprk na divadel a estrádní představení vrátil ještě v 50. letech, jak už jsem prozradil. Po zkušebním představení v Městském divadle v Kladně začal hrát v divadle v Karlíně na přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha. A od svého vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých estrádách, které mu úplně ale podkopaly zdraví. Měl problémy se žílami a velmi mu otékaly nohy. Nemohl chodit a musel při představení sedět. Přesto ale dokázal bavit desítky lidí. Zemřel 31. ledna v roce 1962 v Praze na následky nachlazení. Smutný konec, ale veselá nálada při jeho filmech přetrvává i dál a baví i XT generace po jeho smrti. Důkazem jsou věčně opakované komedie a záznamy jeho vystoupení. Doufám, že se nám to zase někdy podaří.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná noční linka. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Někdy se v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Bez velkého loučení, bez vysvětlení. Jen se zkrátka jeho stopa postupně nebo z ničeho nic vytratí. Zůstává otázka, jak se má, kam ho život zavedl. Stalo se vám někdy, že jste byli s někým v blízkém kontaktu a pak se vám najednou ztratil ze života? Přemýšleli jste někdy, že byste ho chtěli zkusit znovu najít a říct mu, že na něj vzpomínáte? A nebo se vám někdy už takové setkání po letech znovu podařilo prožít? Kdo to byl? Bývalá láska, kamarád, ze střední, ze školy, z vojny, učitel. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon, nebo napište přímo pod téma do webového formuláře na web Českého rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak opakuji téma, nevím o něm, chybí mi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, jsou 4 minuty po 23. hodině a nabízí se připomenout téma, pokud jste si nás zapli právě teď. A to téma zní, nevím o něm, chybí mi. Někdy v nás vyvolá nějaká situace, třeba když se díváme na nějaký film, potkáme někoho na ulici, někoho, kdo nám někoho připomíná. Taková věc, že si řekneme, kde jsem se kamarádil s tím a s tím, kam ho život zavál, jak se má, jak se mu daří. A právě o tom si dnes budeme spolu povídat. O dávných přátelích, láskách, jak se mají, když jsme je viděli naposledy. A jako první se s námi bude povídat, haló?
1: Dobrý večer. To je radostí.
0: Pan Bohumír, Bohumíre, tak vítejte. Na koho rád vzpomínáte?
1: No, tak já, když jsem šel do učení, tak jsem se učil na dřevomodeláře v Břidličné na Rymařovsku. A tam na internátě jsme byli 3 dřevomodeláři, jeden z Litovle, druhý z Krnova a já od Olomoucka, to jsem ještě byl jako ještě z vesnice z Náka a u Olomouce, mezi Olomouci a Litovli. A potom po vyučení jsme se rozešli a jak to bylo? Jo, já jsem potom jednému vzdálenému příbuznému jel na Litovelsko ořezávat stromky, poradit mu jak na zahradě a tak jsem se tak zmínil, že z Litovle jsem se učil s jedním s tím a s tím a on říká, no to tady vedle nás v Cholině, on se sem přiženil, ale on už nežije. Já to bylo, když jsem měl asi 75 roků. A tak nějak jako přišlo slovo na to, že mám nějakého známého, z kterého jsem se učil a že se přiženil tady vedle do vesnice, ale že už nežije. No a mě to nedalo, tak jsem si říkal, no ještě s jedním jsem se učil skrnovat, co bych dalo za to, že bych po něm taky pátral, jako já. No a on vždycky říkával, mluvil o Albrechtičkách nebo Albrechtice u Krnova. A tak já jsem volal na matriku, nebo psal přes počítač, na matriku do Krnova a ta paní mě sdělila, že ten dotyčný se odstěhoval do Jablunkova. Tak jsem volal do Jablunkova na úřad. Oni mi tam dali číslo na toho pána, jenomže to byl jiný ročník. To byla zhoda jmén a jiný ročník. Tak jsem volal znova na zpátek a oni mě řekli, že se rozvedl, že se odstěhoval někde do Hradce Králové nebo Dvora Králové. Tak jsem navázal na korespondenci a tam odsud mě řekli, že se ten dotyčný odstěhoval do Ústí nad Labem. Trvalo to asi rok a půl a najednou se mi ozval pan, nevím, jestli to řeknu dobře, pan Rožňavský z Krnova, že paní na matrice tam je delší dobu v neschopence a tak on se, nechci říct, hrabal nebo tak nějak prostě procházel ty došlá psaní, která tam byla a objevil mě a skázal mi, že toho pána zná, že podobného jména nějaká prodejna Symbol sportovního zboží, že mi dá číslo nebo že mu dá vědět a on se se mnou spojí. Ja? A představte si, to byl jeho syn. No,
0: teda.
1: A on to číslo moje dal tému mému spolužákovi a my jsme byli v Lázních ten rok v Jeseníku, v Pryznicu, tak tam z Jeseníka jsme jeli do Krnova, to se jede přes polský Gluchovaz, jako jako z Jeseníka. Když by se jelo z Olomouce, tak se jezdí přes Moravský Berou na Krnovu. Ale tak jsme jeli přes ty Klucholazy jako rodinný výlet do toho Krnova, no a setkali jsme se. To bylo překvapení. Pak oni přijeli k nám, pak zase já k ním, pak jsem tam jel na povodně, no a tak jsme přáteli. A pak se vám ní stalo ještě, letos máme sraz osmdesátníků, jako sraz spolužáků ze školy, a celá léta, kdy jsem se odstěhoval z Nákla, jako z té vesnice do Štemberka, než jsme postavili dům, jako rodina a to, tak kolegyně, spolužačka, která, kamarádka, která to dávala dohromady, tak prostě má nějaký zdravotní potíže, tak rozdělila polovinu spolužáků mezi mě a další spolužačku z příkaz. A tam spolužák, s kterým jsem se pátral jsem aj po těch, kteří nikdy nechodili, no a došel jsem k jednomu, s kterým jsem se asi viděl před 30 rokama v Šumperku. A tak jsem šel na matriku a ona říká, no víte, já vám to nesmím dávat, ale jako já vás znám, jako tak já vám řeknu, on se odstěhoval, Jožík Adamik, on se odstěhoval do Zlína Malenkovic. A já jsem vám tam napsal, to je nějaká část Zlína prostě, a on se mi, jo, dal to jako doporučeně, to jsem zaplatil 80 korun a už to trvalo 3 dny a nic jsem nedostal. Jako já tak říkám, sakra, musím přes počítač napsat, co se s tím děje, jako jestli to došlo, to psání nebo ne. A za týden nebo během týdne mi přišlo, že psaní došlo k adresátovi. A představte si, já jsem mu tam napsal číslo telefonu, on se mi ozval. A teď korespondujeme spolu. No tak to je krása.
0: Ale byla to dlouhá cesta teda. Jste velmi trpěliví a to oceňuju.
1: No, to první to bylo dobrý fakt. To do Jablunkova, do Hradce,
0: no a
1: do
0: když jste mu to vyprávěl, nakonec, tak co vám na to řekl? No. Jaká byla vaše první slova a jeho, když jste teda začali spolu komunikovat?
1: No já tému panu Rožňavskému z toho Krnova velice děkoval, byl jsem mu vděčný, protože nakonec jsem vlastně došel tam, odkud jsem začal. Že od toho Krnova.
0: No, a jste v kontaktu do dneška, nebo jak to?
1: Ano.
0: Krása, tak víte co, to je velmi inspirativní příběh, ze kterého si možná někteří vezmou příklad a řeknou si, tak já se do toho pustím, stojí to za to, na konci možná bude dobrý výsledek. Já bych se vás ještě doptávala dál na to, jak to bylo, když jste se po letech setkali, nebo vy jste říkal, korespondovali, jste se potkali?
1: No tak my jsme jeli přes ty Klucholazy do toho Jeseníka, do toho Krnova. Oni nás pozvali to bylo v sobotu odpoledne, oni nás pozvali do té jejich prodejny, no tam jsme udělali obrovský nákup, pak jsme měli i vnuky sebou, no každý toho chtěl. A pak jsme jeli k ním. Jo, ještě on nás má takový fáro, on nás zavezl na Cvilín, to je tam kostel, takový poutní kostel, ale říkal, že nebylo, protože to jsme jeli nějak 11 hodin a ve tři hodiny jel autobus na zpátek a ten vlak, takže na tu rozhlednu Lům, nebo já nevím, co to tam bylo. Nějaká ještě říká rozhodná, na to není čas.
0: Aha, dobře. Bohumíre, musíme se rozloučit. Já vám moc poděkuju. Bylo to dlouhé, mělo to ale dobrý konec. Díky za vaši přízeň. Opatrujte se, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste i vy potkali ve svém životě člověka, který pro vás hodně znamenal, ale postupně se vám ztratil z dohledu. Pojďte nám o něm vyprávět, hlavně nás zajímá to, jestli jste se někdy znovu sešli.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Je s námi pan Jakub, který volá z Brna. Zdravím vás, Jakube.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl povědět takový příběh. Já bych si tak hrozně přál vypátrat svoje kamarády z dětství. Jednalo se vlastně o dva sourozence. Jmenovali se Vladimír a Barbora Velšovi. Já to řeknu do éteru, kdyby nahodou prostě to někdo třeba z nich slyšel nebo tak. A bylo to tak, že když mě bylo asi 6, tak moje máma

0: vlastně na inzerát jakoby našla lidi, protože jsme byli s mámou sami a máma prostě chtěla, aby jsme s někým jakoby, aby jsme měli nějaký přátelé, tak našla na inzerát tyhle lidi a my jsme byli z Brna a oni byli z Vysokého Mýta. A tak jsme za nima začali jezdit, rozuměli jsme si a protože já jsem od narození nevidomý a ty děcka, vlastně tady tyhle dva sourozenci, vlastně to byly dva manžela a měli tady tyhle dvě děti a ty děti se ke mně chovaly strašně hezky a vůbec se jako třeba nebáli mě, jako by, jo, chodili se mnou ven, pomáhali mi a byli takový hrozně jako takový slušně vychovaní. Tomu klukovi bylo myslím 10 a té holce 8 nebo tak nějak a no tak jsme za nimi takhle několik let jezdili, oni byli potom aj u nás tady v Brně na prázdninách, no a pak jako nevím, co se stalo, pak se prostě ty, pak se s nima moje mama s tou rodinou jako by stýkat přestala, pak se s nima stýkala ještě moje babička, tam jezdila za nima, no a pak nevím, pak to prostě nějak celý úplně se ty vztahy nějak přerušily. Nemůžu říct proč, protože já jsem byl v té době malej a nerozuměl jsem tomu, a takže nevím, proč se ty rodiny jakoby rozpustily. No a ty děcka, jako ty sourozence, vlastně bych si strašně přál vypátrat. Já jsem teda udělal jakoby asi 3 pokusy. Jeden, že jsme ještě, když žila moje babička, tak jsme psali jakoby na jejich starou adresu, ale ten dopis nám přišel zpátky, jakože už tam nikdo nebydlí. Pak jsem kdysi zkoušel volat na městský úřad do toho Vysokého Mýta, ale tam mi řekli, že jakoby bez souhlasu těch lidí mi jako říct informace nemůžou. A potom jsem udělal ještě 3. pokus a to, že toho kluka, toho Vladimíra, jsem asi zřejmě našel na Facebooku, ale já jsem mu jakoby napsal, kdo jsem a napsal jsem a jakoby jméno jeho sestry, té Barbory a jméno jeho rodičů, aby jakoby věděl. A poslal jsem dokonce svoje telefonní číslo, ale nikdo se mě neozval, jo? Takže to byly 3 pokusy, co jsem udělal dál, už nevím, co bych měl udělat.
1: Jakube, a přečetl jsi tu zprávu?
0: To já nevím.
1: Viděl jste tam ten symbol jako přečteno?
0: To nevím, já teď s tím, jak mám já to používám jinak, tak já nevím právě, jo, já to
1: rozumím, ano.
0: S hlasovým výstupem, takže ano. Já se tam trošku orientuji jinak, tak nevím.
1: Toto by bylo dobré zjistit. Pokud byste měl někoho, kdo by vám mohl tady s tím pomoci, tak vám by to mohlo výrazně teda pomoci, protože je možné, že si tu zprávu nezobrazil. A já se vás zeptám, kdyby teda jste se doptal té maminky nebo babičky, co tedy se stalo, že by vám to mohlo třeba pomoci najít odpověď na tu otázku, jestli se neozývá ten Vladimír, třeba byť to dostal, protože třeba cítí nějakou dávnou křivdu nebo něco podobného. Nad tím jste nepřemýšlel, že byste znovu to téma otevřel? Mě by to vlastně na vašem místě hrozně zajímalo, co se tehdy stalo.
0: Jako babička mi něco říkala, něco mi babička vykládala, babička už teda bohužel nežije, ale já si myslím, oni taky v té době to byli ještě děcka a jako nevím, jestli jako po tolika letech by si pamatovali nějakou, a navíc nevím, jako babička mi tenkrát říkala, že protože jejich máma pracovala v Karavíně někde, takže tenkrát přišla domů a že byla v nějaké špatné náladě a prostě nějak tam na všechny křičela a i na ty děcka a prostě, že babička tam po té domů prostě přestala jezdit, něco takového, jo, se tam prý stalo, ale jako já jsem u toho nebyl a jo, takže nevím, no, ale jo. Jako taky samozřejmě nevím, jestli by si mě třeba ty děcka po těch letech pamatovali, jo, ale říkám, kdybych to neskusil, tak
1: no úplně s vámi souhlasím. Za zkoušku člověk nic nedá a až uděláte maximum, tak potom si můžete říct, já jsem to zkusil a nevyšlo to, ale možná byste pak litoval, že jste to neskusil. Takže Vladimír a Barbora Velšovi.
0: Ano, Velšovi, no, z Vysokého Mýta byli.
1: Bydleli ve Vysokém Mýtu, no já bych vám přála, aby se vám to nějak podařilo najít. Říkal jste, že jste vypátral...
0: Jejich maminka byla taky Jarka a jejich otec byl Josef.
1: Zkoušejte to znovu. Zkuste i jiné sociální sítě, kdybyste měl nějakou fotku, nebo nějakou dávnou jako vzpomínku,
0: jako
1: kterou byste...
0: Jako jejich fotku?
1: No, to vaši ne, společnou ale... třeba.
0: To, a to už by mi dneska nikdo neto, protože moje mama už nežije, babička taky ne, a takže to už nemám jak získat.
1: No, víte co, cesty jsou, zkoušejte dál, pokud jste zkusil poslat jednu zprávu, byla bez odpovědi, nemusel se to přečíst. Já dokonce vím, že některé sociální sítě tak fungují, že pokud nejste třeba přátelé na té sociální síti, tak se mu ta zpráva nezobrazí, musí kliknout na úplně jiné ikonky, takže často se to stává.
0: Já vím, no právě, že u té holky, u té Barbory, tam bych si to asi netroufl, protože ona třeba už by mohla být vdaná a mohla by se jinak jmenovat, že? Takže...
1: No, ale někdo tam mívá i stále to rodné příjmení.
0: Můžu se ještě podívat, no.
1: Za zkoušku by to stálo.
0: Ještě možná jestli WhatsApp ještě, nebo něco takového, jako můžu ještě něco zkusit, no.
1: No, zkoušejte to stále dokola, anebo zkrátka napište na vaši nějakou sociální síť, že tu osobu hledáte, poproste o sdílení a třeba se vás pak ti lidé najdou sami, když budou vědět, že hledáte. Tak moc děkuju, Jakube, že jste se nám ozval z Brna,
0: jo,
1: z Lína,
0: bylo
1: to milé, krásná návštěva. Ať se vám daří a držíme pěstě, aby to vyšlo.
0: Díky moc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: se krásná písnička Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka. Je tady sobotní noční linka s tématem Nevím o něm a chybí mi. Vzpomínáte na někoho, kdo vám zmizel ze života, ale ne z hlavy? Pan třeba Michal píše na web noční linky. S oživováním mrtvých známostí já nemám dobré zkušenosti. Vzpomínám si na dvě z nich. Důvod odmlky jsem v jednom případě řešil zprostředkovaně, v druhém napřímo. V obou mě to zamrzelo. V tom prvním jsem se od naší společné kamarádky dozvěděl, že je to údajně proto, že mám jiný životní styl. Zřejmě reakce na to, že jsem nechodil na společné pitky, které mě nebavily. A v tom druhém případě se jedná o zralou dámu, veřejně známou osobnost, s nímž jsem navázal korespondenční kontakt a jednou se osobně potkal. Dokonce mi je nabídla tykání, které bych už dnes odmítl. Po čase se odmlčela. Další rok jsem jí blahopřál k narozeninám a vyjádřil politování, že jsme se dlouho neviděli. Mimochodem, měla mi oplatit pozvání do kavárny. Vyjádření v odpovědi mě udivilo. Z mého pohledu se jedná o malichernost. Doslova uvedla, že se vytratila dobrá komunikace. Už jsem si to ani nepamatoval, ale v posledním mailu jsem se nějak vyhnul přímé odpovědi na nějakou otázku. Otázka mi asi nebyla příjemná. Ani dodatečné vysvětlení a omluva nepomohly. Takže moje domněnka, že staří lidé už bývají nad věcí, vzala za své. No, myslím si, že někdy je dobré takzvaně nechat ďábla spát. Důležité je, aby si vás druzí vážili, pak vám nic špatného neudělají. Michala, děkujeme za vzkaz, pojďme se podívat, kdo nám volá. Halo, halo, Jarka studio.
1: Halo, halo.
0: Kdo je na příjmu?
1: Prosím, tady Jirka z Budějic, dobrý
0: večer. Představte se, tak Jirka z Budějic, povídejte, co máte k tématu, nevím o něm, chybí mi.
1: No tak já teda vzpomínám na jednoho človíčka, který přišel s americkou armádou osvobodit tady Čechy jižní. Věc se má tak, můj dědeček měl sestru, která se začátkem století odstěhovala do Ameriky. A já, když jsem byl malej, tak bylo za špršlema v kredenci taková paní vyfocená u baráku. No a pak jsem se dověděl, že je to vlastně dědovo sestra. Dědeček se narodil už 1879. Jo. Slyšíte mě? Slyšíme
0: teď? Ano, 1879.
1: No. A já jsem se dověděl, že když v 45. Američani osvobodili tady Plzeň a ty jižní Čechy, takže ten človíček, ten potomek té sestry dědovo přišel až do Křešťovic u Písku. My jsme potom patrali právě se synem, že on studoval archivály historické vědy. Tak dělal rodokmen. No a dopátrali jsme se až tak, že jsme se dostali do Křešťovic, kde teda děda se jmenoval Antonín Novátko a ten jeden archivář, to dělal nebo kronikář, tak nás poslal právě do těch Křešťovic a že tam nějaká paní za svobodná se jmenovala Havlátková. No tak jsme se tam do toho baráčku jako jsme zazvonili, že jo. No a vyšla teda paní a že teda ta svobodná byla Hlátková. No a povídá, pojďte dál. Tak jsme šli dál a povídá, že jste nepřijeli přes 14 dní dřív. Byli tady ty Američani. Jo. A dala nám celý ten rodokmen tý americký vetve, jako jo. Takže vzpomínám vlastně na toho nějakého předka, vlastně potomka té dědovo sestry, který přišel s Petmem osvobodit tady jižní Čechy, no.
0: To je báječné. Takže jste získal rodokmen.
1: Rodokmen té americký větve, no.
0: Prostě
1: ona si sestra dědovou vzala nějakýho pana Matlafa z Přeštic a s ním odešla A údajně potom hrdinovi teda je tam v Americe pomenovaný nějaký Mustang of Matlas. Takže takovýhle historie mám. No.
0: Jirko,
1: tak já jsem se narodil v 52., kdy dědovi bylo třeba 70 let, jo.
0: No a pochopili jsme to dobře, že teda kdybyste tam zazvonili o 14 dní dřív, tak byste se s tou rodinou setkal.
1: Tak jsme se s tou americkou s těma nějakýma příbuznýma potkali.
0: Je nějaká šance, vy jste vlastně neřekl ani, jak je to dávno, ale že byste se setkali někdy v budoucnu? Jak
1: to
0: často sem jezdí?
1: Nevím, no, to by musel syn, já teda nevládnu sociálníma sítěma, tak syn by musel něco dát teda na nějaký ty sítě, že hledáme v Americe tuhle tu rodinu, no.
0: Mhm. No, bylo by to náročnější, ale kdybyste teda vlastně se té paní zeptal a ona by vám dala kontakty na ty Američany a tam byste díky nim vlastně pohledal.
1: Asi bychom se možná někde setkali, no, nevím, no.
0: Vydali byste se vy do Ameriky. Na výlet byste se mohl.
1: On tam měl ještě přednici v Přešťovicích, tak vím, že jsme tam jednou byli s Mátí u té paní, tak jsme se tam minulý rok zastavili, tak pozdravuju všechny lechníře z Křešťovy. Oni měli mít setkání v loni rodáci jako z Křešťovic, kde bych asi nějaký ty havlátky sehnal, ale já i dcera jsme zrovna měli placenou rekreaci někde, takže nemohli jsme se dostavit, no.
0: Tak to vyšlo. Jirko, moc děkujeme. Uvidíme, no možná, že vaše cesta ještě nekončí, že bude mít pokračování a že se dopátráte ještě dalších předků, se kterými navážete vztah. Ono nikdy není pozdě, protože ten vztah potom může přetrvávat generace. Tak se nechte překvapit.
1: Určitě, jo, no.
0: Je to rodina.
1: Tak jsem rád, že jsem se dovolal a všem přeju hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří vzpomínkám na ty, kteří nám byli blízcí. Kam se poděli? Chybí nám?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lidech, kteří nám zmizeli ze života. Zůstaly po nich jenom vzpomínky a otázky. Koho takového znáte, máte? Paní Jaroslavo, zdravíme do Jičína.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Prosím vás, my jako mladí děvčata jsme pracovali v Liberci ve strojně početní stanici. A byli jsme moc dobrý kolektiv, ale jako mladá děvčata potom jsme se poddávali a odešli jsme na mateřskou a to. A já jsem z toho Liberce odešla v roce 1968, kdy se mě narodila dcera. A my byli jsme jako dobrý kamarádky a chtěli jsme se sejít. A tak jsme postupně pátrali po těch, co jsme s nima pracovali. A ty děvčata, co jsou v Liberci, tak některý z nich sehnali, ale chybí nám jedna holčina, po kterým už marně pátráme. Ta holčina byla z Jablonýho v Podještědí a jmenovala se Jana Pelinková. Ona prej se potom vdala a odstěhovala se někam na Ostravu. A já už jsem jako po ní pátrala a dcera dala, jak se to jmenuje na ten Facebook, nebo jak dala tu výzvu s tím jejím jménem a to. A ozval se nám nějaký pán z Jablonýho v Podještědí. Bylo tam telefonní číslo, tak jsme tam zavolali a mluvili jsme s ním a on říkal, bohužel, ale já ji jako neznám. No a od té doby ta komunikace jako skončila a nikdo se nám nepřihlásil a nemůžeme ji najít.
0: Můžete nám to vysvětlit? Vám se někdo ozval, aby vám řekl, že ji nezná?
1: Že ji nezná, no. Mm-hmm. Že ji nezná a jako nemůžeme ji nikde najít.
0: A ona se tedy jmenovala Jana Pelinková.
1: Pelinková, ano.
0: A to bylo za Svobodna?
1: Za Svobodna.
0: A působili jste spolu v Liberci v práci teda?
1: Ano, ano.
0: No, tak třeba tomu napomůže naše dnešní noční linka. Pokud by někdo znal paní Janu Pelinkovou, tak se zkuste ozvat třeba mě tady do studia, nebo mi napište mail a já vás zkusím propojit, paní Jaroslavo, jestli souhlasíte. A jinak
1: dobře,
0: teda asi,
1: dobře, ano.
0: Víte co, já bych ani nevzdávala ty sociální sítě. Ten člověk třeba v té chvíli nebyl tolik aktivní na těch sociálních sítích, nemuselo se to dostat k té osobě. Já bych v tom nepolevila a dala bych tu výzvu znova. A dávala bych ji pořád dokola, možná vždycky s jinou informací. Nic se nepokazí, nic to nestojí, je to zdarma a třeba se na vás usměje štěstí a hlavně já bych to chtěla dělat kvůli tomu, že by mi to vždycky dalo naději, že něco dělám pro to, abych toho člověka našla. A že vlastně se to může podařit, protože ta naděje umírá poslední, jak se říká. No, tak hledáme paní Janu Pelinkovou z Liberce, pokud byste ji znalo, kontaktujte nás tady na
1: noční linku. Ona pocházela z Jablonýho v Podještědí.
0: Mm-hmm.
1: Jana Pelinková, Jablonej v Podještědí.
0: Dobře. Tak děkuju vám, Jaruško, zůstaňte ještě na telefonu, že bychom se domluvili, pokud jsme paní
1: taky
0: našli, abychom se dokázali spojit. Ať se vám daří, držíme pěstě a přejeme krásnou noc.
1: Vám taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 50 minut. Pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já připomenu téma. Někdo odešel a zůstal po něm prázdný prostor. Znáte někoho takového a podařil se postupem času ten prostor zaplnit? Našli jste člověka, který se vám kdysi ztratil z dohledu? Paní Gita je s námi, volá z Uherského Brodu.
1: Ano, dobrý večer.
0: Nevím o něm a chybí mi. Téma i pro vás.
1: Na to téma měla takové dvě, tři věci. Ta jedna je taková, která se týká jedné mé spolužačky. To nebyla tak jako dlouhá doba. Odešla, to jsme spolu chodili do Hradiště na střední školu, odešla, potom zůstala v Praze. Tam jsem se nějak dostala do kontaktu s kamarádkou její sestry, takže tam se to vcelku dalo vypátrat, telefon, ozvala jsem se jí a teď už jsme se sešli, jako přišla na sraz, měli jsme zrovna minulý nebo předminulý týden, takže to bylo takové vcelku rychlejší. A to další, to se týká jako vlastně mých prarodičů, rodičů. Můj tatínek byl jako od Znojma, z té strany někde, Mikulovice, oni tam byli dvoje Mikulovice, docela blízko sebe, takže nevím přesně, jak které do které dědiny kraje nebo okresu patřili. Podařilo se mi takovou, já jsem tomu říkala, že to taková ta pošta pro tebe. Patrala jsem, že jsem chtěla zjistit, protože tatínek, maminka už nežili a když jsem přišla do toho důchodu, tak jsem chtěla něco z té strany o té rodině vědět. On byl z pěti dětí a vlastně, že jo, auta jsme neměli, nás bylo taky pět, takže každý starosti a my jsme se v celku nestýkali. Jednou jsme se potkali pár lidí, když jemu zemřela babička, to jsem vlastně viděla já jednou. No a tak se mi tak podařilo, jako že jo, tak jméno jsme věděli a tak jako tam to říká někdo, takže jsem psala na ten úřad, přišlo zamítnuté, pak mi došlo jako z druhé, že jejda, paní, ale já vám píšu zpětně znovu, protože tam a tam je ta rodina a tak dál. Takže jsme se nakonec vlastně potkala jsem se takto se svojí jednou sestřenkou. A jeli jsme s manželem, jsem nějak, mě to asi zřejmě na internetu nějak vypadlo, nějaký krátkodobý pobyt v nějakém penzionku, asi pár kilometrů do 10 kilometrů od nich, bylo to na Znojemsku, takže jsme se vlastně potkali, viděli jsme se, no dneska už bohužel ani ona nežije. A ona mi dala spoustu dokladů, kdy vlastně to bylo ještě o té mé babičce, kdy ona se narodila, takové ty staré výpisy, tou rukou psané, ještě to část jako byla vlastně víceméně v němčině, ty jako nadpisy, že pak vyplňované třeba česky už. A tam jsem třeba, já vlastně jsem dostala oddací list mé babičky a tam jsem našla taky, zase jsme nevěděli vůbec o tom dědečkovi. My jsme o té babičce jako někdy jako děcka, kdy ještě žila, na té, jako tak to jsme věděli, že u tatínek tam někdy byl na motorce i navštívit. Ale ten dědeček, jako to jsem pátrala dál, protože já jsem našla, že byl u nějakého vojenského pluku a natrvalé dovolené, takže to už jsem potom se dostala až na vojenský archív a tak, no ale tam jsem skončila, prostě nikdo nic jako nevěděl a nezjistili jsme, i když mi dali nějaké další cesty k tomu vyřízení. No a s tím ještě souvisí druhé, takže to jsem našla tu svoji sestřenici, ona vlastně, že jo, nějakou tu fotku měla ještě té mé babičky a dala mi tady ty doklady. A potom jsem si ještě později vzpomněla jednou, když měli moji rodiče výročí svatby, říkám, já bych si mohla zajít na matriku a jestli tam o té svatbě, o tom dnu, jako mají nějaký ten výpis, ten jsem dostala. A tam jsem taky takovou zhodou okolností vlastně zjistila, že ten tatínek, než si mou maminku vzal, tak vlastně, že on tady bydlel u někoho. To mě nikdy nenapadlo, kde vlastně on tady, jako, jak se sem dostal, nebo co tu dělal, nebo jestli tu vůbec bydlel a došel až prostě sem napřímo. No a tam bylo, že bydlel v jednom domku u nás, tady v Uherském Brodě, tak já jsem si to samozřejmě pátrala, dokonce teď jsem zjistila vlastně, čí ten domek je. Zjistila jsem, že z toho domku pochází jedna moje vlastně, no, přímá spolužačka, ne, ale vrstevnice. Takže jsem se potom zase přes adresy a tak dál dostala k ní. Ona už samozřejmě, že jo, domeček už měli nachystaný, myslím, dokonce na prodej a má ve svém jako novém domku bydlí a byla tam v tu dobu, je to pár let zpátky, možná 5, 7, já nevím. A ona tam, já jsem prostě tam zazvonila, našla jsem jí. Byli doma, takže jsem se chtěla jenom poptat, jestli něco o tom tatínkovi mém tam vědí, že tam jako bydlel. No a ona tam měla u sebe ještě vlastně svou maminku a ona si pamatovala, že jo, že prostě to bylo v době války. Asi 41. rok se naši brali, takže to bylo 40. 39, nevím který. Nikdy prostě na to nedošla řeč. No a ona tam, takže oni mě dokonce pozvali dál. Dostala jsem dokonce jednu fotku přímo, kde ten náš tatínek vlastně za Svobodna. On u nich, ona si to pamatovala, ona byla mladá ještě jako holka. A její maminka prostě tam měla víc takových, bych řekla, jakože nájemníků a na stravu chodili. Ona říkala, bylo to v době války, takže na lístky, jo, se dávalo a tak ono se tam lepším hospodařilo, když tam měli víc těchto lidí, že jo. A vlastně jsem zjistila, že tady pracoval i ve zbrojovce a tak prostě různé takové věci další k tomu, tak to mě docela potěšilo a říkám, tady jsem měla takovou částečnou jako částečné štěstí, no, tak že vlastně jsem dostala spoustu informací, o kterých se prostě za ten život se vůbec jako o tom ani nemluvilo, ani nebyl čas vzpomnět, nebo možná naši s někým, že jo, se o tom bavili, ale my jako malé děcka jsme zase byli úplně někde jinde venku a tak dál. A bylo hospodářství doma, takže toho času jako na to nebylo, ale jakési úspěchy jsem měla. Takže to jsem chtěla říct.
0: Nádhera. Já vás musím ocenit, že jste obdivuhodná dáma, protože jste pátrala dál a dál, oslovovala jste úřady, rodinu a nevzdala jste se.
1: Jo, jo, akorát mě mrzí, jak říkám, to už jsme i s dcerou šli do toho, do těch archivů, jo, i teď nedávno jsem, jo, i kolem maminky, potom říkám, když se dá do toho jít, do ten Moravský zemský ústav, nebo jak se to jmenuje prostě, kde se dají ty rodokmeny dohledat, že... Ale už jsme toho zase tolik moc ne, protože oni tam všechny ty někdy ani asi zřejmě ty informace nebyly úplně tak zavedené, protože když se to jednalo o nějaké ty menší obce nebo nějak, takže se tam třeba ty informace ani všechny nedostaly.
0: Moravský zemský archiv, kdyby to někdo chtěl, ať si to poznamená, poznačí a jde vám, nebo jdete mu vzorem a může jít ve vašich lépích. Paní Gito, děkujeme moc. Zdravíme do Uherského Brodu. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Budeme pokračovat v povídání.
1: Ano, zdravím taky všechny a všechny posluchače. Mějte se krásně. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Je neděle s datem 3. května. Děkuju, že voláte, že sdílíte své příběhy do dnešního nočního vysílání. Podle toho, co tu dnes slyšíme, tak by mnozí z vás klidně mohli dělat investigativní novinařinu. Jen tak dál, budeme rádi, když se ozvete i vy další s vašimi příběhy a povídáním o lidech, na které se nedá zapomenout ani po letech. Nevím o něm a chybí mi, to je dnešní téma. Máte ve svém životě někoho, o kom už dlouho nic nevíte a snažíte se ho najít? Třeba vám pomůže i dnešní noční linka. Pojďte nám zavolat, koho hledáte. 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka, to je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračuje noční linka Českého rozhlasu a patří těm, kteří se z našeho života vytratili a nás to mrzí. Napadá vás někdo konkrétní? Vítám další návštěvu. Krásnou noc. Už. Prosím, představte se.
1: Tady Jaroslav, Hradce nad Moravou. Já bych se pozval všechny posluchače. Rád vás poslouchám, je to pěkná linka, zrovna mám noční, tak jsem zkusil zavolat. Zrovna jsem měl setkání před 3 dny ve Vimperku kluci z vojny. Uh-huh. A je nás strašně málo. No a jedná se o ročník, ve Vimperku se nastoupí na podzim v roce 1983 a šli jsme do civilu 1985 na jaře. Jo, a strašně mě to mrzí, že to, byli jsme tam, teďka jsme tam mají ubytovali, je to Vimper u Sloupu, je to nahoře, však kluci, kteří tam byli sloužili, tak tam byli.
0: Jaroslave, vy jste teda dali sraz po letech přímo tam, kde jste kdysi byli na základní vojenské služby, přímo ano, v tom Vimperku, tak to je bezvadné.
1: Ano, přímo tam, protože tam je, já byla zdravotní středisko, tak tam je udělaná hospoda a ubytování, takže jsme spali přímo v kasárnách, což bylo fajn. No a dostali jsme se po 41 letech, jsem se dostal i na pokoje, jsme se tam dostali, takovým nezvaným hosti jsme tam byli. Kurzy tam už byli tenkrát, ale já jsem poprvé při odchodu z vojny jsem se tam dostal do vnitřku, do ubytovny, kde jsme byli ubytováni na první rotě. Takže nemám právě taky, je tam knížka, v té hospodě je knížka, kde se zapisuje, kdo tam byl a kontakty, takže jsme tam napsali kontakt. A kdo tam půjde, tak ať se ozve. Takže po těch klukách toužím. No ale jména nemá cenu říkat, že? Protože telefon nemůžu dát do eteru. Nemůžu, kdo mě slyší?
0: Já být váma, tak klidně řeknu ta jména a když zůstanete na lince a dáte mi na vás telefon, tak pokud se nám někdo ozve, my vás propojíme. To je to nejmenší.
1: Dobře, tak já z rychlostí řeknu jména takhle známe. No, zkuste. Pokud nevystoužím. Mírek Knapot z Chomutova. Václav Kuneš. Skladná. Miloš Lemon tam byl, Jirka Osva tam byl taky s náma, Vlasta Fence, to byl nemocný, že? Pavel Kudrna, to jsme v kontaktu, no a bylo to první rota tankového praporu.
0: Ale víte co, jak jste říkal to první jméno, pan Mirek, nerozuměla jsem příjmení, zkuste zopakovat.
1: Miroslav Knapo.
0: Dobře.
1: No, tak
0: třeba se podaří. No, tak v dnešní době, v době sociálních sítí, to je poměrně snadné někoho najít. Zkoušel jste, máte někoho, kdo by vám s tím třeba pomohl?
1: Zkoušeli jsme, jo, zkoušel na sítě dávat. Zkoušel jsem to dávat Česko, ale dělal se takto, no. No na někteří úřadí samozřejmě, že? Protože nám je 62 teďka, že?
0: Jste mladí chlapci.
1: Mladí, no. Vzpomínky byly krásné, že to tam všechno je jinak. Kdo poslouchá, nebyl tam ještě, tak. Jako je to všechno změněné, ale...
0: Ano. Vy jste tam byl v roce 1983, tak tento ročník, pokud by se vám ozval, tak by to bylo fajn.
1: No, na podzim,
0: přes nás,
1: no.
0: Ano. Dobře, Jaroslave, tak moc děkuju.
1: Ale i z Péšky samozřejmě, kdo by to, že to jsou jiné jména zase, tak to je. Mám zase byli jsem před tím Martině na Péšce, jako řidiči tanku, že? No a velitele byli z Kešmarku, že? Ty velitele, že? A pak jsme se sešli tam, že? No tak bylo to, vzpomínky jsou krásné, jak tam je všechno, jak se tomu vyjeví, projeví, proč jsme to. Kdo tam nebyl ještě, tak tam jeďte se podívat, máme tam kontakty, na mě hlavně, já jsem tam nechal kontakt, takže kdo by tam měl cestu, tak se dá více rozdělit. Protože někdo třeba má kontakt na někoho jiného zase, že, které já nemám, že, na někoho, že, zase, a tak dále. To se rozdělí, to je ta kapavušina, že. Takže já zdravím všechny posluchače a... Bylo to krásné, byli jsme na Lipně, byli jsme na Rozhledně, prošlo se to všude, takže je tam krásný kraj, však to ti, co tam byli, to znají.
0: Fajn, jste šikovný, že jste to zorganizoval spolu s ostatními, taková setkání jsou důležitá.
1: Takže děkuju za krásné radio, vám přeji, krásnou dobrou noc a budu poslouchat dál, protože jsem v práci a vždycky na noční to poslouchám.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volal pan Jaroslav, těším se, kdo se ozve jako další. Připomenu téma, nevím o něm, chybí mi.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dnešní noční linka otevírá téma Nevím o něm a chybí mi. Komu byste se chtěli dnes po letech ozvat? Je s námi paní Zdeňka, která volá od Vysočiny, teď mi to vypadá. Ano.
1: Od Havlíčkova Brodu, ano.
0: Tak, povídejte, vítám vás.
1: Dobrý večer,
0: jsem připomněla, tak můžete.
1: Já už několik let scháním moji spolužačku, která se mnou chodila do školy v Květinově u Havlíčkova Brodu a bydlela na zámku v Kvaseticích a jmenuje se Liduška Jašková za Svobodná. A my jsme spolu chodili od první třídy nebo od druhý do pátý a pak se odstěhovali, vůbec nevíme jak, kdy, asi tak po té páté třídě, někam k Listí nad Labem nebo tam někde v okolí. A já už jsem pátrala i na Facebooku všelijak možná, tak těma dětma našejma, ještě jsme to, a my se jí nemůžeme dopátrat. Bylo by tak asi těch 70.

0: 51, 2, 3 roků a chtěla bych ještě jako něco o ní vědět, ale nevíme vůbec,
1: Zdení,
0: jestli by se to nějak dalo nebo nedalo.
1: Že bydlela na zámku?
0: Na zámku. A ten zámek je teď opravený úplně krásně a je to Kvasetice. Zámek Kvasetice. U Havličku a Brodu.
1: Dobře, a my, co toto místo vůbec neznáme, tam běžně bydlí nějací nájemníci, nebo...
0: Ne, je to zámek, je to na ubytování, když se podíváte na Facebook, nebo na zámek, si napíšete Chateau Kvasetice, je to přenádherný zámek, opravený nově, úplně nádherný, a tam, když si bydleli, oni potom to asi... jestli to měli tam nějaký sklady nebo něco, nevím, docela to byla ruina, ale pak si to koupil nějaký pán Havličkova Brodu a celý to opravil, ale je to přenádherný.
1: Jmenovala se teda Liduška a jak dál?
0: Liduška Jasková.
1: Jasková nebo Jašková?
0: Jo, Jašková.
1: Jašková.
0: A měla nějaký sourozence a chodila do Květinov, do školy. To je asi kilometr od těch Kvasetic. Tam jsme chodili prostě do základní školy od první do pátý. Kdyby o ní někdo věděl,
1: no počkejte,
0: určitě...
1: A už teda od té páté o ní nevíte?
0: Ne, vůbec nevíme. Ona se pak najednou odstěhovala, ta rodina celá... A nikdo o nich nevím a já bych jí docela ráda, jako víte jak, jo. Měla nějaký sourozence.
1: Vy jste říkala, že už jste zkoušela trochu hledat. Jaké kanály jste zvolila? Jak jste zkoušela?
0: No, zkoušela jsem na Facebooku, zkoušela jsem i volat do té listí, nic jsem se nedovolala. Nevím, jestli děti nějaký její by se to slyšeli nebo ozvali, ne, prostě nevím, ale ráda bych... něco se dověděla, nebo se nějak spojila s ní, nebo něco, prostě, kdyby to bylo možný.
1: Jasně, tak podívejte, jestli se ozve někdo vám, nám, tak my vás budeme kontaktovat, když zůstanete na lince, tak si můžeme říct si více. A jinak zkoušejte dál sociální sítě všeho druhu, asi neřeší nic jedna výzva, jeden takový inzerátek, ale zkoušela bych to stále dokola, dokud to nevíde. On se někdo najde, jenom to někde trvá, pokud ten kontakt byl přerušený tak dávno. A hlavně pokud se pak změnila jméno, to může být asi největší překážka.
0: Právě, že kdyby ty děti třeba slyšeli, nebo někdo sourozenci, nebo tak, nebo prostě, jo, něco takového, no, uvidíme, třeba se někdo ozve, nebo jí někdo znal, nebo poznáme, uvidíme, počkáme.
1: Budeme držet pěsti, no.
0: Tohleto totiž byla poslední už moje zkouška, jak zkusit najít, že by někdo věděl něco nebo tak.
1: O Lidušce jinak, Jaškové, ještě to můžeme zopakovat.
0: Liduška Jašková, no, kolem bude jí tak těch 72 asi.
1: Ze zámku, no, Liduška ze zámku.
0: Ze zámku Kvasetice.
1: Dobře. Tak děkujeme,
0: Zdení. Mějte se moc hezky a děkuju moc a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sobotní noční linka otevřela téma Nevím, o něm chybíme a ta nedělní na toto téma navázala, respektive vy jste navázali. Komu byste se chtěli i po letech ozvat? Na to se teď ptám pana Jiřího, který volá noční linku Českého rozhlasu. Vítejte ve vysílání, prosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Rádio, stlumeno.
0: Tak jdeme na to.
1: Paní redaktorko, jste úplně špicová. Vy musíte podle hlasu být strašně krásná.
0: Já nemyslím si, že se krása pozná podle hlasu. Minimálně ne ta fyzická, Jiří. Ale děkuju. Hezky jsme otevřeli vaše povídání, tak se těšíme na pokračování. Tak k tématu Nevím, o něm chybíme.
1: Já vám volám z mojho rybníku, z Tylovského rybníku, kde mám teďka úplně spoustu lidí a někteří přijdou, nadávají, že nebere ryba. Někteří přijdou, bere nám ryba hodně. Já říkám, chlapi, tak to já neovlivním. Ale mám tady aj nějaký pergolky, kde se čepuje pivko.
0: Dobře.
1: Udělal se
0: Jiří,
1: to a
0: pořád čekám na to ale, jo, že tam bude ale, někdo mi chybí. Ale nemám kontakt na kamaráda, který by možná mohl rybařit se mnou. Navádím vás na to téma, kdy se bavíme o lidech, které jsme dlouho neviděli a chtěli bychom vidět. Nebo
1: Kočenko,
0: nebudeme se bavit k tématu?
1: Já jsem majitel, ale já už nerybařím dlouho. A no, teď naposledy jsem se chytl nejvíčího kapra. Já už jsem aj té spolužečce tady od mojí kamarádky, co vysílá, jak se jmenuje?
0: Poslal kapra.
1: Ne, já jsem vám chtěl všem na válce poslal kapra.
0: Jirko, nechceme jiné jméno slyšet od vás. Člověka, kterého byste rád po letech viděl, protože to je téma, kterému se dnes věnujeme v noční lince.
1: Tak to vám teďka řeknu. A jestli se nebudete zlobit,
0: no, nevím,
1: tak hodně jmen. Jirku Valovýho, Jiřína Valovýho z Bruntálu. To je perfektní chlap. Úplně. A ten je po letech, ten je, když jsem byl klučisko, tak to byl můj vzor. Jirka Vala z Bruntálu. Trošku už má přes 70, o něco víc jak já, ale je perfektní, pořád perfektní frajer.
0: A jste kamarádi, vídáte se, tak, že to
1: no,
0: asi nebude?
1: No nevídáme, my jsme si volali.
0: Hledáme, nebo?
1: A já jsem ho zval ke mně tady na rybník, jezdí na bombardáka, on už má 75, on je starší jak já. 75, ale to byl, paní rektorko, to byl bombardák. Jak na babí, tak na prácu, na všechno. Úžasný člověk. A tomu človíčkovi bych chtěl zkázat, ty šuline, přijeď za řezňou na Tylovský rybník.
0: Dobře, Jiří, tak to se nevyjadřujeme v noční lince. Takže děkuju teda za tu energii, se kterou jste přišel. A pojďme se pustit písničku, která se jmenuje Marek Ztracený vítr do plachet. Ať se vám daří a někdy příště zase zavolejte. Ano?
1: Kočenko, děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dospíval Marek Ztracený a na řadě je paní Mária, která volá. A to, aby se s námi povídala na téma Nevím o něm a chybí mi. Někde se nám v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Tak o kom budete vyprávět vy, Mário?
1: No, ještě raz dobrý večer, paní Jaruško. Ja by som chcela vyprávať o jednej, ako keď som chodila asi do 4. alebo do 5. triedy, tak nám donesli adresy z Moravy. Ako žiačky z Moravy, co boli. Aby sme si s nima dopisovali. Tak ja som si dopisovala s Kvetoslavou Valíšovou, ona bola z Tvrdonic. No a tak sme si písali pár dopisu, sme si vymenili a potom desik, co si sa odmlčala. No ja som i aj písala, ale teda neodpísala mi. No a vždycky ako raz som bola v Tvrdonicách ako na dýchovke, tam bola dýchovka hrála, tak som tam bola. Aj som ju tam hledala, ale nebola tam. No a potom som to vyprávala jednej spolužáčke, co sme spolu chodili, ona chodila do A a ja do B. A tá spolužáčka mi hovorila, že ona tiež mala tú adresu, jej dali, a že tiež si s ňou dopisovala a tiež sa odmlčala. Aj tá jej spolužáčka, že keď ju nájdem, túto kvetku, že aby som i ako dala vedieť. Lenže ja už som zabudla, jak sa tá jej spolužáčka ako volala. No a tak som najavčil, nemôžem už ísť ako na tú dýchovku, lebo musím chodiť do palici a som ako chorá. Takže nevím, by som sa s ňou ako zeznámila. Lebo my sme sa len nejako dopisem.
0: Aha. No,
1: tak sme si písali.
0: A jaké kanály už ste využila k tomu, aby sa to podařilo?
1: No víte co, ja práve, že ja si mi písala, preto, lebo ja nemôžem, aj som teda, ako nemám jej číslo telefónu, se mi nevolala, a nemám ani ten počítač. Mm-hmm. Ja som tak, akože toto som sama, akurát mám 3 deti, som rozvedená, neviem však, či to pamatáte, ja som vám sem vyprávala do rozhlasu, že mi kamarátka odvezla muža.
0: Áno, to si pamatujú, máte 3 deti.
1: Áno.
0: Že? Mm-hmm. No.
1: A tak ja som ako už na dôchodku, mám 79 rokov, a takže ja už jedine takto, že toto, keby ona náhodu neviem, či to počúva, lež by to počúvala, či by si na to pamätala.
0: Tak já bych vám přála, aby se to podařilo, abyste se shledali po letech, nebo abyste našla
1: já
0: někoho.
1: Já nemám to číslo telefonu. Jej.
0: No, abyste našla někoho, kdo by to nějak dokázal si tak propojit, že by vás dokázal zkontaktovat.
1: Nebo já už bych jí byla dávno zavolala, keby, že mám to
0: ano,
1: číslo.
0: Tomu rozumím. No.
1: No.
0: Tak, Mário, je něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No.
0: Napadá vás něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No nic, jedině to vítěz, tam ona je jako v Svrdonicách, nevím, no.
0: Možná zopakujme její jméno.
1: Kvetka Valíšová, Kvetoslava Valíšová.
0: Mm-hmm.
1: A v Svrdonicách je. Ona možno se s čím je vydatá, že má inačí to priezvisko.
0: Ano.
1: No a ja som, čili ako sa volala Fedorová, ale vtedy som sa volala Pinkavová.
0: To je také dobré vědět. Možná opravdu si to nějak dokáže jako pavučinou proplést a dokáže vás na ní nakontaktovat. Pokud by se nám někdo ozval, tak my se ozveme vám. Dobrá?
1: Ano. Ale aj jako tej kamarádky, tej se já musím opýtat, jak by náhodou táto kvetka, že by se prihlásila, lebo to, tak nech kontaktuje jako aj tu tej kamarádky, tu, že aj ona by se ráda s ním sešla. Tak jsme došli od tej kamarádky obidve.
0: Tak dobrá. Mário, budeme na vás myslet, budeme vám držet pěsti. Teď si zahrajeme Věru Špinarovou, Letí i pro vás.
1: No, děkuji velice pěkně. No a ještě víte co, ještě bych jsem chcela jednu věc, že tu Aničku, ta Anička, co vám tak často volá, ona jako nevidí. Mm-hmm.
0: Ano.
1: No, tak o tej by som potrebovala číslo telefónu, tiež kontakt, co by som jej zavolala, lebo a ja nevidím. Ale dobre. Ja nejsem ešte načisto ako slepa. Ja ešte ako trochu vidím a chodím na injekcie do Bratislavy, mi píchajú do oka injekcie.
0: Mm-hmm. No, tak Mário, zkuste vydržet na telefonu, samozřejmě telefonní čísla nikomu nedáváme bez jeho souhlasu, já vám řeknu, jak to u nás chodí. Teď se rozloučíme do telefonu, ano?
1: Ano.
0: A mějte se
1: hezky. Děkuji vám velice pěkně.
0: Paní Jana Fuchs napsala na web. Milá noční linko, léta letoucí nás všechny poslouchám, žijí v Německu a jsem... tady od roku 1969. Bude mi v lednu 80. Můj otec se jmenoval Antonín Hrbáček, narození 1.10.1902. Už roky nežije. Měla bych mít sourozence, starší ode mě. Ti mladší byli Antonín z roku 1949, Liduška rok 1952, ta má jistě jiné příjmení. Pokud jsou zdraví a naživu a někdo o nich ví, dejte prosím vědět. Ráda bych je poznala a pozvala. Moc krát děkuju. Jinou cestu neznám. Ivanka Německo. Tak tento vzkaz je teď na webu Noční linky. Pokud byste chtěli někdo reagovat, tak můžete nebo se můžete ozvat nám. A teď můžu přečíst ještě třeba vzkaz. Tady byla nějaká výzva, kterou jsem chtěla přečíst. Ano, paní Ilonka. Dobrý večer, každý den poslouchám Noční linku, stydím se zavolat. Jsem od Českého Brodu, zaháním kamaráda Petra Lence. Učili jsme se spolu v ČKD, bydlel na Praze 2, ročník 1950 až 1951. Byla bych ráda, kdyby se někdo, kdo ho znal, ozval. Dejte vědět, telefon je na webu Noční linky, do vysílání raději říkat nebudu. Tak uvidíme, jestli se podaří. Ještě než pustím slíbenou Věru Špinarovou, tak paní Eva. Dobrý večer, mě schází dáma za mladá jménem Jarmila Špelinová. V roce 1965 pracovala jako dětská sestra v nemocnici na Mělníku. Pocházela z Příbrami. Hledám ji dlouho a marně. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Míla je s námi jako poslední volá do dnešní noční linky, abychom si povídali na téma Nevím o něm a chybí mi. Máme pro sebe posledních pár minut noční linky. Zdravím vás.
1: No, já vám to řeknu krátce. Ono je to spíš takový veselější. Dělali jsme kdysi schůzky jako třídy a jedna dívenka se nám jako neozvala, nevěděli jsme vůbec o ní. No, pak jsem nevěděla, jaký mám sehnat a věděla jsem, kde má hrob její maminka. Tak jsem strčila cedulku do toho světýlka, co je na hrobě, cedulku, aby se mi ozvala. A představte si, že asi po půl roce se mi ozvala. Mm-hmm. Takže jsme byli v kontaktu.
0: To je prima.
1: Takže to byla taková náhodná ta, že jsem si pamatovala, kde má maminka hrob, že to už byla jediná šance, kde bych sehnala na ní adresu.
0: To je hezký, šťastný teda konec, trvalo to půl roku. Dá se říci, že i to je dlouho, ale já bych řekla, že ne, že v tomhle případě je půl roku krátký čas, protože jste potom pro sebe měli ještě mnoho let, abyste se zase kamarádili a krása, krása.
1: Takže to bylo seznámení jako velice hezký.
0: No. A co byste teda doporučila ostatním, kteří hledají nějaké dávné známé, jak začít?
1: Je to totiž náhoda. Buď to ty kamarádky nebo spolužáci, někdo o někom ví, takže jedině potom jako přes ně. Ale my jsme se teďko rozprchli, takže už je nám přes 80, takže už se jako tak často nescházíme jako dřív, že každý někde úplně jinde, že jsme se rozprchli po nejenom po republice, ale i po cizině.
0: Mm-hmm. Tak naštěstí v dnešní době, kdy se lidé mohou spojit přes internet, se ty kontakty nemusí ztratit.
1: No, takže jako už ty sedánky takový už nejsou. Bohužel, takže už jenom tak jednotlivě, že se jako sejdeme nebo
0: ale zhledáte, ale i to je cenné a důležité.
1: Já jsem ještě hledala svého bratrance, protože shodou okolností jeden reportér na Primě, jenomže tam se nemůžu na Primu dovolat, má stejné jméno, takže jsem to chtěla zkusit přes něj, jestli náhodou to není jeho nějaký příbuzný. No a to se mi zatím nepodařilo to vypátrat.
0: Zkoušejte dál, on se vám jednou někdo ozve. Tak děkujeme za krásný závěr noční linky, jsem ráda, že jsme skončili dobře.
1: Hezký večer, ještě naschledanou.
0: Jsme na konci dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu. Já vám děkuji, že jste byli s námi. Děkuji za vaše příběhy, otevřenost i důvěru, se kterou jste se svěřovali. Dnešní noční linka patřila lidem, kteří se nám ztratili ze života, ale z paměti ne. Přeji vám klidnou noc a třeba i odvahu se ozvat někomu, na koho dnes myslíte. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
2: Patriku, pusinko, poslouchám.
1: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
2: Proč příště?
1: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
2: Potvora přízemní.
1: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
2: Patrně poslouchá pomluvy. No,
1: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
2: Patriku, plánu.
1: Já taky.
2: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
1: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
2: Proč posloucháte?
1: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Jiřinka, jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. No, že ne,
3: že ne. Jestli nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pes se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Jestli ještě máš jako ještě nějaký další děti.
4: prosím tě. To snadno. Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no. Ona to fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Mě víš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky budou, mně se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
6: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
6: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
6: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
7: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
7: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
6: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
6: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
6: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
7: Ty máš ještě děti?
6: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
6: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
6: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
6: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
6: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
6: No a Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
6: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
6: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
7: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
6: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Werich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. A všem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk jednou čukne, ale to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak hodný, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda. No.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: Že ne. No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuju vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí cítit.

0: citlivě.
1: No jo.
0: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
1: Já neznám ani tu paní.
0: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfém.
1: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
0: No, měla. A když jsem vám to teď povídala?
1: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
0: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
1: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
0: No, jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
1: Venku teda, že jo?
0: Ne, oni ho měli vevnitř.
1: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
0: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
1: Jo. Já nemůže se vracet zevnitř.
0: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
1: Parbleu, patrně, že jo. Parbleu, to oni volají francouzsky. Parbleu, kam teď honem s milencem,
0: no,
1: že?
0: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jej zhroutí do náručí, synalý a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pane tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, tady se jasně píše, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, prosím, tady toho je, tenhle nabízí dokonce i auta spravuje, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, jen se podívejte,
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: To nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. Kde mám brýle, ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. Ježkovi oči. To není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilavou, víte?
2: Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? To by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Koho. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama, jak čeká na to vlídné pohlazení. Na to plídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohol, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohol. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já se mám čekat v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jak libo, snad tohle toho špígla, slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro korenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
0: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
0: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
0: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
0: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
0: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
0: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
0: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
0: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát a za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku, než bude pozdě.
5: Myslíš?
0: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
0: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
0: To svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
0: Jo, jak to zařídím?
5: Už ať si pryč.
0: Sama?
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě,
3: přijdu,
2: to že? Prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte.
3: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
3: stačí.
2: To
3: stačí, jsem celá z toho
2: řekla. Ano,
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
4: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
3: Co?
4: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
3: Co abst?
4: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
3: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
4: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
3: Co? No tohle je snad trošku moc.
4: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti, mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
3: Co?
4: No já dělám...
3: No co?
4: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
3: To
4: sestru.
3: Je.
4: Totiž já jsem mužský, víte?
3: To vidím.
4: No, ale stydím se, no. Kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví, no. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
3: No, tedy to jednak nebavilo, víte? A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
4: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
3: Komu?
4: No, tý, co mi dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
3: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
4: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
3: No dovolte, vypadám snad na to.
4: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, co? No, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tady necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
4: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
4: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
4: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
4: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jedl kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
4: Třeba vy a já...
3: Co?
4: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno. To já nemůžu.
4: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
4: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
4: Počkej, s kytkou? No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
4: Já,
3: co?
4: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
5: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.